mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon. Ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice. V taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici, v šaškovské čepici, kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná i to.

letí k vám okno, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

jsem pálil archív svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trému. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a sítí žil,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář a botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se mi to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: Pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita

0: čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
1: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
0: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě, a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
1: A té se dá zbavit jakým způsobem?
0: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
2: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarina, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmariny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně někde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předhostinu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarina samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně můžou být teploty nad nulou, a omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka, no a zase jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů. Je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschlá, byste vidět, že oschlíle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschlá, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějakého květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak jste to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Novy magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinou to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších. Mm.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomoc? Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: A teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež. Hmm.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vám večer stezkou dát koňům v řece pít.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky, z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabičkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Pátkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kuřenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu, tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první padesátce jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na desátém místě v první desíce nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili devátou pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na osmém místě. Sedmá je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase dvě. Tohle je ona, Temný král.

0: že ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.
3: Už nejsem

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníků 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barrandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

0: večer.
1: V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo sestoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety. Je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Nojt Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Ztraceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Nojt Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Lidé ve Slavkově u Brna vybrali vítězný návrh v participativním rozpočtu. I přes zákaz lidé přecházejí hráz brněnské přehrady, proto ji hlídá městská policie. Hokejisté Komety Brno doma porazili Mladou Boleslav po samostatných nájezdech. Dnes bude jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Dětské hřiště u Pump Tracku ve Slavkově u Brna dostane nové herní prvky, stůl s lavicemi a zastínění. Projekt zvítězil v letošním ročníku participativního rozpočtu. Obyvatelé města mu poslali 147 hlasů. Město na jeho uskutečnění poskytne 500 000 korun.
2: Slavkovské hřiště u Pump Tracku patří mezi nejvyužívanější místa pro trávení volného času rodin s dětmi. Na jaře příštího roku na něm přibydou stínící plachty, které zpříjemní pobyt během horkých letních dnů. Děti se můžou těšit na novou, 1,5 metru vysokou skluzavku a skákací prvek. Možnosti posezení rozšíří nová lavička a piknikový stůl s lavicemi. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdušíková, Český rozhlas.
0: Lidé nerespektují zákaz vstupu na hráz brněnské přehrady. Od úterý je uzavřená kvůli rekonstrukci mostu. Zákaz platí pro chodce, cyklisty i auta a potrvá až do konce příštího roku. Na dodržování pravidel proto dohlíží hlídky brněnských strážníků. Vysvětluje mluvčí městské policie Brno Jakub Ghanem.
3: O opravách od počátku víme a hlídky prostor kontrolují. V prvotní fázi se snažíme působit především preventivně. Pokud by ale potíže přetrvávaly, můžou padnout i pokuty, na místě mohou dosáhnout i 1500 korun.
0: Alternativní trasa pro chodce vede přes lávku u fotbalového hřiště v Kníničkách, asi 800 metrů po proudu řeky Svratky. Sport. Extraligoví hokejisté brněnské Komety v 7. kole porazili na domácím ledě Mladou Boleslav 3-2 po samostatných nájezdech. Kromě vítězství udělal brněnským fanouškům radost taky obránce Luke Vitovsky, který v bitce bez rukavic zvítězil nad soupeřem Vojtěchem Hradcem. Takto americký bek o pěstní výměně mluvil.
4: Součástí bitek na ledě je udržet rovnováhu a v tom jsem velmi dobrý. Ale díval jsem se a ten kluk je ročník 2005, takže ho oceňuji. Udělal správnou týmovou věc. Byla to zábava a vyhraná bitka před domácím publikem byla emotivnější než následná výhra v nájezdech. Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povane slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a dopoledne mírně nepříznivé, potom dobré. Biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor, dejte na křížení dálnic D1 a D2 u Brna. Uzavřený je nájezd z D2 ve směru na Ostravu. Objíždíte přes Modřice nebo Černovice. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, od mikrofonu vás krátce po 5. hodině zdraví Alena Přikrylová a na vlnách Českého rozhlasu Brno s vámi zůstanu až do 9. hodiny. A během rána vám nabízím spoustu zajímavých reportáží, pořadů i rozhovorů. O víkendu nesmí chybět ani jazyková dílnička Jiřího Trachtulce, ale ještě předtím se podíváme na počasí a na zajímavá výročí spojená s dnešním datem 3. října. Dnes má svátek Bohumil, jméno řeckého původu, a k přání k svátku doplní i pohodovou hudbou. Máme pro vás písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Karel Gott, Pavel Bobek a dnešní ráno nám otevírá Lenka Filipová s písní Za všechno může čas. Krásný den a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

choť do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Hana a Petr Ulrichovi na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 11 minut po 5. hodině sobotu s datem 3. října roku 2026. Dnešek připomíná svědce z přelomu 12. a 13. století svatého Františka z Assisi, zakladatele řádu františkánů a patrona Itálie. Před 118 lety se narodila první dáma české operety Nelly Gajerová. Mezi její nejslavnější role patří Dolly v muzikálu Hello Dolly. Hrála a zpívala také v desítkách filmů a televizních pořadů. A v roce 1994 pak převezla cenu Thálie za celoživotní interpretační mistrovství. Před 110 lety se narodil britský veterinář a spisovatel James Herriot. Jeho knihy o ratolestech i strastech zvěrolékaře měli velký úspěch. Přeloženy byly do mnoha jazyků a Herriot se stal jedním z nejlépe prodávaných autorů. 90. narozeniny by dnes oslavil herec a režisér Jan Kačer. Režii absolvoval na Pražské Damu. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem českého divadla druhé poloviny 20. století a ke spolutvůrcům epochy ostravského divadla Petra Bezruče a také legendárního pražského činoherního klubu. Jeho manželkou byla herečka Nina Divíšková. V roce 1938 Adolf Hitler navštívil sudetoněmecká území, která v důsledku Mnichovské dohody muselo Československo postoupit Velkoněmecké říši krátce předtím. 43. narozeniny dnes oslaví herečka a zpěvačka Barbora Poláková. Rodačka z Kolína vystudovala Damu pod vedením Jany Hlaváčové a Ladislava Mrkvičky. Je členkou divadla na Vinohradech. Před 36 lety došlo ke znovu sjednocení Německa. Týžden skončila i platnost všech pravomocí 4 vítězných mocností druhé světové války nad Německem. Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám v následujících minutách svůj rodný dům písní představí Pavel Bobek. Dobré

0: Bubek nás na vlnách Českého rozhlasu Brno provedl do 17. minuty po 5. hodině. V tuhle chvíli máme připraveno počasí, tak pojďme na ně.
1: Počasí.
0: Během rána pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 5 až 10 stupni Celsia. Nejchladněji máme v Kobylí a Nemochovicích a naopak nejtepleji je ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna je oblačno a 9 stupňů. Dnes očekávejte opět slunečné počasí. Převažovat bude jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Ráno se mohou výjimečně vyskytnout údolní mlhy. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Celsia. Vár bude slabý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno a dopoledne mírně nepříznivé, odpoledne a večer dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Sluníčko nám v Brně vyjde 5 minut před 7 hodinou a zapadá v 18 hodin a 31 minut. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas Brno.

0: Karel Gott s dobrým návodem na vlnách Českého rozhlasu Brno. Nech mě spát jen chvilku díl. Ano, máme sobotu, tak proč si nevychutnat pohodové vstávání, třeba i s Českým rozhlasem Brno. Zajímá vás původ slov, proměny a jejich význam nebo zkratky? Tak právě pro vás bude určitě přínosné další zamyšlení amatérského jazykovědce Jiřího Trachtulce, zvaného Jiřík Trachťa.
1: Dobrý den. Určitě jste si všimli, a já jsem to zde několikrát zopakoval, že lidová mluva má tendenci zestručňovat a zkracovat. A tak se to děje i s našimi jmény. Dobroslavům říkáme Slávek, Drahomírům Drahoš, někdy Mirek, a Květoslavě neřekne nikdo jinak než Květa. A stejné je to s příjmeními. Panu Kratochvílovi říkáme Kraťas a panu Mukenšnáblovi Mukec. I mne toto zkracování zasáhlo. Když jsem v roce 1974 přišel do Brna, začali mi říkat Jura Trachťa, přestože moje příjmení Trachtulec končí populární brněnskou příponou ec. Ale děvčatům, a to i brněnským, se však to Jura moc nelíbilo, prý je to takové hrubé. A tak mě začali říkat Jiříku. A to už mi zůstalo. S úsměvem se s vámi loučí, tentokrát Jura Trachťa.
0: I zítra vás touto dobou navštíví Jiřík Trachťa spolu s jazykovou dílničkou. Za chvíli tu máme krátké zprávy s Jitkou Uhnavou. No a potom se podíváme do Sebranic na Boskovicku, kde najdeme vedle úřadu pošty nebo školy faru. Je kulturní památkou a léta chátrala. Její dřívější podobu se jí snaží vtisknout soukromí vlastníci. Pak ji chtějí částečně zpřístupnit lidem. V reportáži uslyšíte podrobnosti, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.

0: Bohemia Rádio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Do Brna dnes zamíří nelegální mezinárodní tuningový sraz. Asi tisícovka upravených aut z celé Evropy se nejdřív sjela do Prahy. Celou akci tam hlídali policejní hlídky i vrtulník s termovizí a obešla se bez větších problémů. Účastníci se dnes přesouvají do Brna. Policie proto bude celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Lidem zbývá posledních pár dnů na hlasování v anketě Strom čtvrtstoletí. Zvolit si mezi 5 kandidáty můžou do 5. října. Poslední fáze soutěže je tajná, takže počet hlasů na webu ankety není vidět. Za Jižní Moravu se o titul uchází Borovice ve Velkých Opatovicích na Boskovicku. V mandloňových Serech v Hustopečích pokračuje první mandlobraní. Zatímco včera byl program zaměřený na školáky, dnes se do mandloňových sadů může přijít podívat kdokoliv. Návštěvníci uvidí, jak se mandle sklízí a na 8 stanovištích se dozvědí více o jejich pěstování a zpracování. Součástí programu je také ukázka práce se strojem na setřásání mandlí a výroby mandlového oleje, mléka nebo másla. V Boskovicích vzrostl zájem o dotace na podporu objektů v městské památkové zóně, které nejsou kulturními památkami. Zatímco loni majitelé vyčerpali z 600 tisíc korun jenom necelých 150 tisíc, letos si 3 žadatelé rozdělili celou částku. Jihlavská nemocnice zmodernizovala 2 pokoje na interním oddělení. Opravila je za peníze, které vybrala od dárců při tradiční sbírce Vánoční pokoj. Oba jsou nově uspůsobené tak, aby tam mohli s pacienty trávit čas jejich blízcí. Pokoje mají například nové tapety, nábytek nebo ledničky. Součástí modernizace jsou také polohovací křesla, která umožňují blízkým na pokoji přespat. A počasí. Na Jižní Moravě dnes bude převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povane slabý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr a biozátěž dnes bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozor dejte na křížení dálnic D1 a D2 u Prahy. Uzavřený je nájezd z D2 ve směru na Ostravu. Objíždějte přes Modřice nebo Černovice. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit. Na botách jen pech a plá.

0: Petr Spálený na vlnách Českého rozhlasu Brno 9 minut po půl šesté. Dobré ráno. Manželé Jiráskovi se snaží vrátit původní podobu chátrající faře v centru Sebranic na Boskovicku. Za úkol si to vytyčili před 7 lety a stále na tom pracují. Zrovna vyměňují okna budovy, která připomíná malý zámek. Po dokončení všech prací tam chtějí mít třeba ateliér a lidem zpřístupnit svou rozsáhlou sbírku českých loutek. Rekonstrukce je ale nákladná, protože dům je kulturní památkou. Majitelům v tom ovšem pomáhají dotace.
1: Zatímco řemeslník upravuje otvor na jedno z 26 nově ukotvených oken, majitel fary Pavel Jirásek představuje další její úpravy.
2: Tady byla některá okna zaslepená, vlastně tahle dvě, jak to procházelo různými stavebními prostě změnami, tak se to jako zazdilo. Stejně tak na té pravé straně budeme vracet dveře, které vedly přímo do sklepa, takže to vracíme jako do toho původního stavu, do té původní dispozice.
1: Spoustu práce za sebou mají Ráskovi uvnitř, třeba v pokoji, který dřív sloužil návštěvám.
2: Tady jde vidět krásný malovaný strop, který jsme objevili tak, že jsme prověřovali stav trámů a udělali jsme sondu. Bylo to prostě normálně zadeklovaný všechno a byl hladký bílej strop a když se to sundalo, tak jsme objevili vlastně tenhle ten krásný strop, který je barokní zhruba z roku 1733.
1: Po schodech stoupáme s Pavlem Jiráskem do prvního patra, kde čekají na restaurování odkryté barokní malby na stěnách. No a nakonec šplháme až nahoru na půdu.
2: Je vlastně udělaná tak, že vznikl prostor s možností nějakého galerijního užití.
1: Vracíme se ven, zpátky k fasádě, která na svou opravu čeká a několika letou obnovu fary uzavře.
2: Podle toho, jestli budou peníze, tak je to otázka 2 let.
1: Bez dotací by Pavel a Marie Jiráskovi postupovali pomaleji. Kromě evropských a státních příspěvků jim pomáhají i peníze od Jihomoravského kraje, potvrzuje jeho mluvčí Martina Žítková.
3: Peníze šly například na statické zajištění nosných trámů, sanaci vlhkých podlah a zdiva nebo na hydroizolaci. Podpořili jsme také statickou záchranu krovu a rekonstrukci střechy. Celkem kraj na obnovu fary poskytl téměř 1,5 milionu korun.
1: Dotace nabízí taky některá města. Z vlastních rozpočtů ale podporují jenom místní budovy. Třeba nedaleké Boskovice, podle své mluvčí Martiny Žižkové, přispívají i na obnovu objektů v městské památkové zóně, které ale kulturní památkou nejsou.
4: Stejně tak jejich majitelé musí při opravách respektovat pravidla regulačního plánu a také podmínky stanovené státní památkovou péčí. Ale dotace na tyto objekty žádné státní ani krajské instituce zpravidla neposkytují.
1: Dotace ovšem nepokryjí veškeré náklady. Alena Hesová, Český rozhlas.
5: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

téhle planetě. Na Hvězdném nádraží cinkají vagony, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Zpíval nám Jaromír Nohavica, posloucháte Český rozhlas Brno. I náš pohled se v tuhle chvíli obrátí k obloze a ve 6:45 stále temné. Sluníčko nám totiž vyjde za více než hodinu, v Brně tedy za 7:05.
3: Počasí.
2: Po ránu pro vás sledujeme aktuálně i teploty, ty se nám pohybují mezi 5 až 10 stupni Celsia. Nejchladněji naměřili v Kobylí a Nemochovicích a naopak nejtepleji vám máme ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna je oblačno a 9 stupňů. Dnes očekávejte opět slunečné počasí. Převažovat bude jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Ráno se mohou výjimečně vyskytnout údolní mlhy. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů Celsia. Bude slabý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno a dopoledne mírně nepříznivé, odpoledne a večer dobré. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Krásný den.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Britská synpopová hudební skupina Erasure doznívá 11 minut před 6 hodinou. Dobré ráno. Máme sobotu s datem 3. října a na Moravě se chystá pár pěkných akcí. 240 let uplynulo od sestupu knížete Karla Salma na dno jedné z propastí Sloupsko-Šošůvských jeskyní v Moravském krasu na Blanensku. Sestoupil tam 30. září roku 1786. Při příležitosti výročí připravili průvodci Sloupsko-Šošůvských jeskyní na dnešek oživené historické prohlídky. V jeskyni Kůlna, jednou z nejvýznamnějších archeologických nalezišť svého druhu v Česku, se návštěvníci setkají s neandrtálskými lidmi. V podání průvodců si užijí jedinečnou dobovou atmosféru, vtáhnou ji do příběhů, které se v jeskyních odehrály. Na děti navíc čeká doprovodný program s odměnami za splněné úkoly. Historické prohlídky začnou v 9 hodin, vstupy do jeskyní jsou naplánovány každých 30 minut. Vstupenky na dané časy doporučují pořadatelé koupit předem, a to na webu sloupsko-sosuvske.caves.cz a na místě budou získáni jen v případě zbývajících volných kapacit. Tak si to nenechte ujít, tuhle pěknou akci. Národní zemědělské muzeum ve stejný den zve na akci vinobraní v muzeu. Na zúčastněné čeká například ochutnávka různých odrůd hroznů. Expozici historických vinařských lisů zpestří právě probíhající výstava dýní. Pro děti bude připravena tvořivá hroznová dílnička a další tematické aktivity. Dospělí si zase mohou otestovat své znalosti ve vinařském kvízu. Vinobrání v muzeu začíná v 9 hodin, předpokládaný konec je v 17. Za 9 minut máme 6 hodin a jsou tu zprávy s Jitkou Uhnavou. Dobré ráno, teď už tak jsme ni. Dědečkovi hodiny.

hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem,

ty jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Část Brněnské ulice Úvoz je kvůli opravám povrchu tento víkend neprůjezdná. Mikulov nechá vybudovat nový větší sběrný dvůr na okraji města. Začíná sezóna respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíš lehčí virózy. Dnes bude jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Řidiči o víkendu neprojedou Brněnskou ulicí Úvoz v křižovatce s Tvrdého a Gorazdovou ulicí. Auta se tudy nedostanou k hradu Špilberk ani do Masarykovy čtvrti. Opravy potrvají do 4. listopadu. Uzavírky Úvozu a jeho okolí se budou postupně měnit. Po tomto víkendu zůstane silnice průjezdná vždy v jednom pruhu v každém směru. Mikulov připravuje stavbu nového sběrného dvoru. Rozhodli o tom zastupitelé. Nový areál vznikne v průmyslové zóně na okraji Mikulova. Město kvůli tomu uzavře smlouvu se svozovou společností STKO, která má nový areál postavit. Hotovo by mělo být do konce příštího roku.
2: Sběrný dvůr vznikne v Nádražní ulici a nahradí současný areál v Brněnské ulici. Ten už podle radnice nevyhovuje, protože nemá dostatečnou kapacitu a navíc stojí uprostřed města. Nové místo taky nabídne reuse centrum. Lidé tam budou moct odevzdávat věci, které už nepotřebují, ale které ještě mohou posloužit někomu dalšímu. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají také současné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazněji oteplí. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
3: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
4: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
3: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
5: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace. Třeba s dýcháním.
3: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvětná oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povane slabý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a dopoledne mírně nepříznivé, odpoledne a večer dobré. Biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Odstavená dodávka omezuje provoz na D2 na 28. kilometru ve směru na Břeclav. Na místě je policie. Zdržíte se na křížení dálnic D1 a D2 u Brna ve směru na Vyškov. Zdržení je aktuálně asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. U mikrofonu až do 9. hodiny je s vámi Alena Přikrylová. Máme 4 minuty po 6. jsme na prahu víkendu a pokud právě plánujete svůj volný čas nebo se chystáte na cesty, tak ještě vyčkejte. Za chvíli s brněnskými meteorology důkladně probereme počasí v Jihomoravském kraji. Ale ještě předtím si připomeneme významné události spojené s dnešním datem 3. října v pravidelném kalendáriu. To všechno po úvodních písničkách, které nestárnou. Zaspívá nám Karel Černoch, Josef Wagner a jako první této hodiny se rozletí pták Rosomák kapely Olympic. Tak vstávejte s námi i v sobotu. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Posloucháte Český rozhlas Brno v sobotu s datem 3. října roku 2026. V roce 1880 skončil v Brně po čtyřletých snahách neúspěchem druhý pokus o provoz koňské tramvaje. V roce 1884 do ulic po čtyřleté pauze vyjeli parní tramvaje. V roce 1885 byl v Brně založen Český klub velocipedistů Brno. Předsedou byl tehdy zvolen brněnský továrník Josef Beneš. Na Moravě vznikl vůbec první cyklistický klub už v roce 1883, a to ve Vyškově. A o dva roky později také v nedalekém Prostějově. V dalších letech pak přibyla například i Olomouc. Kola tehdy stála nejméně 200 zlatých. Před 125 lety se v Brně narodil slavný český básník František Halas. Podílel se na vzniku brněnského uskupení Devět sil a později odešel do Prahy. Po válce veřejně odmítal komunistické praktiky, kritizoval půnorové čistky a zostřující se cenzuru. A tak byla jeho poezie odsouzena jako dekadentní, chorobná a cizí našemu lidu. 80. narozeniny by dnes oslavil klavírista, skladatel a pedagog Jiří Budis. Dlouholetý člen brněnského Hádivadla, Husy na provázku a také činoherního klubu v Praze. Psal scénickou hudbu, melodie k filmům a také jazzové a kabaretní písně na texty světových i našich básníků, včetně těch vlastních. Zemřel tragicky při autonehodě v roce 1993. Před 22 lety zemřel Jan Jelínek, antropolog, muzeolog a zakladatel pavilonu Antropos. Před 6 lety zemřel ve věku úctyhodných 95 let herec a zpěvák Karel Fiala. Pocházel z Ostravy a divácky proslul zejména díky hlavní roli ve filmu Limonádový Joe. Zářil na jevišti Hudebního divadla v Karlíně a za celoživotní přínos muzikálu dostal v roce 2013 cenu Thálie. A před 5 lety zemřela herečka a výtvarnice Blanka Bohdanová, nositelka ceny Thálie a také držitelka ceny Františka Filipovského za dabing. Máme 6 hodin a 13 minut, za chvíli vám nabídneme počasí s brněnskými meteorology, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Máme 6 hodin a 15 minut a je tu aktuální předpověď počasí. V tuhle chvíli jsem ve spojení s brněnskými meteorology a zdravím Petra Minstra. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké počasí máme v tuhle chvíli na Jižní Moravě?
2: Obloha je sice pokrytá takovou tenkou, vysokou oblačností, ale ta moc vidět nejde, takže by se dalo říct, že máme skoro jasno. Teploty jsou poměrně nízko, dosahují nejčastěji mezi 8 až 4 stupně. Ve vyšších polohách to může být i lehce kolem 10, naopak některá údolí mají i právě pod ty 4 stupně. Ojediněle přízemní mrazík, ten jsme zaznamenali zatím pouze v Lednici.
1: A vypadá to, že se nám během dne začnou teploty zvedat, protože den má být slunečný, je to tak?
2: Ano, slunečný bude, opět jasno nebo skoro jasno, jenom malou průsvitnou oblačností. Teploty odpoledne budou zase podobné jako poslední dny, 21 až 24 stupně. Vítr ten bude zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy jihovýchodní až jižní, mírný do 20 km za hodinu.
1: Jaké počasí bude večer a v noci?
2: V noci bude opět malá oblačnost nebo žádná, jasno, k ránu se mohou vytvořit mlhy v údolích, je to samozřejmě nejčastěji kolem řek. Teploty poklesnou na hodnoty podobné, i když častěji se bude objevovat právě při bezvětří teplota kolem 3 stupňů, tak to bude zase v tom hlavním intervalu od 8 do těch 3. Ojediněle zase samozřejmě přízemní mrazíky při tak nízké teplotě. Vítr slabý, proměnlivý, no a přes den to bude začátku podobné, bez oblačnosti, ale v průběhu odpoledne a večera bude přibývat průsvitná oblačnost z fronty, která se bude blížit od západu. Večer a v noci by mohlo být té oblačnosti už dost až na zataženo, ale do té doby budou teploty zase stoupat na 20 až 23 stupňů.
1: A závěrem vás poprosím o teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu dni.
2: Co se týče maxim, tak tam byly hodnoty nejvyšší v roce 1929 v Pohřelicích, ta nejvyšší byla 27,6. Naopak rok 1947 měl nejnižší hodnoty, také minimum minus 6,9 v obci Šaratice na Vyškovsku.
1: Děkuji vám za aktuální předpověď počasí i za výhled do dalších dnů. To byl Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Přeji vám krásnou sobotu a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
3: V pondělí 5. října budou dobré rady na téma podvodných e-shopů. Jako host dorazí František Kotrba z České obchodní inspekce. Zopakujeme si, jaká pravidla platí pro seniory, aby se na internetu uměli bezpečně pohybovat. Jsou slevy vždy výhodné? A podle čeho se dá poznat falešný e-shop? O tom všem si budeme povídat, to si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

hodně dávno vrazili mi tohle veslo, předtím jsem byl jenom král, teď jsem sám s touhle bárkou na moři a ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám dospíval Karel Černoch. Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 22 minut po 6. hodině. A pokud vás zajímá, kde to žije na Moravě a zaslechnete pouze část reportáže, nezoufejte, ale zavítejte na náš web, kde najdete k poslechu zajímavé reportáže. Například o spolcích různého zaměření, které působí v našem kraji, ale často jejich úspěch dosáhne i světového rozměru. V pořadu Tady to žije navštívila kolegy Jarka Vykoupilová besední dům v Brně, kde působí spoustu let brněnská Kantiléna, která má dnes okolo 160 členů a s výchovou mladých zpěváčků a rozvojem hudebních dovedností začíná už od 5 let. Brněnská Kantiléna se nově může pochlubit i 2 zlatými medailemi, a to ze světových sborových her, které se konaly v létě v Helsingborgu. Ve Švédsku i přes velkou konkurenci v obou kategoriích, ve kterých soutěžili, získali zlato. Radostný rozhovor Jarky Vykoupilové se sbormistrem brněnské Kantilény Michalem Jančíkem, nejen o čerstvém úspěchu, současnosti i historii sboru, ale třeba i o tom, co zajímavého na Hlaholně a kde bychom ji našli, si můžete poslechnout na našem webu brno.rozhlas.cz v pořadu Tady to žije. Blíží se nám 6:30 a zprávy s Jitkou Uhnavou a krátce po 6:30 si společně zopakujeme řidičskou abecedu. Rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak zůstaňte s námi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
4: Dětské hřiště u Pamptreku ve Slavkově u Brna dostane nové herní prvky, stůl s lavicemi a zastínění. Projekt zvítězil v letošním ročníku participativního rozpočtu. Obyvatelé města mu poslali 147 hlasů. Město na jeho uskutečnění poskytne 500 000 korun. Brněnský magistrát spustil anketu zaměřenou i na obyvatele okolních měst a obcí. Lidé můžou označit místa, kde rádi tráví volný čas, kde by chtěli bydlet nebo co zlepšit. Zapojit se můžou i dojíždějící lidé i obyvatelé z Brna a více než 180 obcí brněnské metropolitní oblasti. S odpovědí vznikne pocitová mapa. Anketu lidé vyplní do konce března příštího roku na webu magistrátu. Kojetice na Třebíčsku dnes odhalí pamětní desku své rodačce Elišce Misákové. Olympijskou gymnastku bude připomínat na tamní Sokolovně. Odhalení pamětní desky začíná ve 13 hodin. Mladá sportovkyně umřela ve 23 letech. Filmový festival Ecofilm v Brně dnes večer vyhlásí vítězné snímky. Odborná i studentská porota ocení nejlepší filmy s ústředním motivem vody a jejího koloběhu. Nejlepší vybrané filmy uvidí lidé v neděli odpoledne v kinosálu obchodního centra Velký Špalíček. V zámku Holešov na Kroměřížsku připravili pro letošní podzim nový vzdělávací program pro děti z mateřských a základních škol. Jmenuje se Tajemství zámecké zahrady a malým návštěvníkům nabídne prohlídku, kde využijí všech 5 smyslů. A počasí. Na jižní Moravě dnes bude převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvětná oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povane slabý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Kvůli opravě je uzavřená brněnská ulice Úvoz v křižovatce s Tvrdého a Gorazdovou ulicí. Neprůjezdné bude místo celý víkend. Šťastné cesty přeje Jitka Unavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: No, to je píseň, kterou nás na vlnách Českého rozhlasu Brno probouzela Jana Kratochvílová. Máme 10 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Osvěžte si v tuhle chvíli s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujete. A nebo chybujeme, abych byla přesná. Dnes si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si v posledním díle řidičské abecedy povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Přeji vám šťastnou jízdu s Českým rozhlasem Brno.

0: Pavol Hamel na vlnách Českého rozhlasu Brno a dotančili jsme k počasí.
1: Počasí.
0: Máme 6:45. V tuhle chvíli se podíváme, jak se nám po ránu pohybují teploty na jižní Moravě a ty se drží mezi 5 až 10 stupně Celsia. Nejchladněji je v Lednici nebo v Kobylí. Naopak nejtepleji máme v Brně Tuřanech. Centru Brna je obloha oblačná a 9 stupňů. Dnes očekávejte slunečné počasí. Převažovat bude jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Ráno se mohou výjimečně vyskytnout údolní mlhy. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 21 až 24 stupňů Celsia. Vát bude slabý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr v rychlosti 2 až 4 metrů za sekundu. Ráno a dopoledne budou podmínky, tedy rozptylové, mírně nepříznivé, odpoledne a večer dobré. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná. No a sluníčko nám vyjde přibližně za 5 minut, tedy v 6 hodin a 55 minut a zapadá v 18 hodin a 31 minut. My se za chvíli podíváme na jiné světlo. Na světlo, které vynese vzkaz do vesmíru nebo projekce na historické budovy. Centru Brna ještě dnes večer rozzáří festival Prototyp. Poprvé se z vodojemu na Žlutém kopci dostává do ulic, parků nebo na nádvoří. Světelnou show popíšeme už za chvíli v reportáži, tak zůstaňte s námi.
2: Ve středeční poradně pro zdraví 7. října přivítáme urologa Dalibora Pacíka a zaměříme se na problematiku kamenů v močových cestách. Jak tento problém vzniká? Jaké jsou současné možnosti léčby? A dá se vzniku ledvinových a jiných kamenů předejít, například úpravou životního stylu? K poslechu srdečně zve a na váš poslech i dotazy se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Lucie Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 9 minut máme 7 hodin. Lidé mají dnes večer od 19 hodin poslední možnost navštívit světelný festival Prototyp v Brně. Různé svítící exponáty poprvé září na 20 míst přímo v ulicích, parcích nebo nádvořích a také na stěnách budov. Pořadatelé se snaží propojit umění, vědu a digitální technologie. Návštěvníci si vyzkouší třeba virtuální grafity.
1: U jedné ze zdí brněnského Špilberku stojí hlouček lidí. Do rukou berou makety barevných sprejů, které ale nestříkají, jen vytváří zvuk. Pohyb makety snímá kamera a na zdi vznikají svítící barevné obrazce. Zkouší si to návštěvník Jan, kterého ale mnohem více upoutala jiná atrakce.
2: Teďka se těšíme na Jakuba, tam jsme ještě nebyli, ale to teda vypadá taky, že to bude velký. A pak vlastně na zel nějakou ta projekce na hotel, ta je taky moc pěkná.
1: Myslí tím videomapping, tedy projekce s hudebním doprovodem. Jedna je přímo na fasádě hotelu Grandeza na Zelném trhu. Show se jmenuje Rytmus oceánu.

0: Ze zelného trhu přecházím na Biskupský dvůr, kde se na umělé světlušky v trávníku dívá další z návštěvníků, Drahomír.
1: Světla a barvy to vždycky přitahovalo člověka, takže myslím si, že tohle je úplně krása umění v celé své parádě. Ještě trošku na zvuku bych přidal, aby to mělo grády a ty emoce do těch lidí, jinak perfektní.
0: Po jednotlivých stanovištích účastníky navádí mapa. Ukazuje studentka Adéla, která je na festivalu poprvé.
2: My jsme právě šli podle mapky, takže procházíme všechny místa, snažíme se projít co nejvíc a právě to je jdem na poslední místo.
3: Dostat to do veřejného prostoru mezi lidi, kteří by na normální prototyp nedošli, nepotkali by se tady s tou formou umění. A chceme hlavně pracovat i s mladýma, natchnout je pro nějakou kreativitu, pro nějakou tvorbu.
0: Popisuje ředitel festivalu Jan Machát. Spojení umění, technologií a mladých lidí je hlavním tématem festivalu už od jeho začátku, před více než 10 lety. Původně vznikl jako studentský projekt a v tomto duchu chce pokračovat.
3: Do samotné organizace celého festivalu zapojím až 150 studentů.
0: Vstup na některé expozice, především uvnitř, je placený. Týká se to například kostela svatého Jakuba. Jiné jsou zase vidět z dálky. Třeba světelná přímka namířená z Červeného kostela na Petrov. Z Brna Martina Kašna, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Silničáři uzavřeli nájezd z dálnice D2 u Brna ve směru na Ostravu. Od dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. Mandlobraní v Hustopečích dnes pokračuje programem pro veřejnost. Dnes bude jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně platí od dneška nové omezení. Silničáři uzavřeli nájezd z D2 ve směru na Ostravu. Zároveň otevřeli rampu, po které auta sjíždí z D1 od Prahy na Bratislavu. Uzavírka potrvá téměř do konce listopadu. Řidiči musí využít objízdné trasy přes Modřice nebo Černovice. Jihomoravská dopravní policie kvůli tomu posílí dohled, říká její vedoucí Marek Kalousek.
5: Dalším takovým opatřením je, že tato informace bude už na velkoplošné obrazovce již na dálnici D2 za hraničním přechodem, tak aby informaci řidiči měli již v tomto prostoru a mohli třeba transitující řidiči použít i alternativní trasu, jako třeba například D55, aby se vyhli tomuhle místu.
3: Čerpací stanice smí od dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. V mandloňových sadech v Hustopečích pokračuje první mandlobraní. Zatímco včera byl program zaměřený na školáky, dnes se do mandloňových sadů může přijít podívat kdokoliv. Návštěvníci uvidí, jak se mandle sklízí a na 8 stanovištích se dozvědí víc o jejich pěstování a zpracování. Součástí programu je také ukázka práce se strojem a setřásání mandlí a výroby mandlového oleje, mléka nebo másla. Doplňuje za pořadatele Michal Daněk.
6: Bude tam nějaký hudební program, multižánrový si troufám tvrdit. Po celý den tam budou vlastně těch 8 zastavení, tam bude k dispozici a přidají se k nám nějaké další stánečky, aby to bylo trošku zajímavé, nějaké jídlo, víno a tak dál.
4: Sport.
3: Hokejová Kometa Brno v 7. kole Tipsport Extraligy porazila na domácím ledě Mladou Boleslav 3-2 po samostatných nájezdech. Brněné tak zvítězili, přestože v utkání dvakrát prohrávali. Zápas hodnotil asistent trenéra Kamil Pokorný.
7: Se to tahalo chvilku oni, chvilku my. Samozřejmě pro nás bylo hodně nepříjemný, že jsme museli dotahovat to vedení 2-1. Za mě obě branky hodně laciný. Bereme 2 body, vážíme si jich a ta soutěž je tak vyrovnaná, že je úplně jedno, jestli hrajete doma venku s kýmkoliv prostě, ale říkám, cenný body, hodně vyrovnaný zápas.
4: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvětná oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povane slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr. Aby o zátěž dnes bude mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kvůli opravě je uzavřená Brněnská ulice Úvoz v křižovatce s Tvrdého a Gorazdovou ulicí. Neprůjezdné bude místo celý víkend. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnová a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme sobotu 4 minuty po 7 hodině. Vstáváte do říjnového sobotního ráno s číslem 3. No a před námi je víkend. Co takhle vyrazit na pochod Slováckým Vinohradem, na který nás pozve Květoslav Havlík koncem hodiny. O nabitém programu festivalu Den architektury si budu povídat krátce po půl s dramaturgyní brněnské části akce Barborou Benčíkovou. Babské rady dnes budou o skaženém sádle a jeho případném dalším využití a v reportáži navštívíme samotné jádro Sebranic na Boskovicku, kde najdeme vedle úřadu pošty nebo školy také faru. Je kulturní památkou, ale ta chátrala. Její dřívější podobu se jí snaží vtisknout soukromí vlastníci a následně ji chtějí částečně zpřístupnit lidem. Už za chvíli vám o rekonstrukci povíme podrobněji, tak vstávejte s námi. Krásné ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžky míč.

0: Petr Habka na vlnách Českého rozhlasu Brno, 12 minut po 7. hodině. Možná jste se schoulili jako kocouru teď do teploučka někde doma na pohovku a posloucháte Český rozhlas Brno. My se teď vydáme do Boskovicko. Manželé Jiráskovi se snaží vrátit původní podobu chátrající faře v centru Sebranic na Boskovicku. Za úkol si to vytyčili před 7 lety a stále na tom pracují. Zrovna vyměňují okna budovy, která připomíná malý zámek. Po dokončení všech prací tam chtějí mít třeba ateliér a lidem zpřístupnit svou rozsáhlou sbírku českých loutek. Rekonstrukce je ale nákladná, protože dům je kulturní památkou, ale majitelům v tom pomáhají dotace.
1: Zatímco řemeslník upravuje otvor na jedno z 26 nově ukotvených oken, majitel fary Pavel Jirásek představuje další její úpravy.
2: Tady byla některá okna zaslepená, vlastně tahle dvě, jak to procházelo různými stavebními prostě změnami, tak se to jako zazdilo. Stejně tak na té pravé straně budeme vracet dveře, které vedly přímo do sklepa, takže to vracíme jako do toho původního stavu, do té původní dispozice.
1: Spoustu práce za sebou mají Ráskovi uvnitř, třeba v pokoji, který dřív sloužil návštěvám.
2: Tady jde vidět krásný malovaný strop, který jsme objevili tak, že jsme prověřovali stav trámů a udělali jsme sondu. Bylo to prostě normálně zadeklovaný všechno a byl hladký bílej strop a když se to sundalo, tak jsme objevili vlastně tenhle ten krásný strop, který je barokní, zhruba z roku 1733.
1: Po schodech stoupáme s Pavlem Jiráskem do prvního patra, kde čekají na restaurování odkryté barokní malby na stěnách. No a nakonec šplháme až nahoru na půdu.
2: Je vlastně udělaná tak, že vznikl prostor s možností nějakého galerijního užití.
1: Vracíme se ven, zpátky k fasádě, která na svou opravu čeká a několika letou obnovu fary uzavře.
2: Podle toho, jestli budou peníze, tak je to otázka 2 let.
1: Bez dotací by Pavel a Marie Jiráskovi postupovali pomaleji. Kromě evropských a státních příspěvků jim pomáhají i peníze od Jihomoravského kraje, potvrzuje jeho mluvčí Martina Žítková.
3: Peníze šly například na statické zajištění nosných trámů, sanaci vlhkých podlah a zdiva nebo na hydroizolaci. Podpořili jsme také statickou záchranu krovu a rekonstrukci střechy. Celkem kraj na obnovu fary poskytl téměř 1,5 milionu korun.
1: Dotace nabízí taky některá města. Z vlastních rozpočtů ale podporují jenom místní budovy. Třeba nedaleké Boskovice, podle své mluvčí Martiny Žižkové, přispívají i na obnovu objektů v městské památkové zóně, které ale kulturní památkou nejsou.
4: Stejně tak jejich majitelé musí při opravě

0: respektovat pravidla regulačního plánu a také podmínky stanovené státní památkovou péčí. Ale dotace na tyto objekty žádné státní ani krajské instituce zpravidla neposkytují.
1: Dotace ovšem nepokryjí veškeré náklady. Alena Hysová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Krásné ráno všem, máme 17 minut po 7 hodině, pojďme se podívat na počasí. I po ránu se nám malinko teploty snížily. Ty se pohybují na jižní Moravě mezi 4 až 10 stupně Celsia. Nejchladněji je v Lednici a Kobylí a naopak nejtepleji ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna máme 8 stupňů a obloha je oblačná. Dnes očekávejte opět slunečné počasí. Převažovat bude jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Ráno se mohou výjimečně vyskytnout údolní mlhy. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupně Celsia. Vád bude slabý, během dne místy mírný, jihovýchodní až jižní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno a dopoledne mírně nepříznivé, odpoledne a večer dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Sluníčko nám dnes v Brně vyšlo 5 minut před 7 hodinou a zapadá nám v 18 hodin a 31 minut. Dobré ráno.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 6. října bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Budeme si povídat o tom, jaké to je spolupracovat se včelami při umělecké tvorbě, jak se v jeho práci propojují témata spirituality, přírody, těla a duše, ale také o životě malíře a zahradníka v 21. století. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vyznání zpívá Petr Kolář na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 7 hodin a 23 minut. I zkažené sádlo je ještě možné zachránit a najít pro ně využití v kuchyni. Tvrdí to alespoň kolegyně Jarka Vykoupilová a v Babských Radách za chvíli, tedy právě v tuhle chvíli, prozradí víc.
1: Babské rady.
2: Sádlo, které při smažení pění obsahuje vodu. Je dobré vědět, že pokud máte příliš tučné těsto, bude při smažení sádlo více vstřebávat, což není ani chutné, ani zdravé, ani úsporné. Chcete-li smažit na sádle, dejte do těsta několik lžic rumu nebo jiného alkoholu. Moučníky připravené s droždím spotřebují také mnohem méně sádla než ty, ve kterých je prášek do pečiva. Aby se sádlo při smažení nepřepalovalo, hoďte do něj několik kousků na proužky nakrájené mrkve. Pokud se sádlo zkazí, dá se zachránit, i když už nebude chutnat jako čerstvé, ale například do jíšek se použít dá. Do rozpuštěného, zkaženého sádla vložte menší cibuli, nechte je delší čas pomalu společně vařit, potom sádlo opatrně přelijte přes cedník a cibuli použitou v tomto procesu už nespotřebovávejte. Podobně mohou zafungovat i brambory, nakrájené na malé kousky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A díky babským radám jsme opět o kousek chytřejší a můžeme si tak svůj domov, kde je srdcem kuchyně, zpříjemňovat. Bydlím tady sem, to je motto letošního ročníku festivalu Den architektury, který je v těchto dnech právě v plném proudu. Nabitý program nabídne také Brno a za chvíli vám o něm více prozradí dramaturgině brněnské části akce Barbora Benčíková. Ale ještě předtím krátké zprávy s Jitkou Uhnavou. Dobré ráno.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Řidiči o víkendu neprojedou brněnskou ulicí úvoz v křižovatce s Tvrdého a Gorazdovou ulicí. Auta se tudy nedostanou k hradu Špilberk ani do Masarykovy čtvrti. Opravy potrvají do 4. listopadu. Uzavírky úvozu a jeho okolí se budou postupně měnit. Po tomto víkendu zůstane silnice průjezdná vždy v jednom pruhu v každém směru. Mikulov připravuje stavbu nového sběrného dvoru. Rozhodli o tom zastupitelé. Nový areál vznikne v průmyslové zóně na okraji Mikulova. Město kvůli tomu uzavře smlouvu se svozovou společností STKO, která má nový areál postavit. Hotovo by mělo být do konce příštího roku. S výrobou brněnských tramvají s názvem Drak se dnes seznámí lidé ve vozovně Medlánky. Dopravní podnik mimořádně otevře své ústřední dílny. Návštěvníci uvidí montáž tramvaje, slednou živou ukázku práce svíhní a sami si vyzkouší úkoly v kovárně. Jihlavská nemocnice zmodernizovala 2 pokoje na interním oddělení. Opravila je za peníze, které vybrala od dárců při tradiční sbírce Vánoční pokoj. Oba jsou nově uspůsobené tak, aby tam mohli s pacienty trávit čas jejich blízcí. Pokoje mají například nové tapety, nábytek nebo ledničky. Součástí modernizace jsou také polohovací křesla, která umožňují blízkým na pokoji přespat. Brněnská filharmonie zahajuje festival s názvem Expozice nové hudby. Hudebníci z Česka, Španělska, Japonska a dalších zemí v následujícím týdnu předvedou 6 koncertů soudobé spektrální hudby. A počasí. Na jižní Moravě dnes bude převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povane slabý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S mírným zdržením počítejte u Brna na křížení dálnic D1 a D2. Ve směru na Vyškov se zdržíte asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Doznívá nám duet Hany Zagorové a Stanislava Hloška, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 7 hodin a 40 minut. V desítkách měst v Česku a na Slovensku s prvním říjnovým dnem začal festival Den architektury. Letos s motem Bydlím, tedy jsem. Návštěvníkům nabízí přednášky, workshopy, výstavy nebo komentované prohlídky a také procházky ulicemi měst. Hlavní program pořadatele směřují na víkend a právě o tom teď budeme mluvit s dramaturgyní brněnské části festivalu Barborou Benčíkovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Festival přiblíží, jak se v průběhu více než 100 let proměňovaly představy o bydlení. Na jakých stavbách se to pokusíte vysvětlit?
1: No, tak my vlastně otevíráme i různé otázky, budeme ukazovat jak vilovou výstavbu, například Reisigovou nebo Bulínovou vilu, Dagmar Černouškovou, historičkou architektury, ale vlastně včera jsme si třeba ukázali nouzovou kolonii na Kamence, tam je vlastně taková specifická výstavba, nebo kolonii Nový dům.
0: Lidé rádi poznávají a poznávají to, co dokumentuje minulost a co nám minulost připomíná. Například to, že Brno patřilo k městům, která v mnohem i určovala trendy. Čím je chcete oslovit z doby nedávné nebo dokonce současné?
1: No jako určitě bych zmínila Dům pro Julii, což je první dětský hospic v České republice. On získal i Českou cenu za architekturu a vlastně architekti ze studia Čtyřstěn jim se podařilo navrhnout dům, který je vlastně takovým bydlením, že nemá tu lékařský vlastně pocit, z toho nemáte. Tak to je asi největší tahák letošního ročníku.
0: Festival doplní také filmová přehlídka Film a architektura. O čem bude?
1: Ta vlastně se věnuje bydlení úplně stejně jako Den architektury. Probíhá ve stejnou dobu jako náš festival a pro některé návštěvníky je vlastně ten film trošku přístupnějším formátem.
0: No a na co se z programu těšíte nejvíce vy? A kde lidé zjistí přesný program Dne architektury?
1: Tak já bych určitě pozvala do divadla Husa na provázku, kde proběhne diskuze o vyloučení z bydlení. Bude jí předcházet dokumentární snímek Chudí patří pod most od režiséra Tomáše Hlaváčka. Tak to je pro mě úplně jako nejdůležitější highlight dnešního ročníku. A nebo budeme zakončovat letošní ročník diskuzí s Anou Vinklárkovou o novém stavebním zákonu a jestli opravdu to zrychlené stavební řízení vyřeší současnou bytovou krizi.
0: O festivalu Den architektury, který se koná od 1. do 7. října, nás informovala dramaturgyně brněnské části Barbora Benčíková. Děkuji vám a přijeď se, akce vydaří. Krásnou
1: Děkujeme.
0: Sobotu.
1: Taky, naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Máme 7:45 a je tu aktuální předpověď počasí. Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám na jižní Moravě pohybují teploty a ty jsou rozmezí mezi 4 až 10 stupni Celsia. Nejchladněji je v Lednici a Kobylí a naopak nejtepleji ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna máme oblačno a 8 stupňů. Dnes očekávejte opět slunečné počasí. Převažovat bude jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Ráno se mohou výjimečně vyskytnout údolní mlhy. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 21 až 24 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne místy mírný, jihovýchodní až jižní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno a dopoledne mírně nepříznivé, odpoledne a večer dobré a biozátěž je na jedničce. Slunce nám dnes vyšlo 5 minut před 7 hodinou a zapadá nám v 18 hodin a 31 minut. Tak to vypadá na krásnou slunečnou sobotu. Co takhle vyrazit na výlet. Za chvíli zatelefonujeme k Květoslavu Havlíkovi a dnes by mělo pozvání směřovat na krásnou procházku vinohrady. Tak zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Během 40denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupli dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Vím.
1: Slza na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut před 8 hodinou. Dobré ráno. A je tu čas pro sobotní námět na výlet, který opět po čase potěší nejen zrak, ale i čich a chuť. A má ho pro nás Květoslav Havlík. Dobré ráno.
2: Já vám přeji krásné sobotní ráno.
1: Tak kam dnes vyrazíme?
2: Tak po takové krásné romantické písničce a s tím nádherným sluníčkem, který vidím právě teď za okny, tak kam jinam vyrazit v takovém nádherném dni, případně nádherném víkendu, než mezi krásné žluto-červené moravské vinohrady. A jak určitě posluchači možná někteří vidí, tak tento týden, právě dnes a potom samozřejmě ještě i další týden v sobotu, se konají na Slovácku dva takové zajímavé pochody. Dnes je organizován klubem českých turistů a je to pochod Slovácky do vinohrady a tam se vypravíme právě dnes. Dostat se tam dá velice snadno, pokud to ještě stihneme, tak můžeme z Brna vyrazit 8.35 přímým vlakem, ale když ho nestíháme, tak můžeme ještě o hodinku později 9.34 do Břeclavy a v Břeclavy přestoupit na osobní vláček, který nás doveze do Hodonína. A samozřejmě Hodonín jako výchozí místo tady těchto pochodů nebo tohoto pochodu se dá snadno dosáhnout i ze Starého Města, případně z Uherského Hradiště. Z toho Starého Města bych doporučil odjezd vlaku v 9.57. Tak skončím tou dopravu, jak tam. No a jak už jsem se zmínil, tak výchozí místo tady těchto pochodů pro ty vzdálenější je Hodonín, hned přímo nádražím, hned přímo před nádražím leží hotel Grand a nabízí se tam dvě takové trasy, které jsou opravdu spíš pro ty pravé turisty. Jedna má 20 kilometrů, druhá 15. Určitě se to dá projít, nejsou to nějaké velké kopce ani hory, je to taková ta procházka právě po rovince, po kopečkách. A z toho Hodonína ta další trasa vede přes kolem zoo, Písečného přes Dolní Bojanovice, pak potom do Starého Poddvorova, Nového Poddvorova, potom k rozhledně na Podluží, to je nádherná rozhledna, odkud je vidět v podstatě do širokého dalekého okolí a končí se v Nechorách u Vinných sklepů. Ta druhá trasa vede zhruba po podobné trase, ale má jenom 15 kilometrů, jak jsem říkal, trošičku je tam zkratka, že se jde přes Josefov. No a pokud by se někdo chtěl podívat trošku po jiných trasách, tak může taky začít v Dolních Bojanovicích u obecního domu a odtud je naplánována trasa 14-kilometrová, případně ještě kratší 5-kilometrová. A kdo by se chtěl podívat jenom do okolí Nechor, tak tam je trasa 16-kilometrová zase z Nechor na rozhlednu na Podluží, Starý Poddvorov, Josefov a zpátky do Nechory. A jak už asi posluchači pochopili, tak cílem všech těchto pochodů jsou právě Nechory, krásné takové místečko, kde jsou vinné sklepy. Určitě tam bude i něco na ochutnání a bude to takové krásné ukončení té náročné, možná trošku náročnější pěší túry. No a samozřejmě klub českých turistů myslí na to, abyste se odtud správně dostali domů, takže ve spolupráci s provozovateli a s dopravci je zajištěna doprava Kivadlová z Nechor k vlakům Moravské Nové Vsi a právě v té Moravské Nové Vsi speciálně zastaví mimořádně i rychlíky ve směru do Brna, například o 17:30 a o 19:30 večer a potom ve směru na Olomouc, tak zastavuje o 17:30 a o 17:30. Takže kdybyste jeli i z té větší vzdálenosti, bez problémů se dostanete. No, co k tomu říct, je to opravdu nádherná procházka nádhernou krajinou, já jsem se mi absolvoval několikrát a můžu jenom doporučit a kdybyste to nestihli dnes, tak dnes se to jmenuje pochod Slovácké vinohrady, tak můžete ještě za týden, příští sobotu se koná podobná akce v Mutěnicích, ta už je výrazně kratší, jmenuje se putování, to spíš taková procházka kolem Mutěnic a mutěnických sklepů a také třeba kolem Milotic a tamních šídlen, takže můžete vyrazit třeba dnes, anebo příští sobotu, anebo jenom příští sobotu, jak se vám hodí.
1: Mezi vinohrady jsme se procházeli s Květoslavem Havlíkem a to nejen těmi slováckými, kde právě dnes můžete vyrazit na pochod Slováckým vinohradem. Děkujeme, přeji šťastnou cestu, pokud vyrazíte i vy a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Já vám také přeji nářadný víkend, naslyšenou.
1: Krásný víkend přeji. No a za chvíli jsou tu už zprávy v 8 hodin s Jitkou Uhnavou, tak zůstaňte s námi. Dobré

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: V Boskovicích vzrostl zájem o dotace na opravu historických, ale památkově nechráněných budov. Lidé ve Slavkově u Brna vybrali vítězný návrh v participativním rozpočtu. Půjde o dovybavení dětského hřiště. Rodiny, školy nebo knihovny po celé republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. Dnes bude jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. V Boskovicích vzrostl zájem o dotace na podporu objektů v městské památkové zóně, které nejsou kulturními památkami. Zatímco loni majitelé vyčerpali z 600 tisíc korun jenom necelých 150 tisíc, letos se tři žadatelé rozdělili celou částku. Do poloviny listopadu musí s využitím těchto peněz dokončit mimo jiné obnovu střechy domů v ulicích u Vážné studny a u Templu, nebo opravu ateky na fasádě domu na Masarykově náměstí. Proč město jsou kromníkům přispívá, říká jeho mluvčí Martina Žižková.
5: I když nejde o kulturní památky, stejně tak jejich majitelé musí při opravách respektovat pravidla regulačního plánu a také podmínky stanovené státní památkovou péčí. Ale dotace na tyto objekty žádné státní ani krajské instituce zpravidla neposkytují.
3: Dětské hřiště u Pump Tracku ve Slavkově u Brna dostane nové herní prvky, stůl s lavicemi a zastínění. Projekt zvítězil v letošním ročníku participativního rozpočtu. Obyvatelé města mu poslali 147 hlasů. Město na jeho uskutečnění poskytne 500 000 korun.
6: Slavkovské hřiště u Pump Tracku patří mezi nejvyužívanější místa pro trávení volného času rodin s dětmi. Na jaře příštího roku na něm přibydou stínící plachty, které zpříjemní pobyt během horkých letních dnů. Děti se můžou těšit na novou 1,5 metru vysokou skluzavku a skákací prvek. Možnosti posezení rozšíří nová lavička a piknikový stůl s lavicemi. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdušíková, Český rozhlas.
3: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která chce třeba přivést děti ke čtením, potrvá do středy. Proč je čtení dětem přínosné, přibližuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
7: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
4: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povane slabý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr. A biozátěž dnes bude mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolona se vytvořila na D1 na obchvatu Brna ve směru na Vyškov na křížení dálnic D1 a D2. Aktuálně se zdržíte asi 35 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré ráno, máme 8:04. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás ranním víkendovým vysíláním provází Alena Přikrylová. Hokejová Kometa Brno v 7. kole Tipsport Extraligy včera porazila na domácím ledě Mladou Boleslav 3-2, a to po samostatných nájezdech. No a krátce po půl se můžete těšit na sportovní postřehy Jaromíra Meixnera. Dnes máme sobotu s datem 3. října a právě dnešní datum je významné pro herečku Zdenu Herfortovou, která dnes večer získá cenu Thálie za celoživotní mistrovství. A my se s ní za chvíli telefonicky spojíme. Ale ještě předtím se podíváme na aktuální počasí s brněnským meteorology, tak zůstaňte s námi a vychutnejte si kromě poklidné sobotní snídaně i písničky, které nestárnou. Přeji vám dobrý poslech.
9: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 9 minut po 8 hodině a je tu aktuální předpověď počasí. No a v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně a zdravím brněnskou meteorušku Jitku Kučerovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké počasí máme v tuhle chvíli na jižní Moravě?
2: Na obloze se objevuje jenom průsvitná vysoká oblačnost, takže převažuje skoro jasno. Teploty ty byly a stále jsou takové docela nízké, nejvyšší na kopcích, tam už teď 13 stupňů, ale v některých údolích

0: jeho východu až jihu a k večeru zas pak bude slábnout.
1: Sluníčko nám dnes večer zapadá v 18 hodin na 31 minut. Co přijde se setměním? Výrazně se nám ochladí?
0: Bude se postupně během noci ochlazovat a to ráno možná bude ještě malinko studenější než dnešní, takže ty teploty budou zítra nad ránem převážně 8 až 5 stupňů v údolích, při dalším bezvětří kolem 3 a mohou se tam objevovat i slabé přízemní mrazíky, podobně jako tomu bylo dnešní ráno. No a obloha v noci bude bez oblačnosti, k ránu se v údolních polohách mohou vytvořit nějaké takové mlhy, spíše asi slabší, řekněme. No a vítr v noci slabší. Být proměnlivý.
1: A jaká bude neděle?
0: Zítřek, alespoň jeho větší část by také měla být slunečná nebo víceméně až do večera, ale ono bude přibývat vysoké oblačnosti, postupně od severozápadu se bude přibližovat taková nevýrazná fronta a ta oblačnost bude houstnout, takže nejprve skoro jasno zítra, potom během odpoledne a večera právě přibývání té průsvitné oblačnosti na nějaké polojasno až oblačno, až v noci na pondělí může být až zataženo. No a teploty zítra odpoledne možná o stupínek nižší než dnes 20 až 23 stupňů, vítr bude foukat slabý proměnlivý, přes den na některých místech mírný jižní.
1: A jaké jsou teplotní rekordy spojené s dnešním datem 3. října?
0: 27,6 stupně Celsia je nejvyšší hodnota, byla naměřena v roce 1929 v Pohořelicích a Šaratice měly v roce 1947 nejméně, -6,9 stupně Celsia.
1: To byla brněnská meteoroložka Jitka Kučerová. Děkuji vám za aktuální předpověď počasí i za výhled do dalších dnů. Mějte se krásně a pěknou sobotu.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Rázná hospodyně Šiktancová v četnických humoreskách i desítky dramatických a muzikálových postav na brněnských jevištích. Herečka Zdena Herfortová dnes večer získá cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Co pro ně tato skleněná soška znamená, vám v rozhovoru prozradí už za chvíli, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: Pondělí 5. října budou dobré rady na téma podvodných e-shopů. Jako host dorazí František Kotrba z České obchodní inspekce. Zopakujeme si, jaká pravidla platí pro seniory, aby se na internetu uměli bezpečně pohybovat. Jsou slevy vždy výhodné a podle čeho se dá poznat falešný e-shop? O tom všem si budeme povídat, to si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Věra Špinarová nám dospívala 18 minut po 8 hodině. Dobré ráno. Posloucháte Český rozhlas Brno. Skleněnou sošku s divadelní maskou neuvidí brněnská herečka a dabérka Zdena Herfortová poprvé. Doma už jednu má za divadelní roli královny Alžběty I. a získala taky nominace za jiná představení. Dnes večer si ale převezme cenu Thálie za celoživotní mistrovství v činohře. No a my jsme teď se Zdenou Herfortovou ve spojení, ještě než slavnostní ceremoniál odjede. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Paní Herfortová, dnes večer obdržíte ocenění a neobdržíte je pouze za jednu konkrétní roli, ale za celou vaši dosavadní dráhu. Jaká byla vaše první reakce, když jste se to dozvěděla?
1: Tak pochopitelně veliká radost a veliké vlastně takové poděkování jsem hned měla v sobě, že jsem poděkuji za celý můj profesní život.
0: Celou svou kariéru jste zůstala věrná Brnu. Nelákalo vás někdy odejít natrvalo do Prahy, a to nejen na hostování?
1: No, jako jestli mě lákalo a nelákalo, ono o tom to není. Ten život je o tom, co máme, a kromě toho já opravdu jsem Brňák, jsem Moravák a to jako někam úplně jít by člověk musel a pracovat by musel být vlastně od dětství. A tohle, já jsem sice měla tatínka, který bydlel v Praze dlouho a jako byla jsem s ním sice tak, jak to šlo ve spojení, ale jako chtěla jsem se podívat do Prahy třeba, nebo i na jiná jeviště divadelní, ale Brnu si myslím, Brnu jsem nechtěla nikdy uniknout, chtěla jsem být tady, protože tady to je můj domov.
0: Máte za sebou desítky různých rolí. Existuje ještě nějaká herecká poloha, kterou byste si ráda vyzkoušela?
1: Víte, já teda musím velmi neskromně říct, že já jsem si vyzkoušela spoustu poloh, od těch dramatických až po ty komediální, a já opravdu nemám žádnou zvláštní touhu teď něco zkoušet jiného.
0: Býváte označována za první dámu brněnského divadla a věnovala jste se ale také televizním projektům a dabingu. Jak na tuhle část své kariéry vzpomínáte?
1: No krásně, bylo to báječný a doposavat k tomu dabingu mám takový vztah, že okamžitě bych zasedla za mikrofon a eventuálně i v rozhlase, ale tak víte, jak v tom životě hereckém chodí. Někdy to jde a někdy je to tíž.
0: O divadelní kariéře jsem mluvila s letošní laureátkou ceny Thálie za celoživotní mistrovství v činohře s paní Zdenou Herfortovou. Děkuji vám za rozhovor a gratuluji.
1: Děkuji moc krát. Nashledanou.
0: Užijte si zasloužený úspěch dnešního večera. Nashledanou.

0: Pri Bohemia Radio, audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
3: V křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně platí od dneška nové omezení. Silničáři uzavřeli nájezd z D2 ve směru na Ostravu. Zároveň otevřeli rampu, po které auta sjíždí z D1 od Prahy na Bratislavu. Uzavírka potrvá téměř do konce listopadu. Čerpací stanice smí od dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Otužilci dnes zahajují v Moravském krasu svou sezónu. Zaplavou si v ponorné říčce Punkvě v punkevních jeskyních. Odstartují přímo z loděk na trasy dlouhé 300 a 100 metrů. Na akci každoročně přijde okolo 150 otužilců. Voda v říčce má teplotu okolo 8 stupňů Celsia. Lidem zbývá posledních pár dnů na hlasování v anketě Strom čtvrtstoletí. Zvolit se mezi 5 kandidáty můžou do 5. října. Poslední fáze soutěže je tajná, takže počet hlasů na webu ankety není vidět. Za Jižní Moravu se o titul uchází Borovice ve Velkých Opatovicích na Boskovicku. Ve Vile Plaček v Ivančicích na Brněnsku dnes zahájí provoz knihovna českého spisovatele s židovskými kořeny Ivana Klímy. Návštěvníci objeví několik desítek knih, které pokrývají jeho tvorbu od 60. let minulého století. A počasí. Na Jižní Moravě dnes bude převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvětná oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povane slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr. A biozátěž dnes bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolona se vytvořila na D1 na obchvatu Brna ve směru na Vyškov na křížení dálnic D1 a D2. Aktuálně se zdržíte asi 25 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Daniel Hůlka na vlnách Českého rozhlasu Brno. 9:50, dobré ráno. A já už tuhle chvíli na naší telefonní lince zdravím pana Jaromíra Meixnera. Dobré ráno i vám.
1: Dobré, krásné, slunečné ráno, svítí trošku i nad kometou.
0: Ano, to jsem chtěla dodat, úplně stejně jako vy. Hokejisté Komety vyhráli včerejší domácí utkání nad Mladou Boleslaví, ale jen za 2 body a vzhledem k postavení hostů v tabulce. Je to málo?
1: Tak těžko říct, jestli je to málo. Tak doma chcete vždycky vyhrát za 3 body. Samozřejmě Bolka byla před tím zápasem poslední, získala bod, protože to skončilo po 60 minutách nerozhodně 2-2, takže brali bod. Ale, a tím se posunuli o příčku výš, posledně Olomouc. Takže ale dneska dovolím si použít slova trenéra Kamila Pokorného na tiskovce, který řekl, máme 2 body, kterých si ceníme a při vyrovnané extralize, vyrovnanosti týmu extraligy je každé vítězství doma i venku cenné, protože je to bez rozdílu, není rozdíl v tom, jestli hrajete doma nebo venku a proti jakémukoliv soupeři. A s tím se nedá nic jiného, než opravdu souhlasit. Ta Bolka bojovala a dřela, Kometa měla velkého nepřítele v brankáři Furchovi, který chytal fantasticky, má taky za sebou brněnskou minulost, perfektně vykryval prostory, puky, opravdu byl tím hlavním mužem, který tedy pomohl té Bolce k tomu, že získala ten bod. Tak jinak bych ještě zmínil, že utkání bez asi 400 středovala skoro vyprodaná hala a ta slavná tribuna s tím bubeníkem byla včera v perfektní akci, celý zápas pozbuzovala, skandovala, když pominu tedy ty vulgární excesy, ty by si mohli odpustit, tak byli skvělí, pomáhali Kometě, určitě ta atmosféra byla parádní. No a takže Kometa se samozřejmě zase klasicky na to vítězství nadřela, to je bez debaty, 2x prohrávala, ale vždycky dokázala dotáhnout, to bylo důležité. No a
0: po 60 minutách.
1: Ano, jsou málo. Ano.
0: Po 60 minutách a 5minutovém prodloužení rozhodovaly nájezdy. Zásluhou kterých hráčů byly Brňané úspěšnější?
1: Tak ještě musím říct, že v tom 5minutovém prodloužení se v závěru asi minutu a půl před koncem se Kristián Pospíšil tlačil před branku a už tedy neměl šanci se vyhnout brankáři Furchovi, kterého podrazil, mu se to líbilo a byl vyloučen za nedovolené bránění. Tak to je takový pojem zvláštní, navíc ten puk už byl kdesi dávno v Tramtárii, takže tam žádné jaksi nedovolené bránění nebylo, ale taková jsou pravidla. Těžko se mu mohl opravdu vyhnout, a ani ale nedutal a mazal tedy na trestnou lavici. Kometa tu minutu a půl ubránila a to bylo důležité, protože hrála ve 3-4. No a pak přišli teda na nájezdu, a takže začal Kusko, ten nedal. Potom jel Zbořil, Adam Zbořil, který jeli do hosté, samozřejmě to se střídá, a Adam Zbořil v jeden své šikovný v rukám zamíchal a šup, takže gól. Potom finský útočník Lejno, tvrdá rána, gól a překvapivě na tu další a nakonec se ukázal jako rozhodující na ten AS poslali trenéři slovenského útočníka Čajkoviče, který byl jako 13. útočník a měl asi jenom necelé 3 minuty jaksi prostoru na ledě během zápasu, ale ten suverénně mezi nohy prostředil brankáře Furcha, takže a dosté dali jenom 2x ty nájezdy, takže Kometa na ty nájezdy vyhrála 3-2. Jinak musím ještě říct, že dostala, a to trenér Pokorný taky zdůraznil, Kometa, ty oba góly byly docela laciné a padají na vrub nejenom hráčům, ale také brankáři Rabčanovi, který tentokrát nahradil stezku, tak nevím, jestli už není čas také pro mladého Kavana do branky. Takže to je dneska všechno.
0: Včerejší úspěch hokejové Komety podrobně rozebral pro Český rozhlas Brno pan Jaromír Meixner. Děkuji vám a přeji vám krásnou sobotu.
1: Napodobně. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Louis Armstrong na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 8 hodin a 640 minut. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: A pojďme se podívat na počasí po ránu. Pro vás sledujeme teploty, které se pohybují mezi 5 až 9 stupně Celsia. Na jižní Moravě je tedy nejchladněji v Kobylí a naopak nejtepleji ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna máme oblačno a 9 stupňů. Dnes očekávajte opět slunečné počasí. Převažovat bude jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Ráno se mohou výjimečně vyskytnout údolní mlhy. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů Celsia. Vát bude slabý, během dne místy mírný jihovýchodní až jižní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno a dopoledne mírně nepříznivé, odpoledne a večer dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Teplotní rekordy pochází z roku 1929, kdy v Pohořelicích naměřili 27,6 stupňů Celsia, naopak nejméně naměřili v roce 1947 v Šareticích, a to minus 6,9 stupňů Celsia. Sluníčko nám dnes vyšlo 5 minut před 7 hodinou a zapadá nám v 18 hodin a 31 minut. Před námi je tedy krásný slunečný den, tak si ho pojďme užít.
2: Ve středeční poradně pro zdraví 7. října přivítáme urologa Dalibora Pacíka a zaměříme se na problematiku kamenů v močových cestách. Jak tento problém vzniká? Jaké jsou současné možnosti léčby? A dá se vzniku ledvinových a jiných kamenů předejít, například úpravou životního stylu? K poslechu srdečně zve a na váš poslech i dotazy se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Posloucháte Český rozhlas Brno, dohrává nám kapela Kryštof píseň Atentát. Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Jitkou Uhnavou. Po 9. vám nabídneme pořad Mezi nebem a zemí a po 10. hodině Hobby magazín, ve kterém najdete inspirativní reportáže. Víkendové srdcovky se Zdeňkem Junákem začínají po 11. a to v tradičním čase kvíz a soutěžní otázky, které připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. Tak zůstaňte s námi a užijte si pohodové dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Krásný víkend. Od mikrofonu se na vás zítra ráno opět těší Alena Přikrylová.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brno spouští anketu o místech v metropolitní oblasti, která potřebují zlepšit nebo rozvíjet. Mikulov nechá vybudovat nový větší sběrný dvůr na okraji města. Výrobu tramvaje dnes můžou lidé vidět ve vozovně v brněnských Medlánkách. Dnes bude jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Brněnský magistrát spustil anketu zaměřenou na obyvatele okolních měst a obcí. Lidé můžou označit místa, kde rádi tráví volný čas, kde by chtěli bydlet nebo co zlepšit. Zapojit se můžou dojíždějící lidé i obyvatelé z Brna a více než 180 obcí brněnské metropolitní oblasti. Z odpovědí vznikne pocitová mapa. Anketu lidé vyplní do konce března příštího roku na webu magistrátu.
3: Lidé mohou do mapy vyznačit například místa, kde je podle nich potřeba zlepšit dopravní infrastrukturu nebo která jsou vhodná pro další rozvoj. Výsledky chce Brno využít při přípravě nové strategie rozvoje metropolitní oblasti a nabídnout je také jednotlivým obcím pro jejich vlastní plánování. Anketa navazuje na pocitovou mapu Brna z loňského roku. Krištof Podaný, Český rozhlas.
2: Mikulov připravuje stavbu nového sběrného dvoru. Rozhodli o tom zastupitelé. Nový areál vznikne v průmyslové zóně na okraji Mikulova. Město kvůli tomu uzavře smlouvu se svozovou společností STKO, která má nový areál postavit. Hotovo by mělo být do konce příštího roku. Sběrný dvůr vznikne v Nádražní ulici a nahradí současný areál v Brněnské ulici. Nové místo nabídne také reuse centrum, kde lidé můžou odevzdávat nepotřebné věci, které ale ještě mohou posloužit někomu dalšímu. S výrobou brněnských tramvají s názvem Drak se dnes seznámí lidé ve vozovně Medlánky. Dopravní podnik mimořádně otevře své ústřední dílny. Návštěvníci uvidí montáž tramvaje, zhlédnou živou ukázku práce svíhní a sami si vyzkouší úkoly v kovárně. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Doprovodný program nabídne prohlídku historických a retrovozů ve speciálním velkém stanu vedle ústředních dílen, také dopravní trenažéry nebo jízdu na drezíně a před dílnami vystavíme speciální model lodi na tramvajovém podvozku, takzvaný Prigl 80.
2: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů ale zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Částečně za ně může také současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jako prevence může podle praktického lékaře Pavla Sovy sloužit pestrý jídelníček, dostatek vitamínů, ale třeba i pravidelné otužování.
1: Počasí.
2: V Nižní Moravě dnes bude převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvětná oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povene slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr. Biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolona se vytvořila na D1 na obchvatu Brna ve směru na Vyškov, na křížení dálnic D1 a D2. Aktuálně se zdržíte asi 25 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Někteří návštěvníci pražské zoologické zahrady z exotických zemí vnímají zvířata posvátně, modlí se k nim a meditují i na relaxačních místech, natáčel o tom Karel Sladký. 3D modely unikátních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského zámku si můžou prohlédnout návštěvníci olomoucké pevnosti Poznání v nové expozici. V reportáži z jejího otevření se mimo jiné dozvíte i to, kterému z olomouckých biskupů se říkalo kníže Diamant. Už 10. října bude slavnostně předána historicky úplně první cena Josefa Zvěřiny. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Věra Martinová nám hudebně zahájila tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pro některé návštěvníky pražské zoologické zahrady jsou zvířata posvátná, tak k nim přistupují hlavně turisté z exotických zemí. Lidé z Indie je vzývají a modlí se k nim. Využívají přitom i meditační koutky, relaxační místa, která v zahradě jsou. S Filipem Maškem o tom natáčel náš redaktor Karel Sladký.
1: Zvířata tady jsou pradávna, se zvířaty byla spojena i náboženská mystika, mnohá zvířata. Filipe, když to zmíním, jaká vás napadnou?
2: No tak napadají mě samozřejmě různá taková ta symbolická zvířata, která si spojeme v evropské kultuře třeba s nějakými vlastnostmi, jako jsou lvy nebo sovy. Mě třeba hrozně mrzí, že lidé nevěnují větší pozornost právě sovám. Máme tady poměrně zajímavou směsici druhů od rybožravých sov po prostě indickou sovu, která zase vypadá, jako kdyby někdo nakresil potřeba našeho Puštíka bělavého, kterého mimochodem i vracíme do volné přírody každoročně. Takže třeba zrovna taková sova, to je zvíře, které mi vždycky přišlo mystické, je strašně zajímavé evolučně a těm bychom měli věnovat víc pozornosti.
1: Docela určitě. Já myslím si, že i za tou náboženskou mystikou třeba mnozí jdou, že si říkají, je, to jsou zvířata, se o nich psalo někde, tam v Brazílii měli různé kmeny indiánů.
2: My se snažíme ta zvířata představovat, když to jde v nějakém kulturním kontextu. Toho zářným příkladem je třeba naše údolí slonů, kde představujeme slony jak v pojetí buddhismu, tak v pojetí hinduismu, je tam i ten ašrám, jsou tam vlastně ty příslušné chrámy. Mimochodem třeba turisté z Indie opravdu tam pokladají dárky a považují to opravdu za svatyni, že to není jenom tady naše nějaká turistická maketa, ale skutečně k tomu přistupují s úctou. Takže ono to je často důležité pochopit třeba kulturní význam toho zvířete v té dané oblasti, protože to může souviset třeba i s jeho ochranou, kterou potom můžeme na tom místě aplikovat. Když nějaké zvíře někde posvátné, je dobré to i těm místním pak připomínat, když ho tam třeba do přírody vracíte, samozřejmě, když to říkám velmi zjednodušeně. Takže i ten kulturní aspekt v zoologické zahradě je důležitý a my ho vnímáme a snažíme se ta zvířata tak představovat veřejnosti.
1: Víte, tak vy, který máte i takový pomyslný chrám, dá se říci.
2: Určitě, určitě. Jako já vždycky říkám, že zoo je chrám pro ta zvířata, taková nemová archa, ale samozřejmě tady najdou lidé právě i takové chrámy. I ta nová Arktida samozřejmě zase představí prostředí jako takové. Už teď můžu prozradit, že tam třeba v té Arktidě bude imitace polární záře.
1: Jste zmínil posvátné zvíře slon. Víte, co mě zaujalo, že jste zmínili ten hinduismus, buddhismus, který je znát i tady v zoologické zahradě, z toho musíte mít obrovskou radost, že lidé z takových zemí jako Indie sem jdou a berou ta zvířata i takto posvátně.
2: My to bereme tak, pochopitelně třeba zrovna východoazijské nebo jihoazijské zoologické zahrady nejsou moc kvalitní obecně. My jsme rádi, když přijdou třeba Indové nebo Tajci a vidí naší zoologickou zahradu, vidí vůbec

často spěchají, ale třeba taková Veselovského louka nebo právě pikniková louka, kterou máme tak jako trošku skrytou tam za voliérami a supů v dolní části, to jsou skvělá místa, kde se dá určitě jako relaxovat.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Přijal tento týden ve Vatikánu plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Podle plzeňské diecéze s ním projednal například větší zapojení laiků do správy farností. Holub mluvil s Levem XIV. Také o svatořečení hroznaty z Ovence. Holub papeže informoval o uzavření diecézní fáze svatořečení českého šlechtice a zakladatele kláštera v Teplé z 13. století. Spis je po ukončení diecézního procesu obvykle předán do Vatikánu, kde ho posoudí a papež pak rozhodne o případném svatořečení. Charita Olomouc a spolek Dobré místo pro život zvou příští sobotu 10. října na 12. ročník benefiční akce Den lidí bez domova. Návštěvníci se mohou těšit na 10 druhů polévek z vyhlášených restaurací, které jim budou na Horním náměstí v Olomouci nalévat známé osobnosti jako kordista Jakub Jurka, režisér Miroslav Krobot či fotbalista Sigmy Olomouc. Polévka se podává v originální keramické misce z dílny sociální firmy Ergones za 100 korun. Výtěžek z prodeje poputuje do projektu Kup oběd, který zajišťuje kvalitní a pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů. Pořadatelé

Spravili rekordních 710 misek. Lidé mohou navíc na místě darovat mletou kávu a zápalky, které pomohou lidem v nouzi zvládnout nadcházející chladné období. Kolín má hotový projekt rekonstrukce bývalého rabínského domu a židovské radnice u synagogy v ulici Na Hradbách. Projektanti předběžně odhadli náklady na 98 milionů korun bez DPH, nyní dokončují rozpočet. Město chce na obnovu využít peníze z norských fondů. Podle dřívějších plánů má být expozice v domě zaměřená na židovské tradice a rituály. Město koupilo oba zchátralé židovské domy v ulici Na Hradbách od soukromých vlastníků v roce 2020 zhruba za 6 milionů korun. Kolínská židovská komunita patří k nejstarším v Čechách. Židé ve městě žili již ve 14. století. Také tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď zastavíme v Olomouci. V olomouckém Science Centru Pevnost poznání Univerzity Palackého je nová expozice 3D modelů barokních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského arcibiskupského zámku. Světový unikát objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z Olomoucké filozofické fakulty. Modely si návštěvníci můžou zdarma prohlédnout v pevnosti poznání, příští rok se přesunou do Kroměříže. Mezi prvními návštěvníky nové expozice byla redaktorka Blanka Mazalová.
1: Tady je bazén.
2: Je to skutečná voda?
1: Jo, voda, no, voda, no. A teď začnou se vlastně zarozrůžnou ty ametisty, jedny, a pak ještě druhé světlo. A teď se začnou štětit.
3: Geoinformatik Jan Brus ukazuje olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi, jak světelkující modely s cirkulující vodou fungují. Velké jsou zhruba metr krát metr, poměr ke skutečným grotám umělým jeskyním je 1:11. Pro Jana Bruse to byla výzva.
4: Jedna věc je to tisknout, to trvalo více než 100 dní tisku, toho materiálu zmizlo asi 60 kilo. To hlavní asi bylo to vůbec vymyslet, aby všechny ty kablíky, všechny ty a podobné věci nebyly vidět. To znamená, jsou celé zase schované v tom samotném modelu, takže je tam spousta komůrek, je tam spousta různých kanálků a celé to je vlastně prošpikované tou technikou. Na oko to takhle vůbec nevypadá, ale vevnitř je spousta věcí. Je tam jenom pro zajímavost třeba více než 100 metrů drátu. A já jsem spokojený. Každopádně v tom vidím tu spoustu práce a těch bezesných nocí a ten stres, který ke konci byl samozřejmě s tím finišováním, ale myslím si, že vnitřně jsem spokojený, protože funguje to tak, jak to mělo fungovat a jsou z toho všichni jako kdyby nadšení a myslím, že to předčilo všechno očekávání, co to vkladali jako na začátku, takže já jsem spokojený.
3: Arcibiskup Josef Nuzík obdivoval, co dokáže technika ve službách krásných a potřebných věcí.
5: Já jsem rád hlavně za tu spolupráci s univerzitou, která garantuje tu odbornost a ten rozvoj, tak aby toto unikátní dílo, které bylo vytvořeno před staletími, bylo dál v té kráse zachováno a prezentováno a ty jednotlivé kroky budou vycházet pochopitelně z toho, jak půjde na jedné straně výzkum, zhánění těch odborníků, aby vrátili tu krásu a také potom podle získávaných prostředků.
3: Groty jsou teď v rukách restaurátorů. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat, si vedoucí památkové péče olomouckého arcibiskupství Alena Tobolková netroufá odhadnout. Přijde ale na desítky milionů korun.
6: Ty groty obě jsou nějakým způsobem zakryté lešením, takže návštěvníci nemůžou mít úplně plnohodnotný jako vhled do těch grot.
7: Ale můžou při návštěvě zámku můžou se podívat, alespoň nahlédnout?
6: Určitě máme tam takové grotové vyhlídky, tomu říkáme, přes které vlastně návštěvníci můžou i pod to lešení a vidět právě restaurátory při práci, takže možné to je, ale není to plnohodnotný zážitek, takže i vlastně proto jsme se rozhodli pro tvorbu těch 3D modelů, takže jsme chtěli návštěvníkům zprostředkovat i nějaký dojem z toho, jak vlastně ty groty mohly působit v době toho svého vzniku.
3: Ametisty jsou i ve 3D modelech umělých jeskyní. Kroměřížské groty jsou podle historičky umění Jany Zapletalové jedinečné.
8: Naprosto unikátní ve světovém měřítku. My jsme za ty 2 roky měli příležitost konzultovat ty naše groty celou řadou špičkových odborníků na umělé jeskyně a prezentovat tyto naše nálezy na několika mezinárodních konferencích a z jejich potvrzení víme, že takto rozsáhlá ametistová výzdoba se nenachází nikde v Evropě.
3: V suterénu kroměřížského zámku nechal 2 groty na konci 17. století vystavit biskup Karel z Lichtensteinu Kastelkorna. Třpitící se ametisty se pro něj staly náhražkou diamantu,
8: který, kdyby ho měl biskup Kastelkorn v hojné kvalitě, tak by samozřejmě použil diamanty, protože on sám byl nazýván knížetem diamantem, což souvisí s jeho příjmením Lichtenstein, což znamená z němčiny zářící kámen, a byl vnímán jako ten nejdůležitější zářící kámen na Moravě, to znamená vlastně ten nejcennější kámen diamant, který svými paprsky, svými odlesky šíří poznání a víru po diecézi moravské.
0: Ještě dodejme, že expozice 3D modelu je pro návštěvníky olomoucké pevnosti poznání bezplatná a doplní je komentované prohlídky a přednášky odborníků na dějiny umění i geologii. Na jaře příštího roku se zahájením návštěvnické sezóny se modely přesunou do Salteren arcibiskupského zámku v Kroměříži.

0: Také Žalmana jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV., toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. Po jeho stopách se vydal reportér Jaromír Marek.
1: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu, po staletí totiž ukrýval cenou relikvii.
2: Izначально ho nazývali Ayrivank.
3: Původní název kláštera je Ayrivank, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegardavank, tedy klášter kopí, zkráceně Gegard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
1: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
3: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin. To je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
1: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
4: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noemovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
1: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
4: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
1: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
4: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
1: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
4: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
1: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Teologa a kněze Josefa Zvěřinu nezlomil ani komunistický kriminál. Po celý život si udržel neuvěřitelný nadhled, pronikavé myšlení, odvahu a chuť k dialogu. Právě na jeho odkaz nyní navazují Česká společnost pro katolickou teologii a Česká křesťanská akademie. Společně vypsali soutěž o cenu Josefa Zvěřiny za nejlepší diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie. Udělovat se bude 10. října během konference na Vyšší odborné škole Jabok. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: Cena Josefa Zvěřiny nenese jen jméno jednoho z nejvýraznějších českých teologů 20. století. Navazuje i na myšlenku jeho teologie agape, tedy boží lásky, která se má otevřít všem potřebným. Jak přibližuje předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.
2: Josef Zvěřina je spojen s teologií agape, která se má nejenom vyučovat, ale především žít.
1: Cena Josefa Zvěřiny bude letos udělena úplně poprvé, a to za mimořádně kvalitní diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie a byla obhájena v posledních 3 letech na některé z českých vysokých škol v češtině, slovenštině nebo angličtině.
2: Celkem se nám přihlásilo 21 prací. Jsou ze všech velkých katolických fakult. Z té katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pouze byly 3. Z husitské teologické fakulty, takže nejenom z katolických fakult, se nám přihlásilo 7 prací a nejvíce tedy z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci 11 prací. Takže dohromady 9 prací od mužů, 12 prací od žen. Ta naše soutěž vlastně splnila ten účel o naší společnosti, se teď ví mezi studenty a mezi absolventy.
1: Jaká témata dnešní mladé teology zajímají?
2: Nejvíc těch prací je z pastorální teologie. Další velkou oblastí byla biblistika, fundamentální neboli systematická nebo dogmatická teologie. Několik prací bylo z oblasti filozofické teologie, teologické filozofie a jedna jediná práce byla z církevního práva.
1: Cenu Josefa Zvěřiny převezme 10. října Adam Zeman z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.
2: On absolvoval prací srovnání trestní odpovědnosti kleriků dle kanonického práva s kárnou odpovědností soudců a řízení o nich. Ten název je takový složitý, nicméně on sám už působí jako právník, dodělával si asi ze zájmu teologickou fakultu a přišlo mu zajímavé srovnat odpovědnost v rámci toho běžného práva a odpovědnost teda v rámci církevního práva u kleriku. To byla práce, kterou hodnotili všichni nadprůměrně. Já myslím, že to byla ta kritičnost, že se nebál říci, že tady v běžném právu by něco nebylo schůdné nebo průchozí a vlastně i navrhl nějaké řešení. Práce je vlastně inovativní. Nejvíce bodů mohl získat soutěžící právě za inovativnost.
1: Konference na Jaboku se jmenuje Vztahy a vazby. Patřit, souviset, pečovat.
2: Konference nemá být pouze pro členy naší společnosti nebo pro katolíky nebo jenom pro křesťany, ale má to být možnost přizvat ke společnému přemýšlení, konkrétně letos tedy o vztazích a vazbách, i tu širší odbornou společnost.
1: Dodává předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Komu patří vinice? Ježíšovo podobenství o vinici připadá na neděli, která se v mnoha sborech slaví jako neděle díku vzdání za úrodu. Končí také měsíc stvoření, tedy připomínek bohatství stvořeného světa, doba mezi 1. zářím a 4. říjnem, která se někdy označuje jako dny díku vzdání za stvoření. Můžeme dnes prožít vděčnost za úrodu, za to, co vyrostlo, za zemi, za přírodu, za všechno, co jsme letos dostali nebo co se nám urodilo. V kontrastu k tomu nám ale Ježíš dnes vypráví příběh, ve kterém se krade, zabíjí a nakonec se všechno nějak hrozivě pokazí. Ta vinice není jenom vinicí, je to symbol pro svět, zemi, proto všechno, co máme kolem sebe. A také jsou to lidé, kteří na zemi žijí. Hospodář tu vinici vysadil, připravil, ohradil a také se o ní postaral. A posléze jí svěřil vinařům. Připadá mi na tom zajímavé hlavně to slovo svěřil, nebo v jiných překladech pronajal. Protože tam nezaznělo nic ve smyslu, tady ji máte, už je vaše. Když nám někdo něco svěří nebo pronajme, tak to znamená, že nám důvěřuje. Dává nám prostor, nechává nám svobodu. Ale zároveň to znamená, že to, co máme v rukou, nám tak úplně nepatří. Tohle je docela dobrý obraz našeho života. Narodili jsme se do světa, který jsme nevymysleli, nevytvořili a ani jsme si o něho neřekli. Dostali jsme půdu pod nohama, vodu, vzduch, stromy, zvířata, ale taky svoje tělo a druhé lidi. A tak jsme se v tom světě zabydlali. Člověk má zvláštní schopnost, že si velmi snadno začne plést dar s vlastnictvím. A právě tady se v Ježíšově podobenství něco láme. Vinaři dostali vinici do péče, ale postupně začali jednat, jako kdyby byla jejich. Hospodář jako by pro ně přestal existovat, což je vlastně docela lidské. Když je někdo příliš daleko a příliš dlouho pryč, začneme se chovat, jako by tu vůbec nebyl. Bůh nám taky připadá někdy daleko. Dnešní díku vzdání nám ale připomíná něco jiného. A sice dar, který jsme dostali. Stojí tedy v té souvislosti za to si občas položit otázku. Co vlastně dělám s tím, co mi bylo svěřeno? Nejenom s přírodou, ale i s časem, s lidmi a se svým životem. S tím, co umím, s tím, co mám. Protože i tohle všechno je dar. Být správcem neznamená žít ve strachu, že nás někdo kontroluje a bude kontrolovat a jednou nám spočítá každou chybu. Naopak je v tom vůči nám veliká důvěra. Ten hospodář odešel, nechal vinařům prostor, nechal je pracovat, tvořit a rozhodovat, což je jedna z největších božích důvěr, kterou máme. To, že Bůh nám neodebral svobodu. Svoboda má ovšem jednu nepříjemnou vlastnost. Nese sebou odpovědnost. A tak dnes můžeme děkovat za úrodu a přitom se nemusíme tvářit, že jsme všechno zařídili a způsobili my sami. Úroda je krásným obrazem vděčnosti. Říká nám, něco si udělal anebo udělala, ale ne všechno je tvoje zásluha. Což je dobré slyšet. A to nejenom dnes, ale kdykoliv, kdy máme a že skutečně máme tolik možností něco ovlivnit a tolik věcí máme pod kontrolou. Jistě ne všechno. To ani nikdy nenastane, abychom měli všechno pod kontrolou. Vinice ta nám byla svěřena a jednou se v ní Bůh ukáže a uvidí, co jsme s ní udělali. Nejspíš nebudeme muset odevzdat dokonale uklizený svět. Ani zachráněnou planetu, ani seznam věcí, které jsme udělali správně. Nejdůležitější budou ty plody. To, zda po nás zůstalo trochu víc života než před námi. To, jestli zůstalo něco, o co se někdo další mohl opřít. To, zda jsme uměli být vděční za to, co jsme dostali, a dost velkorysí na to, abychom to nemuseli všechno spotřebovat sami. A tak dnes děkujeme za úrodu, která vyrostla. Děkujeme za zemi, která nás živí. A taky za lidi, jejichž práce je v každém kousku chleba. Za to všechno, co jsme dostali, aniž bychom si to zasloužili. A zkusme si přitom uvědomit jednu docela prostou věc. Ta vinice není naše, ale právě proto o ní můžeme pečovat s radostí. Je to Boží vinice, která nám byla na čas svěřena.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Hostem úterního dopoledního vysílání 6. října bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Budeme si povídat o tom, jaké to je spolupracovat se včelami při umělecké tvorbě, jak se v jeho práci propojují témata spirituality, přírody, těla a duše, ale také o životě malíře a zahradníka v 21. století. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Mandlobraní v Hustopečích dnes pokračuje programem pro veřejnost. Ode dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. Herečka Zdena Herfortová dnes obdrží cenu tálie za celoživotní mistrovství v činohře. Dnes bude jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. V mandloňových sadech v Hustopečích pokračuje první mandlobraní. Zatímco včera byl program zaměřený na školáky, dnes se do mandloňových sadů může přijít podívat kdokoliv. Návštěvníci uvidí, jak se mandle sklízí a na 8 stanovištích se dozvědí více o jejich pěstování a zpracování. Součástí programu je také ukázka práce se strojem na setřásání mandlí a výroby mandlového oleje, mléka nebo másla. Doplňuje za pořadatele Michal Daněk.
5: Bude tam nějaký hudební program, multižánrový si troufám tvrdit. Po celý den tam budou vlastně těch 8 zastavení, tam bude k dispozici a přidají se k nám nějaké další stánečky, aby to bylo trošku zajímavé, nějaké jídlo, víno a tak dál.
3: Čerpací stanice smí od dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Brněnská herečka Zdena Herfortová dnes večer převezme cenu tálie za celoživotní mistrovství v činohře. Svou kariéru spojila především s Městským divadlem Brno, kde stvárnila desítky dramatických, komediálních i muzikálových rolí. V televizi se proslavila v četnických humoreskách. Své zkušenosti roky předávala také studentům herectví na Janáčkově akademii muzických umění. Ocenění nevnímá jako tečku za kariérou.
6: Je to velká čest a děkuji herecké asociaci za tuto cenu. Je to velká životní cena. Je to pro mě vlastně krásný večer v Národním divadle se spousta spolupracovníků, režisérů, kolegů a tak dále.
3: Otužilci dnes zahajují v Moravském krasu svou sezónu. Zaplavou si v ponorné říčce Punkvě v punkevních jeskyních. Odstartují přímo z loděk na trase dlouhé 300 a 100 metrů. Na akci každoročně přijde okolo 150 otužilců. Voda v říčce má teplotu okolo 8 stupňů Celsia.
2: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povane slabý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr. Biozátěž dnes bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolona je stále na D1 na obchvatu Brna ve směru na Vyškov na křížení dálnic D1 a D2. Aktuálně se zdržíte asi 40 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář a botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: Pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarina, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmariny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně někde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předhostinu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarina samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody, a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů. Je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschlá, byste vidět, že oschlíle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschlá, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesněná, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějakého květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak jste to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku, všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších. Ano.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: A teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež. Hmm.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky, z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a sýkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zasklo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Pátkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden, 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníku na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Část brněnské ulice Úvoz je kvůli opravám povrchu tento víkend neprůjezdná. V Boskovicích vzrostl zájem o dotace na opravu historických, ale památkově nechráněných budov. Brněnský festival Ecofilm dnes vyhlásí nejlepší filmy o životním prostředí. Dnes bude jasno, teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Řidiči o víkendu neprojedou brněnskou ulicí Úvoz v křižovatce Tvrdého a Gorazdovou ulicí. Auta se tudy nedostanou k hradu Špilberk ani do Masarykovy čtvrti. Opravy potrvají do 4. listopadu. Uzavírky Úvozu a jeho okolí se budou postupně měnit. Po tomto víkendu zůstane silnice průjezdná vždy v jednom pruhu v každém směru. V Boskovicích vzrostl zájem o dotace na podporu objektů v městské památkové zóně, které nejsou kulturními památkami. Zatímco loni majitelé vyčerpali 600 tisíc korun jenom necelých 150 tisíc, letos si tři žadatelé rozdělili celou částku. Do poloviny listopadu musí s využitím těchto peněz dokončit mimo jiné obnovu střechy domů v ulicích u Vážné studny a u Templu nebo opravu atiky na fasádě domu na Masarykově náměstí. Proč město soukromí nikomu přispívá, říká jeho mluvčí Martina Žižková.
5: I když nejde o kulturní památky, stejně tak jejich majitelé musí při opravách respektovat pravidla regulačního plánu a také podmínky stanovené státní památkovou péčí. Ale dotace na tyto objekty žádné státní ani krajské instituce zpravidla neposkytují.
4: Jihlavská nemocnice zmodernizovala dva pokoje na interním oddělení. Opravila je za peníze, které vybrala od dárců při tradiční sbírce Vánoční pokoj. Oba jsou nově uspůsobené tak, aby tam mohli s pacienty trávit čas jejich blízcí. Pokoje mají například nové tapety, nábytek nebo ledničky. Součástí modernizace jsou také polohovací křesla, která umožňují blízkým na pokoji přespat. Za 13 let sbírky Vánoční pokoj se díky dárcům podařilo zlepšit zázemí nemocnice za více než 1 000 000 korun. Filmový festival Ecofilm v Brně dnes večer vyhlásí vítězné snímky. Odborná i studentská porota ocení nejlepší filmy s ústředním motivem vody a jejího koloběhu. Doplňuje kreativní ředitel 52. ročníku festivalu Karel Hryvňák.
6: Porotě jsou jak filmaři, tak odborníci na environmentální problematiku. Jsou tam zástupci akademické sféry a letos přijedou dva tvůrci, z čehož jeden je režisér z BBC, jehož film H2O také uvádíme.
0: Počasí.
4: Na jižní Moravě dnes bude převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povane slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr, aby jeho zátěž dnes bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Kolona se vytvořila na D1 na obchvatu Brna ve směru na Vyškov mezi 191. a 194. kilometrem. Aktuálně se zdržíte asi 40 minut a zdržíte se také na průjezdu Královopolským tunelem v Brně, a to asi o 10 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Do Do dálky na stovky mil hlásím slaví Bohumil. V kalendářích zaneseno je pro dnešek jeho jméno. Tak snad mají všechno skvělé toho jména nositelé. Ujistit chci touto básní, že jim život ještě zkrásní. Zajistí to dárek malý, pro každého už se balí. Denně jsou tu pro okrasu pěkné písně od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
8: Český rozhlas Brno. Saco.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme 3. října roku 2026, máme krásné babí léto a zase v Brně už to vypadá, že bude hezký slunečný den. A protože máme sobotu, určitě mnozí máte volno, no tak se posaďte k rozhlasovým přijímačům, uvařte si kafíčko a nebo čajíček, něco dobrého na zakousnutí a srdcovky jsou tady, aby vás pobavili. Protože vy všichni, kteří je posloucháte víceméně pravidelně, tak víte, že sobota je o tom, že si natahujeme, jak já říkám, naše mozkové závity. A o to všechno se postará editor Českého rozhlasu Brno, můj kolega Miloš Šenkýř, kterého vítám. Miloši, ahoj.
1: Krásný den, natahujeme, ale nesmíme je přetáhnout.
0: Ano, nesmíme je přetáhnout, ano, máš pravdu. No a samozřejmě všichni čekají už, jak to dopadlo s tou hádankou, kterou máme za sebou. Musím říci, že pro mě ty indicie byly velmi komplikované. Byly velmi komplikované, já jsem se začal až tam trošinku, jak se začalo mluvit o tom, že ten citát třeba jak byl...
1: Nenapovídej, pozor, my je nejdříve zopakujeme.
0: Ano, já vím, jako jenom ten citát, jako prostě, tak tam mi to trošinku jiskřilo, ale kde pak vůbec, nezabíral jsem. Takže vy všichni, kteří posloucháte pouze sobotní, to hádání, sobotní srdcovky, to jsme se dozvěděli, když jako srdcovky jedou na výlet někam ven, tak třeba v Uherském Hradišti jedna paní říká, že zásadně poslouchá jenom sobotní, protože ráda hádá. A tak pro vás, kteří to nestihnete během týdne, tak jsme pro vás připravili takovou minutovku, že vám zopakuji indicie, které zazněly od pondělka do pátku, abyste si vy mohli vyzkoušet svůj vlastní ostrov tip. Takže začneme pondělím. S těmi mými jmény mají děti ve škole kříž. Točí se mi tam 3 křestní jména a 3 příjmení. Nejvíc známé je ale jméno a příjmení, z nichž ani jedno v křestním listě nemám. To byla pondělní indicie. Úterní zněla takto. S mojí velkou nejen profesní kolegyní nás spojily i smutné události v podobě smrti dětí. Středeční indicie. Blízkým mi byl muž, který šířil pokrok do domovů, aby ženy neměly tolik práce. Dovezl do našich zemí možná první pračku. Společně jsme založili i jeden významný spolek. Čtvrteční indicie. Rodinné obchodování s hudebními nástroji, hodinami a dalšími věcmi, převážně železnými, mne poněkud minulo. No a poslední páteční

0: indicích a to teda opravdu smě motal
1: možná
0: hlavu.
1: Možná tě
0: tak
1: překvapím, první správná odpověď přišla už v úterý.
0: V úterý.
1: Tak málo stačilo. Tak pojďme na to.
0: No pojďme na to. Pondělní indicie. S těmi mými jmény mají děti ve škole kříž. Točí se mi tam 3 křestní jména a 3 příjmení. Nejvíce známé je ale jméno a příjmení, z nich ani jedno v křestním listě nemám.
1: Karolina Světlá se totiž narodila jako Johana Nepomucena Rotová. Provdala se a jmenovala se Mužáková, ale ten pseudonym, pod nímž ji známe, si vzala podle rodiště manžela ve Světlé. Mm-hmm. A to jméno Karolina bylo po neteři.
0: Ano. Úterní indicie. S mojí velkou nejen profesní kolegyní nás spojily i smutné události v podobě smrti dětí.
1: Ano, protože ona byla přítelkyní Boženy Němcové a jak Boženě Němcové zemřel první syn, tak Karolině Světlé zemřela jediná dcera, mimochodem jmenovala se po Boženě, Božena Němcová. Po Boženě Němcové, Božena ano, obráceně.
0: Tak. Ano. Středeční indicie zněla takto. Toto je taky zajímavá indicie. Blízkým mi byl muž, který šířil pokrok do domovů, aby ženy neměly tolik práce. Dovezl do našich zemí možná první pračku. Společně jsme založili i jeden významný spolek.
1: Tak jako byla v kontaktu s Boženou Němcovou, tak byla také v kontaktu s národopiscem Vojtou Náprstkem. Mm-hmm. A byli společně u zrodu takzvaného amerického klubu dám, což byl jeden z vůbec prvních tuzemských ženských spolků.
0: A jako je nějaká stopa, že by Vojta Náprstek přivezl možná?
1: Ano, to je dokonce doloženo, že to je doloženo. Pravděpodobně jednu z prvních praček, takových těch už, no tak ne dnešních, jasně, samozřejmě, rozumím. Ale jako jednu z prvních z Ameriky dovezl on.
0: On dovezl. Mhm. No a středeční indicie.
1: Ne, čtvrteční.
0: Čtvrteční. Rodinné obchodování s hudebními nástroji, hodinami a dalšími věcmi, převážně železnými, mne poněkud minulo.
1: Já myslím, že to malé náměstíčko, které je v Praze vedle Staroměstského, zná spousta lidí a tam je obchod Urota, nebo byl, protože teď už ten dům využitý jinak.
0: Urota.
1: A to patřilo rodině Rotově, do níž patřila Karolina Světlá.
0: No a poslední páteční indicie, jak jsem říkal, to je citát. Kde pak jste se toulal, vyši bale? Vzpomínáte si, jak jste mne zavedl k tomu kříži u potoka? Tak to jsem už zpracovala. Po které osobě tedy celý týden Miloš Šenkýř pátral?
1: A toto byl citát z filmu Jára Cimrman ležící spící, kdy tam potkává Zdeněk Svěrák jako Jára Cimrman Karolinu Světlou a tam mu takto děkuje. Musím říct, že tady ten citát potom prolomil úplně tu ledovou bariéru, protože pak už došly jenom samé správné odpovědi.
0: Takže, moji milí, už jsme to slyšeli, říkal Miloš, správná odpověď je Karolina Světlá, neboli chcete taky rozená Johana Nepomucena Rotová, provdaná Mužáková. No a ze správných odpovědí jsme vylosovali výherce, mám tady jaký trošku brajgl, a už to mám. Máme šťastnou výherkyni, paní Zdeňku Kurdijovskou z Brumovic. Milá paní Zdeňko, my vám s Milošem gratulujeme, užijte si cenu a než vám pustím písničku, tak zase vás tak jako trošku budu nabádat, moji milí posluchači, připravte si pro jistotu tušku a papír. A teď už písnička.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak, moji milí, máme šťastnou výherkyni celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde, paní Zdeňku Kurdijovskou, a my můžeme jít do prvního úkolu.
1: Přesně tak. Já teda přiznám, že tento úkol je vlastně jednoduchý. Ale na druhou stranu musí člověk zlomit ten jeden háček, který v tom je, a přijít na to. Takže já, když jsem ho chystal, tak jsem měl v hlavě dokonce naše konkrétní posluchače. Nebudu zabíhat do Opavy a do dalších měst, protože tam vím, že jsou ti, kteří si s tím poradí úplně bravurně, ale já myslím, že si s tím poradí všichni. Stačí jenom vzít tušku do ruky, papír před sebe, rozum do hrsti a vrhnout se na to. Takže máme tady číselnou řadu z arabských a římských číslic. A uprostřed té řady bude otazník. A mě by zajímalo celkem jednoduše, co za číslo bude na místě toho otazníku. A znovu říkám, je to úplně jednoduché, pokud na ten fígl posluchači přijdou. Takže si na to mohou troufnout úplně všichni. A na tobě teď, Zdeňku, bude, abys krásně tak, umělecky tu řadu čísel.
0: Takže, moji milí, opravdu, připravte si tušku a papír, protože ta řada je velmi dlouhá. A myslím si, že by se vám to převracelo v hlavičkách, takže lepší je to, abyste to měli na očích prostě. Takže, čtu. 99, římská 21, 21, římská 13, 37, římská 12, 11, otazník 57, římská 22, 28, římská 13, 21, římská 8, 32. To je kompletní řada. A teď vám ji ještě jednou, protože těch číslic a čísel je hodně, tak vám ji zopakuju. 99, římská 21, 21, římská 13, 37, římská 12, 11, otazník 57, římská 22, 28, římská 13, 21, římská 8, 32. Tak, to je řada a teď je na vás, abyste otajnili teda, co se skrývá za číslici pod otazníkem. Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726 46 52 00.

0: Tak to byl Kamil Střihavka, skupina BSP, písnička Země vzdálená. Milošku, je to trošku vzdálené, ten úkol.
1: No je to vzdálené.
0: Zatím nám nikdo nevolá.
1: A přitom je to geniálně jednoduché. Tak já udělám takovou pikonápovědu.
0: Ano.
1: Je úplně jedno, jestli to římská nebo arabská. Mohli jsme to udělat všechno úplně obyčejnými arabskými číslicemi. To je nápověda číslo 1. Budu v nápovědách pokračovat, třeba se to někoho napadne. Já bych u těch arabských číslic nedoporučoval to brát jako číslo, proto říkám teďka číslice, což už je taková trošku nápověda, protože ne každé znaky vedle sebe musí znamenat, že k sobě úplně patří. Teď už možná některým začíná svítat, ale možná by někteří čekali, že dáme písničku na rozmyšlenou. Nedáme. Mají teď poslední šanci, protože občas se taky vyplatí ukázat, že to nemáme dopředu domluvené, tak, že nejsme domluveni, že nám někdo bude volat. Na druhou stranu já teď nabídnu ještě jednu prémii, když někdo bude mít tu odvahu a zkusí to, protože tady mám tu knihu, kterou vydalo rozhlasové vydavatelství Radioservis Temné letopisy, tak já i teďka, kdyby někdo zavolal v následujících 20 sekundách se správnou odpovědí samozřejmě, tak ji dám jako prémii k tomu, co ty tady máš připravené.
0: Ano.
1: Ale platí to jenom po následujících teď už jenom asi 10 sekund a potom to odtajníme.
0: Odtajníme to, nebo mám ještě přečíst jednou ta čísla?
1: Já myslím, že je nemusíš číst, protože když vysvětlíme, v čem to je, tak si každý může sestavit svoji řadu a vyzkoušet to třeba na svých sousedech, kamarádech, večer na pub kvízech, když někdo chodí a podobně.
0: Tak, moji milí, držím palce, čas běží neúprostně.
1: No, čas už vlastně uplynul, takže...
0: Tak jo.
1: Takže já to odtajním. Tentokrát nedáme tam ten čas navíc, aby nám vyšlo na ty další úkoly, které budou lehčí.
0: Ano.
1: To prozradím. To kouzlo je v tom, že to římské číslo, které tam je, je vždy součtem obou číslic, které jsou od něj, nebo před ním, a obou číslic, které jsou za ním. Takže na začátku jsme začínali 99, zatím byla římská 21 a zatím arabská 21. A šlo o to sečíst 99, teda 9 plus 9 a 21, 2 plus 1 a celé to sečíst dohromady a vyšla z toho 21. A tak to pokračovalo celou tou řadou. Takže správné řešení na ten prostředek bylo římské číslo a byla to, Zdenku, ty už to možná mezi tím sečetl.
0: Je to 14. Je to 1 plus 1 plus 5.
1: Plus 7,
0: pardon.
1: Takže to bylo správné řešení. No, a já jsem rád, že konečně po dlouhé době nemáme nikoho, kdo udělal správné řešení. Ne, že bych to posluchačům přál, ale aby si uvědomili, že to skutečně není domluvené,
0: není to tak,
1: že hrajeme naživo.
0: Ano, ano. Škoda, moji milí, knížka Temné letopisy, moravské, nádherná publikace, no jo. No, co se dá dělat, my si teď pustíme písničku.
1: Přesně tak.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných

0: No tak bohužel se smutkem v duši neříkám, že máme dalšího vítěze či vítězkyni, nemáme, ale máme tady další úkol a soutěžně a já si myslím, že ten je lehký.
1: Ten bude určitě, bude trošku o pozornosti, ale budeme mít soutěžní písničku. My jsme za Ladislavem Vodičkou už několikrát vyrazili. Vzpomeneš si určitě na píseň Já svou zemi znám, ano, kde znějí názvy hor, řek, měst a podobně. A on současně je ovšem zpěvákem, který naspíval písničku, která je podobně jmenovací. A tu si teď pustíme. Otázka pochopitelně bude na postřeh z toho obsahu, ale nebude to nic složitého. Kdo bude věnovat pozornost tomu, co tam všechno zazní za slova, tak to bude umět velice přesně. Takže volat na otázku budeme až po písničce.
0: Výborně, pustíme si tedy naši soutěžní písničku.

posílal. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

silnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Když se smí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smíchu, překávat...
1: Tak to dozněla soutěžní písnička. Můžeme říct, jak se jmenuje?
2: Můžeme, samozřejmě.
1: Je to písnička Řidič ten tvrdý chleba má a zpíval ji Ladislav Vodička. No a teď zazní otázka, co Miloše vlastně zajímá.
2: Já skočím přímo k ní. Co všechno, ono je to tam jenom jednou, ale co tedy podle písně musí dělat řidič s brýlemi?
1: Tak tedy, co všechno podle písně musí dělat řidič s brýlemi? Budeme se těšit na telefonním čísle 726
2: 46
1: 5200.
2: A to teď hned.
1: A takže, to teď hned, volejte.
2: Takže schválně, jestli nám někdo, jestli někdo postřehl, co tam musí dělat, tak...
1: A už to tady bzučí, už to bzučí, takže zvedám telefon. Ztratila se mi šipka. Halo, halo, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal?
3: Počkejte. Jaroslav Zelina z Klumačova, rodák z Machové, na noc dělat mavé brýle.
2: Tak, teď jste to dal hezky dohromady. Úplně všechno, tak zdravíme tedy do Tlumačova.
1: Ano, a tak Jaroslave, vaše odpověď, protože mluvíte do mě, když mluvím já a nerozumíme si. To znamená, vaše odpověď je?
3: Na noc sdělat mavé brýle.
1: No, ale jo, to uznáme.
2: Uznáme, je
1: to,
2: tam sundat.
3: Musíš dělat na noc tmavé brýle, nebo tak?
1: Na noc sundat, sundat tmavé brýle.
3: No, sundat, no, tak já to říkám potlumacky, tak Zdeňo, víš, tak ale
1: Jaroslave,
3: vašeho svatíka už jsem chvíli neviděl.
1: Jaroslave,
3: no.
1: Potlumačsky, když to povedeme potlumačsky, tak vyhrajeme jich 8. světovou válku.
3: Potlumačsky, no to však, když nevyšla tam ty knížky a to, tak já jsem vždycky jako byl nachystaný, když jste se ptali ve 102 letech. Tak já osobně, já jsem 50. ročník, jak víš, a já odmala se chci dočkat.
1: Tak Jaroslave, smrti, Jaroslave, Jaroslave, jsme trošku v časovém presu, získáváš cenu, takže teď mi vydrž na telefonu, řekneme si, jak si ji předáme. Tak, a my půjdeme, zahrajeme si písničku.
2: Přesně tak.
1: Tak jo.

0: Písnička dozněla a pozor, máme prvního de facto šťastného výherce pana Jaroslava. My ještě jednou blahopřejeme a půjdeme do dalšího úkolu.
1: Přesně tak. Tentokrát budeme mít opět indicie, podle kterých budeme hledat. Je v nich zašifrováno jedno známé místo. A půjdeme v těch indicích postupně a uvidíme, kdy nám začne blikat ten telefon, kdy už někdo si bude natolik jistý, že to bude vědět, co říkáš, Zdenku.
0: Ano, jsem pro. Budu číst pomalu. Tak. První indicie. Hledané místo najdete na jedné z mincí eurozóny. Hledané místo najdete na jedné z mincí eurozóny. Druhá indicie. Námořní bitvy, jejich dějištěm místo bylo, běh dějin nezměnili. Opakuji indicii. Námořní bitvy, jejich dějištěm místo bylo, běh dějin nezměnili. Třetí. To, čím je místo dnes, nebylo dříve. Nicméně funkce kamenolomu patří k těm nejhorším. Opakuj indicii. To, čím je místo dnes, nebylo dříve. Nicméně funkce kamenolomu patří k těm nejhorším. Čtvrtá indicie. V historii tudy prošly lvy, krokodýly, medvědi, ba i nosorožci. Opakuji. V historii tudy prošly lvy, krokodýly, medvědi, ba i nosorožci. A poslední indicie. I sem zamířila Audrey Hepburnová při své prázdninové cestě. A už nemusíme říkat, abyste volali, protože už tady někdo volá. Zvedám telefon. Halo, halo, lušíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, Tomáš z Ratíškovic.
0: Je, dobrý den, Tomáši, zdravíme. Tak co na základě indicí, které jsem vám přečetl, jaká je správná odpověď, co říkáte?
2: No já bych řekl, že to je Řím.
0: Že to je Řím. Já bych tedy napověděl, specifikujte místo.
2: Koloseum.
0: Takže řekněme, aby to bylo v pořádku, takže Koloseum v Římě, myslíte?
2: Ano.
0: Jste o tom přesvědčen?
2: Určitě. Prázdniny v Římě je můj oblíbený film.
0: Audrey Hepburnová, správně. Samozřejmě. Teď se zeptám pana profesora, ty jsi spokojený?
1: Já jsem spokojený, možná bychom si ta jednotlivá zastavení mohli připomenout jenom v rychlosti, protože
0: výborný.
1: Je jasné, že je na italské verzi 5 centů, ale co ty námořní bitvy, to možná mnozí posluchači tušit nebudou. Víte, jak to s nimi bylo?
2: Ne.
1: Ono totiž Koloseum šlo původně zaplavit pro pořádání stylizovaných námořních bitev, které byly známé jako Naumachie. Až později pod ním vznikla ta síť chodeb a tudíž tady ten účel znemožnila. Na začátku tam dělali stylizované námořní bitvy, které tedy dějiny nezměnily. To, že sloužil jako kamenolom, že to byl zdroj kamenů pro stavbu Říma, tak to je asi známé. No a lvy, krokodýly, medvědi, nosorožci, to všechno tam nasunuli, aby si z toho mohli, aby si nad tím mohli užívat lidé chléb a hry.
0: Ano, jak ti prostě bojovali o svůj život s těmi zvířaty, že jo. No a potom poslední, že jo, to už říkal Tomáš, že tedy ano, prázdniny v Římě.
1: Přesně
0: film
1: tak.
0: Z roku 1953 s Audrey Hepburnovou hlavní roli.
1: Takže tak gratulujeme.
0: Takže Tomáši, blahopřejeme, vydržte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. My si pustíme ještě písničku, než se rozloučíme. To na to stihneme.

až jednou za noci, nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: To byl Karel Gott, Selaví, a my se pomalu Selaví budeme taky Miloši loučit.
1: Ano.
0: Dneska to dopadlo hezky, velmi zajímavě. Máme tedy dva vítěze, pana Jaroslava a pana Tomáše a paní Zdeňku, ale ta je vítězkou celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. No, matematická řada asi byla komplikovaná, nebo jsem to blbě četl, nebo ne. To byl těžký úkol.
1: A nebo to prostě nesedlo ke dní.
0: Nesedlo to, ano.
1: Ke každému dní sedne něco jiného.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak my přejeme, aby ty dny byly hezké.
0: Takže mějte se moc a moc hezky a v pondělí po deváté opět. Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Silničáři uzavřeli nájezd z dálnice D2 u Brna ve směru na Ostravu. Do Brna míří nelegální tuningový sraz, dohlíží na něj policie. Výrobu tramvaje dnes můžou lidé vidět ve vozovně v brněnských Medlánkách. Dnes bude jasnou teploty do 24 stupňů. Dobré poledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně platí ode dneška nové omezení. Silničáři uzavřeli nájezd z D2 ve směru na Ostravu. Zároveň otevřeli rampu, po které auta sjíždí z D1 od Prahy na Bratislavu. Uzavírka potrvá téměř do konce listopadu. Řidiči musí využít objízdné trasy přes Modřice nebo Černovice. Jihomoravská dopravní policie kvůli tomu posílí dohled, říká její vedoucí Marek Kalousek.
4: Dalším takovým opatřením je, že tato informace bude už na velkoplošné obrazovce již na dálnici D2 za hraničním přechodem, tak aby informaci řidiči měli již v tomto prostoru a mohli třeba tranzitující řidiči použít i alternativní trasu, jako třeba například D55, aby se vyhli tomuhle místu.
2: V Brně má dnes pokračovat nelegální tuningový sraz, který začal včera v Praze. Sjela se tam asi tisícovka upravených aut z celé Evropy. Na akci dohlíželi policisté. Celkově zkontrolovali přes 1200 vozidel a zjistili 176 přestupků. Některým řidičům nedovolili pokračovat v jízdě a jednoho zadrželi kvůli zákazu řízení. Sraz, který se teď přesouvá do Brna, budou policisté dál monitorovat. S výrobou brněnských tramvají s názvem Drak se dnes seznámí lidé ve vozovně Medlánky. Dopravní podnik mimořádně otevře své ústřední dílny. Návštěvníci uvidí montáž tramvaje, zhlédnou živou ukázku práce svíhní a sami se vyzkouší úkoly v kovárně. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
5: Doprovodný program nabídne prohlídku historických a retrovozů ve speciálním velkém stanu vedle ústředních dílen, také dopravní trenažéry nebo jízdu na Rezíně a před dílnami vystavíme speciální model lodi na tramvajovém podvozku, takzvaný Prigl 80.
2: Brněnský magistrát spustil anketu zaměřenou i na obyvatele okolních měst a obcí. Lidé můžou označit místa, kde rádi tráví volný čas, kde by chtěli bydlet nebo co zlepšit. Zapojit se můžou dojíždějící lidé i obyvatelé z Brna a více než 180 obcí brněnské metropolitní oblasti. S odpovědí vznikne pocitová mapa. Anketu lidé vyplní do konce března příštího roku na webu magistrátu.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povane slabý během dne mírný jihovýchodní vítr. Biozátěž dnes bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na silnici 152 u Modřic. Srazila se tam dvě auta. Neprůjezdný je jeden pruh. Kolona je stále na D1 na obchvatu Brna ve směru na Vyškov mezi 191. a 194. kilometrem. Aktuálně se tam zdržíte asi 30 minut. A pozor dejte také na křížení dálnic D1 a D2 u Brna. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku Antonína Perničky Největší dar je láska a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Bohumil, na Slovensku slaví jmeniny Stella a v církevním kalendáři je vzpomenut Maximilián. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. Takže pojďme zrovna na telefon, já se vezmu napřímo. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Jejda, chvílečku můžete počkat, my si vás přehodíme. Ano, a teď už vás poslouchám.
1: Vojta Cuberkovic.
0: Ano, vítejte a můžete přát, pane Vojto.
1: Pěkný den přeji vám, paní Navrátilová, a vašemu zvukovému mistru.
0: Děkujeme.
1: A všem posluchačům blahopřání s písničkou. Dneska chceme popřát a zahrát našemu zeťovi Bohumilu Chromkovi Pudlova ke svátku. Helena a Vojta přeji zdraví, pohodu v rodině, boží požehnání. Blahopřání se připojují maminka, manželka, sestra, synové Jakub a Štěpán, rodiny Velčovská, Kalášková, Důbravová, Juráková a Valihlachová a přátelé. Paní Navrátilová, pěkně vám děkuji a zase někdy nashledanou.
0: Ano, přeji vám pěkný den a nashledanou. A já si vezmu ještě další telefon, tak pojďme na to. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Dobrý den, paní Vytušku, já vás zdravím, tady Maruška z Vysočiny.
0: Vítejte, můžete přát.
2: Tak Vytušku, já vás zdravím a také všechny posluchače. Dnes bych prosila o pěknou písničku pro tyto oslavence. Dnes je Bohumila, takže panu Bohumilu Smutnému ze stanoviště. V neděli je Františka, takže Bráškovi, Františkovi Jahodovi z Pelnice u Brna, Františkovi, panu Františkovi Urbánkovi z Křepic, panu Františku Horákovi z Podolí, Františku Trněnému z Podnětovic, Františkovi Dvořákovi z Modříc a jejich protějškům a všem lidem do dalších let hodně zdraví, štěstí přeje Maruška. Děkuji vám, Květuško.
0: Ano, také přeji vám pěknou děkujeme sobotu.
2: Taky.
0: Nashledanou. Já tady připojím e-mail. Velká gratulace k narozeninám panu Stanislavu Krátkému z Nezdenic. Dvakrát tatínkem je, pětkrát dědečkem a osmkrát pradědečkem a mnohokrát strýcem a dožívá se 3. října, což je dnes úctyhodných 96 roků. Všichni mu ze srdce přejeme další léta v takové formě a vytrvalosti, jakou má dosud. Nechť mu chutná, bolesti nechť natře mastí a užívá si pohledu do milované krajiny. Za všechny syn Staňa III. Jo a k přání se připojují sousedé a kamarádi a nejen z Kozí uličky v Nezdenicích. Tak to jsme připojili, no a budeme hrát písničku. Jiří Zmožek, Moravo Moravěnko a Moravěnko.

0: Písnička nám dozněla, pojďme přivítat paní Zitu z Jevíčka. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško Navrátilová, já vás celého srdce zdravím, přeju vám hodně zdraví a krásný víkend vám přeji. Zdravím pana zvukového mistra a všechny posluchače. A já bych chtěla poslat s písničkou blahopřání ke svátku panu Františkovi Švaříčkovi, panu Františkovi Urbánkovi a panu Františkovi Vaculkovi a všechny tři pány. Já srdečně zdravím, přeji vám co nejvíce zdraví, protože bez toho nemáme nic, pokud nejsme zdraví.
0: Ano, ano. Pravda veliká. Tak ano. Paní Zito, já vám přeju samozřejmě také hodně toho děkuji. Zdravíčka, ať se vám daří. Líbí se mi váš hlas, to mě potěšilo. Ano, tak ať se daří. Naschledanou.
1: Naschledanou. Mějte se všichni krásně.
0: Vy také.
1: Naschledanou.
0: Tak a teď už pan Petr z Vedrovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, vám přeji vašemu zvukovému mistru i všem posluchačům tohoto pořadu. Já bych dnes chtěl poslat písničku blahopřání pro našeho kamaráda, spoluhráče z petangu, z našeho klubu, pana Lubomíra Balcárka z Vedrovic. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní rodinné pohody do dalších let a ještě dlouhá léta, aby strávil s námi v petangovém kláni. Přejím to za všechny členy klubu petangu Petr a Faninka Hluskovi z Vedrovic.
0: Výborně.
2: A děkujeme za pohoštění, které proběhlo ve čtvrtek při klání petangu.
0: No teda, tak vidím, že si to užíváte a to je dobře.
2: Tak
0: to má
2: být. Děkuji, paní Navrátilová. Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a já tady připojím jeden dopis. Prosíme o zahrání pěkné písničky paní Aně Strakové z Unína, která 28. září oslavila krásné životní jubileum, a to 75 roků. Babičko, naše drahá, chceme ti z celého srdce poděkovat za všechnu tvoji lásku a obětavost, kterou nás zahrnuješ po celý život. Přejeme ti pevné zdraví, hojnost božích milostí a nech tě v tvých dalších rocích nadále provází a ochraňuje pana Maria Šaštínská. To ti přejí tvůj manžel Ferdinand, syn Milan s manželkou, vnučka Andrejka s přítelem Myškom a Patrik, a prosím vás, kdybyste mohli zahrát Ano třetího, což je dnes ve 12 hodin. Tak děkuji a jsme vaši stálí posluchači a my vám za to děkujeme. Tak, předali jsme a my budeme, připojíme k tomu písničku. Dědinu se polka nese, Václav Maňas mladší, Antonín Doupovec a Žadoviáci.
3: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání pana Vašíčka ze Šardic. Dobrý den.
1: Dobrý den, prosím vás, paní Jiřino. Já bych chtěl podpořit všechny hodaře ze Šardic. Letos máme teď o víkendu hody, tak bych jim chtěl zahrát nějakou pěknou písničku. Hlavně Strýcovi Čertovi.
0: Dobře. A chtěl byste písničkou jim udělat radost?
1: Ano.
0: Já jsem jenom, pane Vašičko, chtěla říct, že nejsem paní Jiřina, ale Květa. Já jsem se vám přestala jako
1: Květa
0: Navrátilová. Jo, ano. Ale představovala jsem se vám, takže vám to asi vydítlo, jak se říká z paměti. Dobře, ano. Nevadí, nic se neděje.
1: Tak prosím vás, Strýcu Čertovi.
0: Ano.
1: A to je všecko.
0: Ano, a velmi rádi zahrajeme a přejeme vám pěkný den. Nashledanou.
1: Děkuju, mějte se, ahojte.
0: Tak přátelé, a pojďme na další telefon, který tady mám. Halo, halo, prosím, kdo se k nám dovolal?
2: Chris, dobrý den.
0: Nerozumím.
2: Chris, dobrý den.
0: Pan Strýc, ano?
2: Kristus.
0: Jo, Krist, pan Krist, ano. Jo. Teď už rozumíme. Pan Krist, vítejte. A odkud jste, prosím?
2: Vlkožukijová, sedíme ve vinným sklípku.
0: Vlčnov, jo?
2: Vlkožukijová.
0: No vy moc neartikulujete, jak já vám nerozumím, nezlobte se. Ono to, vy to máte asi nahlasitý odposlech, že?
2: A ono jo, to totiž, moment, já to spravím.
0: Ono to a, potom a není tak to? Rozumět, víte? Vlkož. Ano, to je jasné, tak prosím, můžete.
2: Tak chtěl bych popřát panu Bohumilu Vardanovi k jeho meninám. Sedíme tady ve vinném sklípku ve Vlkoši, přinese nám dobrou frankovku, tak mu připíme všichni na zdraví a zahrajeme mu hezkou písničku.
0: Ano, velice rádi zahrajeme, určitě. A přejeme vám, ať se dobře bavíte. Nashledanou.
2: Děkujem, mějte se hezky.
0: Ano, nashledanou. No a jdeme tady na další přání, které tady mám. V úterý 29. září oslavil náš tatínek a dědeček pan Vladimír Švup z Libiny krásné 79. narozeniny. Současně ve čtvrtek 1. října oslavila maminka a babička Miluška Švubová z Libiny své krásné narozeniny. Touto cestou bychom jim chtěli popřát hlavně zdraví, štěstí, pohodové dny, plné dobré nálady a chceme jim nechat zahrát písničku pro radost. A to přejí dcera Miluška s Jeníkem, vnučky Eliška a Štěpánka, dcera Renča s přítelem, syn Ladík s Anetou a vnuci Adam a Sebík. Takže předali jsme a písnička Javorník, Javorník, Lidová a bude nám hrát Javorník Brno.

0: písnička dozněla, tak a pojďme si poslechnout paní Františku z Bohuslavic u Zlína. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Dnes také má svůj svátek náš milý spoluobčan, pan Bohumil Kolář. V produktivním věku býval neúnavný pracant, což se teď podepsalo na jeho zdraví. Většina z nás mu říká Bohulo. Tak tedy Bohulo. Snad každý v životě prožije dobré i zlé okamžiky. K tobě byl osud, ale nemilosrdný, ale ustál si to. Máš vedle sebe hodného vnuka Marka a rodiny tvých sester, kteří jí pomáhají. Tak se drž, abych ti za měsíc mohla znovu přát, a to ke kulatým devadesátinám. Srdečně tě zdraví Fanka ze Zelené. Děkuji vám, paní Navrátilová.
0: Ano, ano, ano. A paní Františko, já vám přeji také vše dobré a hlavně hodně zdraví k vašemu zítřejšímu svátku.
1: Ano. Ne, já nemám svátek, ne? Zítra. Zítra mají jenom muži, Františkové.
0: Tak děkuji vám.
1: Františky mají 9. března.
0: No vidíte to, ano, tak já jsem někdo to takhle popletla.
1: Někdo to míchá dohromady jak jabka s hruškama, ale ano, máme to ano, každý ano.
0: A tak já jsem si říkala, mě to tak napadlo, a tak vidíte,
1: hodná,
0: špatně mě to napadlo.
1: I tak vám děkuju.
0: Ano, ale přeji vám opravdu vše dobré, každopádně.
1: Já vám také, paní Květuško. Taky,
0: nashledanou. Tak a půjdeme na písničku. Za tebe se modlím, Antonín Pernička a Moravská veselka.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Tak a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já mám tady, anebo vítám paní Ludmilu Spolichna. Dobrý den.
6: Dobrý den, přeju vám a všem posluchačům. Prosím vás o zahrátí dnešním narozeninám Marušce Barcůchové do újezdu u Valašských Klobou s přáním štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti. Maruš, nalej si štampeličku a na zdravíčko si daj. Po kalíšku. A ještě bych chtěla nechat zahrát Danušce Michalcové z Biskupic u Luhačovic, která měla 17. září narozeniny a zítra bude mít svátek její manžel František. Také oběma přeju štěstí, zdraví a pohodu. Moc krát vám děkuju a nashledanou.
5: Nashledanou, pěkný den.
6: Také, nashledanou.
5: A připojím tady psaná přání. Krásný den do rozhlasu. Chtěla bych vás moc poprosit o písničku s gratulací pro naši babičku Marušku do Buchlovic. Halo, babi, ten čas letí. Před chvíli jsme byli děti. Dnes ti chceme popřát zdraví, ať tě to s námi stále baví. Ať tě bolest nezastaví, buď to s námi dlouho, babi. Protože tě rádi máme, písničku dnes posíláme. Všechno nejlepší přejí Kučerovi, Vlaďka, Libor a celá velká rodina. A ještě další přání tady mám připraveno. Písničku k svátku posílám těmto Františkům. František Kohoutek, zřejmě skladatel pěkných písniček z Doubrav, má 11. října narozeniny. Dále František Pavluš senior junior z Bystříňanky. Dále pan František Hráček z Buchlovic, pan František Pavelka z Trnavy, pan František Cibulka ze Zlína. Všem jmenovaným štěstí, zdraví, pohodu, žádnou nehodu a s úsměvem na tváři, ať se jim vše podaří, přeje Hanka z Hulína. A píše se dále, že má svátek Eliška Rozumová z Luhačovic. Eliško, vše nejlepší, hlavně zdraví, nohy ať nebolí, lásku, pohodu přeje Hanka z Hulína, která nám také přeje hezký den a my vám děkujeme. Takže to je tady tato přání a já připojím ještě jedno, které tady mám. Pozdrav a pěknou písničku posíláme do Orlovic Miloši Vojtkovi, který právě dnes slaví své 56. narozeniny. Mildo, poradíš si s každou prací, pro každého máš otevřenou náruč i pomocnou ruku, neskazíš žádnou zábavu a tvoje dobroty nám všem moc chutnají. K tvým 56. narozeninám ti ze srdce přejeme božský klid v duši, dny plné radosti, lásky, příjemných překvapení a neutuchající životní energie, prožité v tom nejlepším zdraví. Přejí maminka, děti, Anetka, Milošek a Simonka s rodinami, přítelkyně Romanka, sestra Olinka s rodinou a kamarádi z Orlovic. Velkou pusu a náruč plnou obětí posílají tvá milovaná vnoučátka Štěpánek, Aneška, Lucinka, Eliška a Lenička. A já posílám další písničku Lanžhotety dědinečko, Miroslav Mordych, Jiří Tesařík a Tufaranka.

0: Tak Miroslav Mordych, Jiří Tesařík, Lanžhotety Dědinečko, tu faranka dozněla. Pojďme přivítat paní Pavliňákovou ze Sudoměřic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Já vás zdravím a všechny v rozhlase a prosím o zahrátí pěkné pěsničky pro mého manžela Františka Pavliňáka ze Sudoměřic, který zítra slaví svůj svátek. Přeji mu hlavně zdravíčko, šestíčko, plno elánu, ať ho dál baví hraní na hligonku a rozdává humor všem lidem. Celou srdcem za vše, co pro mě dělá, mu děkuje manželka a děti.
0: Výborně.
1: Volala bych zítra, já budu mít zítra plno práci, bude nás tak 20.
0: No ale zítra je Františka, tak nevím, nevím, ty telefony, bude toho takže opravdu hodně.
1: Ani bych to nestačila zavolat.
0: Dobře jste to udělala. Tak no, ať vám jde práce od ruky a ať se vám daří. Ano, nashledanou.
1: Děkuji na tle.
0: Tak a pojďme na psaná přání. Dnes slaví své narozeniny pan Petr Lola Němec z Kostelan nad Moravou. Peťo, přejeme ti vše nejlepší k dnešním narozeninám, hodně zdraví, štěstí, lásky a i nějaké ty korunky. Přeje Tomáš s rodinou. No a já budu pokračovat dalším přáním. Posílám blahopřání do Hluku na chalupu Martinovi Macínkovému, Honzovi Jankovému, Martinovi Jakubovému, Jakubu Červenkovému a Kubovi Krajčovému. Ať se jim s pomocí Boží dnes podaří pochytat vše, co jim včera uteklo, a dopít, co se jim včera nepodařilo. K tomu, ať jim pomáhají všichni svatí. A tento e-mail nám poslal pan Jakub Krajča. Tak pojďme dále, máme tady ještě jedno přání. Dnes slaví své narozeniny pan Stanislav Zemek z Lhotky. Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, energie a hojnost Božího požehnání. Přejí děti Veronika, Rostík a Bára a vnuci Tereska, Ondra, Adriánka, Karolínka a Juditka. Písnička, která bude následovat, Já su dcérka malučka, Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská a Gloria.

0: Vítám ve vysílání paní Novákovou ze Střelic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Já bych prosila zahrát mému bratrancovi Františku Kaňovskému z Babic u Uherského Hradiště zítřejšímu svátku Františku. Milý Františku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a radost celé rodiny. To ti ze srdce přeje tvá sestřenice Marie s rodinou.
0: Dobře.
1: Děkuji.
0: Ano. Tak, paní Nováková, vy jste to ještě jako, já bych to řekla, ozdobila těmi zatlačovanými slzami a to je dobře.
1: No mám ho totiž, paní
0: To je přidaná hodnota, promiňte. Víte, ty slzičky. Tak,
1: mám ho moc ráda.
0: Ano, takže... a to je dobře, tak to má být.
1: No.
0: Tak, paní Nováková, přeji vám pěkný den a nashledanou.
1: Vám taky a děkuju.
0: Ano, také. Také já tady připojím tady e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o pěknou písničku pro paní Dášu Mitkovou z Troubek k jejím dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a radosti z celé své rodiny, hlavně spravnoučků Arturka a Viktorka, přejí Šprňovi, Majksnerovi, Klabalovi, Silva Havránková, Prachařovi, Horáčkovi a Burešovi. No a já tady mám ještě jedno přání pro paní Dášu Mitkovou z Troubek u Kroměříže. Myslím, že to bude ano, stejná oslavenkyně, která má dnes narozeniny a zítra má svátek její manžel František. Jsou stálými posluchači našeho pořadu a přejeme jim všechno nejlepší do dalších let. Hodně štěstí, zdraví, životní pohody, elánu a spoustu pěkných zážitků s dětmi, vnoučaty a pravnoučaty a přejí Valníčkovi. No a do třetice tady dám přání. Dobrý den, dnes má svátek pan starosta obce zítra má svátek pan starosta obce František Hajduch z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Jarmila, dcera Petra s rodinou, dcera Martina s rodinou, bratr Emil s rodinou a kamarád Broněk. A písnička, která bude Šardická dědina Zdeněk Mikl a budou nám hrát Ištvánci ze Šardic.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak přátelé, a my si tady vezmeme napřímo jeden telefon. Tak halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Dobrý den, tady Olejníková.
0: Vítejte, paní Olejníková, odkud prosím voláte?
1: Z Křekova. Ráda bych, všechny vás tam zdravím. Ráda bych nechala zahrát našemu kamarádovi Bohumilu Hamalčíkovi z Roketnice v dnešním svátku. Hodně zdraví, štěstí, tomu přejí holky z Křekova. A také pozdravujeme jeho manželku Blaženku. Děkuji vám moc krát.
0: Ano, nashledanou, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: Tak a já tady připojím přání, která tady mám. Tak je tady přání, ano, já se tady k tomu musím propracovat. Ano, kde ho máme? Jejda, tak teď jsem to tady nějak ztratila, takže jdu honem zpět. Tak a máme to tady, to přání. Tak srdečně vás zdravím, vaše vysílání, a přeji v rozhlase příjemný podzimní den. Na vašich vlnách ladíme každý den. Zítra, 4. října, má svátek František. Prosím o blahopřání a pěknou písničku pro mé kamarády Františka Hrdinu a Samsounka Stopolné, Františka Dostálka z Nedakonic, Františka Suchánka z Uherského Hradiště, Františka Brzicu z Vážan u Polešovic, kamaráda rybáře Františka Maštalíře z Kroměříže, Františka Bajgara ze Žalkovic a všem Františkům, které jsem nejmenoval a které znám. Všem v tomto čase hlavně hodně zdraví, boží požehnání, spokojenost v osobním a rodinném životě a pěknou oslavu přeje Václav Liška z Bezměrova. Za odvysílání blahopřání moc, moc děkujeme. Takže to bylo jedno přání a pojďme tady na další přání. Právě dnes, první sobotu říjnovou, slaví 83. narozeniny naše nejhodnější prababička, babička a maminka, paní Vlasta Nebojsová Rozená Houšťová z Marev u Bučovic. Přejme jí hlavně hodně zdraví do dalších let, ochranu Panny Marie, elán a chuť do práce, radost z rozrůstající se rodiny a vše jen to dobré. Babi, máme tě moc rádi. Užij si svůj narozeninový den. Srdečný pozdrav posílají dcery Hanka a Jarmila s rodinami, 4 vnoučata a 5 pravnoučat. Tak, přátelé, no a já tady mám vlastně tato přání. Zeptám se, jestli ještě můžeme, nebo jak to vypadá, už jdeme na písničku, ano? Dobře. Takže máme tady další písničku, Jan Slabák, ty Nětčické frajárečky a Moravanka.

0: Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer krátce po 18. hodině. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady. Od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. No a budete poslouchat orchestrální skladbu Jiřího Tesaříka a Jiřího Helána s názvem Moravěnka Jodl, kterou pro vás hraje Moravěnka. Přeji vám krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Luhačovice se tento víkend připojují k festivalu Den architektury. Lidé ve Slavkově u Brna vybrali vítězný návrh v participativním rozpočtu. Lékaři už řeší první respirační infekce, zatím spíš lehčí virózy. Během dneška čekejte jasno nebo jen malou oblačnost a nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 25 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu vás vítá Lukáš Jakubíček. K festivalu s názvem Den architektury se letos připojují i Luhačovice na Zlínsku. Dnes i zítra od 14 hodin nabízí komentované prohlídky. Pokračuje mluvčí města Hana Srncová.
3: Městské turistické a informační centrum připravilo dvě komentované prohlídky s podtitulem Příběhy vil, domů a jejich majitelů. Představí architekturu Bílé a Pražské čtvrti a nabídnou také možnost nahlédnout do vybraných, běžně nepřístupných interiérů.
1: Dětské hřiště u Pump Tracku ve Slavkově u Brna dostane nové herní prvky, stůl s lavicemi a zastínění. Projekt zvítězil v letošním ročníku participativního rozpočtu. Obyvatelé města mu poslali 147 hlasů. Město na jeho uskutečnění poskytne 500 000 korun.
4: Slavkovské hřiště u Pump Tracku patří mezi nejvyužívanější místa pro trávení volného času rodin s dětmi. Na jaře příštího roku na něm přibydou stínící plachty, které zpříjemní pobyt během horkých letních dnů. Děti se můžou těšit na novou 1,5 metru vysokou skluzavku a skákací prvek. Možnosti posezení rozšíří nová lavička a piknikový stůl s lavicemi. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdušíková, Český rozhlas.
1: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů ale zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Částečně za to za ně může taky současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocím bránit, radí praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
5: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno z přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde není se jí trošku otužovat.
1: Nemocných bude nejspíš přibývat v následujících týdnech s chladnějším počasím. Letos naposled lidé můžou navštívit Kramářovu vilu, oficiální rezidenci českých premiérů. Otevřená bude do 18 hodin. Jaké běžně nepřístupné prostory návštěvníci uvidí, popisuje mluvčí vlády Karla Mráčková.
6: Reprezentační salony, pracovnu prvního československého premiéra Karla Kramáře, hudební salonek nebo kulečníkový sál. Projděte si také terasy a zahrady ve francouzském stylu. Komentované prohlídky probíhají od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma a rezervace není potřeba.
2: Počasí.
1: Během dneška bude v našem regionu převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme kolem 20 až 25 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Dopravní nehoda osobního a nákladního auta se stala na Masarykově ulici ve Valašském Meziříčí. Zprávy Českého rozhlasu končí a teď jsou na řadě sobotní výlety. Pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
2: Před pár dny začal už druhý podzimní měsíc a nutno říct, že počasí nás trochu rozmazluje, protože nám letos dopřálo krásné babí léto, tak doufám, že toho ještě pořádně využijete. Třeba tím, že se spolu s námi vydáte na výlet nejprve po rozhlasových vlnách a pak skutečně na ten, který si vyberete. Tak dobrý den. Dnes vyzkoušíme z brusu novou turistickou trasu, která na severu Čech propojila České a Saské Švýcarsko. Vede totiž lesem mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Potom zamíříme do Luštěnic u středočeské Mladé Boleslavy, kde nás čeká úžasná sbírka aut, a to jak malých angličáků, tak velkých osobních automobilů. Auto Muzeum Pelechov je splněným snem jeho majitele. Podíváme se také do nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd nahoru jménem Kozubová. Na jejím vrcholu stojí pozoruhodná kamenná kaple, jejíž součástí je od samého počátku rozhledna. A nakonec si uděláme příjemnou procházku podél Kostího potoka, který protéká Tachovskem v Plzeňském kraji, a prozradíme, kde přišel ke svému jménu. Tak ještě jednou vítejte v Českém rozhlase u výletů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na severu Čech se můžete projít novou turistickou trasou, a to dokonce přes hranice. Vede totiž z českého do saského Švýcarska, konkrétně mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Do Šmilky bylo dřív možné dojít jen po kraji frekventované silnice podél Labe. Teď byla ale ve strmém lesním terénu postavena buková schodiště. Novou stezkou se projdeme s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem a naší ústeckou redaktorkou Evou Bucharovou.
1: Naší stezku začínáme na autobusové zastávce.
2: Je to úpravna vody. Význam té autobusové zastávky je pro naši cestu klíčový. Když vystoupíme na autobusové stanici Hřensko úpravna vody, tak po několika krocích dojdeme do údolí Suché Bělé. A podél toho malého potůčku, té Suché Bělé, tam začíná naše cesta směrem do saského Švýcarska.
1: Naše nová cesta, která je v mapách označena taky jako prasečí cesta, jak je značena?
2: Takovými zelenými šipkami. A ty zelené šipky znamenají, že se jedná o místní značení cest v Národním parku. Takže je to vlastně taková horská spojovací cesta.
1: Je to velmi horská cesta, protože náš směr z Hřenska do Šmilky, to je hned na samém začátku pěkně ostré stoupání.
2: Dole doporučuji rozhodně nepřepálit tempo. Budeme potřebovat sílu, abychom došli až na vrchol, na který jsme teď došli.
1: Na lavičku.
2: Na lavičku, a ta lavička se vlastně i docela hodí, protože po té cestě skutečně si nohy mají trošku tendenci chtít odpočinout, takže si tady můžeme sednout buď to na tuto lavičku, anebo na některý z těch bukových kmenů, které tu leží kolem ještě po požáru.
1: A ta spojovka z českého do saského Švýcarska, tedy ze Hřenska do Šmilky, je vlastně jak dlouhá?
2: Jsou to necelé 3 kilometry. My jsme tady na takovém skalním ostrohu, který se jmenuje Dlouhý roh. A na tom dlouhém rohu tam ta prasečí cesta původně končila. Nicméně o několik desítek metrů níže se už nachází státní hranice se Saskem, a tedy také Národní park Saské Švýcarsko. A těch několik desítek výškových metrů jsme museli překonat tím, že jsme postavili několik nižších stovek metrů cesty v tom svahu. Je to v principu dlouhé schodiště vedoucí bukovým lesem. Už když přicházíme na horský roh, tak vidíme ikonickou horu Saského Švýcarska Lilienstein. Vidíme císařskou korunu. V popředí vidíme vlastně nejmenší stolovou horu Saského Švýcarska, Cirkelstein, a za Cirkelsteinem vidíme Velký a Malý Čirnstein. To jsou takové výrazné stolové hory, které vypadají, jako když otevřeme knihu.
0: Popisuje výhledy z místa zvaného Dlouhý roh mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, který na novou stezku z českého do saského Švýcarska zavedl naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.

Pojďme teď věnovat několik minut vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. No a to nás inspirovalo k soutěžní otázce. Ta se týkala nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my jsme se ptali, jestli byste věděli, o jaký důl jde. Opět jsme dali možnost A a možnost B. Ačkem byl důl Svornost, Bčkem pak důl Bratrství. Tak správně, Ačko, jde o důl Svornost, a ačkoliv samotná těžba uranu tady byla ukončena v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky asi 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní Jáchymov radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, tak ten dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Takže Ačko, to byla správná odpověď. Flísovou deku vyhráli tito naši vylosovaní posluchači, správně odpověděli. Pan Stanislav Seifert Měrotín, pan Martin Buchal Dubičné, pan Petr Vepřek Nemíle, paní Marie Králová Troubelice a pan Aleš Haltův Stará Paka. I jim, tedy této pětici, gratulujeme. Naši soutěžící tedy dostanou flísovou deku, no a flísovou deku dostane i výherce hlavní ceny za měsíc září. K tomu ještě přidáme sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách a úhledně zabalíme do výletnického batohu, do batohu s reflexními prvky. Kdo tuto hlavní cenu získá? Vylosována byla paní Jana Jeřábková, Stříbrná Lhota. Té rovněž upřímně gratulujeme.

0: Klukovská záliba v angličácích se u sběratele Petra Pelecha trochu zvrtla. Přesvědčit se o tom můžete v jeho automuzeu Pelechov v Luštěnicích u Mladé Boleslavy. V první řadě vás překvapí svou velikostí. Najdete v něm koráby amerických silnic, londýnské taxíky, socialistická auta i sbírku 20 000 modelů autíček. Vozy, které můžete znát i z hollywoodských filmů, ukázal Petr Pelech i naší středočeské redaktorce Báře Kvapilové.
1: Nacházíme se v části obce Luštěnice a je to bývalý objekt po ruské armádě.
2: Tady v té první hale je zhruba 70 aut, v té vedlejší asi 130.
1: Co se týče velkých aut, tak to začalo až v nějakém roce 1995, kdy jsem začal schánět nějaký objekt, abych si vystavil svoji sbírku modelů autíček, kterých jsem měl relativně dost a nikdy jsem je neviděl do té doby pohromadě. Takže se mi podařilo koupit tenhle objekt, kde jsem si je vystavil, ale protože bylo hodně místa i kolem, tak jsem začal schánět i velká auta.
2: Každého na první pohled upoutá tady ten oranžový Pontiac.
1: Je to Pontiac Formula z roku 1970. Je to moje takový zamilovaný auto a proto jsem si ho nastříkal do takové zvláštní oranžové perletě a dokonce bylo i v několika filmech.
2: Procházka zdejším automuzeem tak trochu připomene cestu kolem světa.
1: To je to první hale. Najdeme hlavně vozy americké produkce. Jenom bych chtěl doplnit, že tady nejsou žádný úplně vzácný kusy, protože mým snem bylo udělat si muzeum obyčejných aut.
2: Dá se v těch vašich vozech jezdit?
1: Samozřejmě se v nich jezdit dá, ale musím to vědět aspoň chvíli dopředu, protože v nich nejsou ani baterie, ani dostatek benzínu, ale zhruba polovina těchto aut je plně pojízdná.
2: Máte tady nějaké svoje favority?
1: Zrovna stojíme vedle něj. Je to Oldsmobile Toronado z roku 1966. A toto auto mě učarovalo už jako model, když jsem ho dostal jako úplně první model ve svém životě v nějakých 6 letech. A mým snem bylo mít ho i ve velkým.
2: Na sloupech celé haly jsou vitríny. Co v nich najdeme?
1: Kamarád mi sem zapůjčil sbírku přívěsků na klíče, které sbírala jeho maminka. A je to asi jedna z největších vůbec sbírek, protože jich je přes 3000 ze všech různých zemí světa.
2: Zaujal mě i krásný temně zelený Cadillac z roku 1978.
1: To je Cadillac, kterého vlastnil otec mého výborného kamaráda a ten ho používal k tomu, aby jezdil na ryby a relativně dost s tím jako štval sousedy. Zajímavost toho auta je, že bylo do České republiky přivezeno 17.11.1989 a od té doby se mu říká revoluční auto.
2: Člověk by řekl, že největší zájem mezi filmaři bude o ta naleštěná auta. Teď jsme na takovém jako autovrakovišti, kde je před námi brouk, který má vyvalené kolo, dveře nejdou zavřít a vy jste říkal, že paradoxně filmaři o něj měli velký zájem.
1: Většinou to jsou cizí produkce, ale tohleto auto opravdu už asi už rád nebude, protože už nejde prostě naložit.
2: Padají z něho šroubky.
1: Šroubky už to dávno nemá, už z toho padají blatníky, kapoty a tak.
2: Když nahlédnete dovnitř, zjistíte, že tam není ani podlaha.
0: Směje se překvapeně naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, kterou svoji neuvěřitelnou sbírkou aut provedl Petr Pelech. Jeho automuzeum v Luštěnicích u Mladé Boleslavy je otevřeno o víkendech od dubna do konce října. Sběratel Petr Pelech vás ale rád provede i ve všední dny. Jen je potřeba si návštěvu předem telefonicky domluvit.

0: A teď v sobotních výletech zamíříme na hory, konkrétně na Kozubovou, což je hora v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd. Výhled z ní je sám o sobě působivý, když ale vystoupáte na rozhlednu, otevře se vám ještě víc. Rozhledna je přitom hodně nevšední, je totiž součástí kamenné kaple svaté Anny a právě do ní teď míří v doprovodu správkyně kaple Marie Sikorové naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Odemčeno a my vstupujeme do kaple svaté Anny. Přivřu dveře.
2: 1937, který byl postaven tato kaple. Stavěl to farář z Hnojníka Rudolf Plošek.
1: A proč zrovna hnojnický kněz si vyhlídl Kozubovou?
2: Já myslím, že to byl Beskyd Šlonský. Kdy si se taková skupina jmenovala turistů a on asi byl, si myslím, u toho, takže proto. Kapli navrhl Edvard David, byl to architekt z Českého Těšina a kámen byl dovezen v roce 1936 a začali stavět. No prostě to svýma rukama farnici z Jablunkova, podle mě aj z Hnojníka. A kostel byl postaven úplně v roku 1937. A byla vysvěcena jako kaple svaté Anny, patronka matek.
1: Paní Marie, jsme pořád v kapli, nicméně to, co běžný turista tady asi jako úplně nejraději navštíví, tak to je ta přilehlá rozhledna. Ta byla od počátku součástí?
2: Byla součástí, ano.
1: A myslíte, že bychom se mohli podívat i na rozhlednu?
2: Ano.
1: A budete se mnou, vy jste teda krásně oblečená, protože jste měla v kostele nějaké povinnosti, že jo?
2: Jo, půjdem, jo, můžeme.
1: Tak vycházíme teda z kapličky, tady jsou nějaké cedule, jedna je vyřezávaná, jedna je v polštině, to je ten kšonš Rudolf Plošek, to je on ten hnojnický farář. A po železných schodech, mimochodem jsou pěkně prudké teda. A poslední patro, zadýcháváte se taky.
2: Také jsem se zadýchala.
1: Tady je zvon splněných přání, je to tak?
2: Je to nový zvon, to je dar od generálního ředitele Jana Čutka, šefa bývalého Třinecké železárny.
1: Věnuje kolektiv zaměstnanců VUHŽ. Pokud vím, tak tady nějaký zvoneček byl.
2: Byl, ale tam se už něco pokazilo na tom, takže udělali, že to není plechovy, že to je kuté.
1: Ze zvonoviny. Tak schválně, jak se zvoní na Kozubové. Tak to stojí za to. To se rozléhá široko daleko. Teď tady přivoláme další zájemce o prohlídku, takže když někdo chce vystoupat do věže, kde získá klíče?
2: Získá na chatě. Je dostupný klíč, kteří se dostanou na rozhlednu.
1: Ten rozhled, ten stojí za to teda. On je krásný už před kaplí, ale tady...
2: A teď, jak se vykaceli ty stromy, přišel kůrovec, takže je strašně dobře vidět i z Jablunkova. Máme ji osvětlenou, takže je vidět z Jablunkova, že něco tady nahoře jako Kozubové je.
1: A na druhou stranu vidíme Lysou a hory a hory a hory a hory.
2: Ano, a z druhé strany zase vidíme ten Jablunkovský průsmyk. A je vidět i na Malou Fatru a Rosutec.
1: Přijďte kdykoliv, za slunka, za deště, na pouť, nebo jen tak pro radost. Takže pouť zopakujeme na svatou Annu, na svatou
2: Annu, ano, na svatou Hedvíku a závěr kalendářního roku Silvestra vždy v 11 hodin.
0: Zve na návštěvu nejen rozhledny, ale i samotné kaple svaté Anny na Kozubové její správkyně Marie Sikorová. Nás na krásné místo v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd vzala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. Zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k Becherově vile je historický měšťanský dům na Malé Pražské Straně. Kdy si ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 koupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena? za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildprant. Je to na vás, Rudolf Jelínek, František Hildprant. Odpovídejte textovou zprávu, pokud nevíte jak, tak se můžete podívat na naše webové stránky výlety.rozhlas.cz, ale připomenu, píše se takto: výlety, krátce vylety, pak uděláte mezeru na jeden znak a pak napíšete Ačko nebo Bčko podle odpovědi. Uděláte druhou mezeru a pak přidáte jméno, příjmení a adresu. Nikdy nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Je spoplatněna, platíte částku 4 koruny, službu zajišťuje partner ATS Praha. Turistické větrovky jsou ve hře, to už jsem říkal, no a hlavní cenou za měsíc říjen, tedy za ten nový měsíc, je výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách.

0: Na Tachovsku v Plzeňském kraji byste našli údolí, kterým protéká Kosový potok. V některých mapách je psaný jako Kosý potok. Jak vznikl název vodního toku, který půvabně meandruje krajinou v délce několika desítek kilometrů, se v doprovodu znalce místní krajiny Antonína Hříbala vydala zjistit naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská.
1: Je to Kosý potok nebo Kosový potok? Protože já slýchám obě varianty.
2: Obě varianty jsou správně, častěji se možná říká Kosý potok, v mapách je Kosový i Kosý.
1: To tady asi bylo hodně černých opeřenců, zřejmě tady pořád zpívali Kosy, je tomu tak?
2: Ne, tak Kosý potok nemá svůj název podle toho černého opeřence, který tak dobře zpívá večer a po ránu podle Kosa, ale je to podle Kosy, jako toho žacího nástroje, která je tak jako do pravého úhle zalomená od toho kosiště, a podobně i ten meandr toho potoka mnohokrát se láme doslova do pravého úhle.
1: Tak to jste mě hodně překvapil, ale máte pravdu, protože některé ty meandry jsou opravdu skoro divné s pátečkou. Mě by zajímalo, kde Kosý neboli Kosový potok pramení.
2: Pramení nedaleko vrcholu Dyleně a je to takové místo, kterému se říká Tři prameny, a možná taková zajímavost, hned tam kousíček vedle pramení i Hamerský potok, který protéká Brodem nad Tichou.
1: Tak jsme se dozvěděli, kde Kosý potok pramení, a mě by ještě zajímalo, kde končí.
2: Kosý potok má délku nějakých 46,5 asi kilometrů a je to levostranný přítok řeky Mže a ústí do té Mže v místech stejnojmenné osady, která se taky jmenuje tedy Kosý potok.
1: Což je nedaleko od místa, kde stojíme, protože se nacházíme v černošinských serpentínách. Řeknete mi, pane Hříbale, když vlastně jste průvodce Českým lesem a také Tachovského regionu, co by tady lidé u Kosího potoka mohli vidět, navštívit, co je tu zajímavého?
2: Tak Kosý potok má obrovský, říká se mu genius loci, že jo. Tady třeba bylo 35 mlýnů, my zrovna jsme nedaleko jednoho, který se jmenoval Zámecký. A z hlediska třeba, nevím, ornitologie, tak tady často je vidět ledňáček, je tady vidět taky skorec jako pták, který je velikosti, řekněme, menšího kosa, a má takovou zajímavost, že loví na dně vody, na dně jako pod vodou, tedy na dně toho potoka, a dokáže třeba v zimě i podplavat led.
1: Nedaleko se také nachází malý vodopád.
2: Tak je to proti proudu toho místa, kde jsme teď, a jmenuje se Čertovka, je to takový zvláštní vodopád, který někdy třeba i vysychá, ale když po jaře začne tát sníh nebo hodně zaprší, tak ten vodopád je jeden z největších tady na Tachovsku.
1: Takže víme, že zde žije spousta chráněných a krásných živočichů, ale já jsem si všimla, že to tady také krásně kvete, co všechno tady vykukuje z trávy.
2: Taková zajímavost, že nedaleko Buchtálu, toho Bukového údolí, tak tam je takové místo a tam roste kyčelnice žláznata. A těch míst, kde roste kyčelnice žláznata, je opravdu velice, velice málo.
1: Říká průvodce Českým lesem a Tachovském Antonín Hříbal.
0: Kosý potok na Tachovsku, ke kterému nás vzala naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská, je častým cílem trampů. Na jaře se u něj scházejí i milovníci vstavačových luk a často tam potkáte i ornitology.

A pojďme k soutěži. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. My zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Mimochodem, kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se soutěžně ptáme, s jakým jménem je spojena za A. Rudolf Jelínek, za B. baron František Hildprant. Pošlete nám textovou zprávu, pravidla soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o turistickou větrovku, no a celý měsíc říjen budeme hrát o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, ve kterém najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak takové byly dnešní výlety, ty zítřejší už jsou nachystané, doufám, že vy také, že přijmete naše pozvání k rozhlasovému přijímači. Začínáme hned po zprávách po 13. hodině. Pavel Kudrna za tým výletů přeje hezký zbytek soboty.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Zlín zahájil celkovou revitalizaci Sadu svobody v centru města. V Brně dnes začíná mezinárodní festival soudobé klasické hudby. Rodiny, školy nebo knihovny po celé republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. Během dneška čekejte jasno nebo jen malou oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Ve Zlínském sadu svobody začala první etapa jeho rozsáhlé přestavby. Město chce více než 3-hektarový park postupně proměnit v místo pro odpočinek, setkávání i kulturní akce. Práce rozdělilo do dvou etap, aby nemusel být celý park uzavřený a část zůstala přístupná veřejnosti. Celkově má obnova stát zhruba 268 milionů korun.
2: První etapa se soustředí na okolí zámku. Dělníci tam vybudují nové inženýrské sítě a technické zázemí. V druhé etapě se promění zbytek parku. Současné parkoviště u zámku nahradí pobytová předzahrádka, přibudou vodní prvky i prostor pro koncerty a festivaly. Hotovo má být v roce 2029. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Brněnská filharmonie zahajuje festival s názvem Expozice nové hudby. Hudebníci z Česka, Španělska, Japonska a dalších zemí v následujícím týdnu předvedou 6 koncertů soudobé spektrální hudby. Vysvětluje mluvčí filharmonie Brno Kateřina Konečná.
3: Například v jednom z koncertů bude figurovat encefalogram, což je přístroj na snímání mozkové aktivity. A výstupy z tohoto přístroje budou přenášeny do sálu a budou vlastně určovat podobu hudební skladby, kterou my uslyšíme.
0: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která chce třeba přivést děti ke čtení, potrvá do středy. Proč je čtení dětem přínosné, přibližuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
4: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté se po porážkách s Chorvatskem a Anglií představí ve třetím kole Ligy národů v Oviedu se Španěly. Světové i evropské šampiony čtvrtým rokem vede kouč Luis de la Fuente, který u mládežnických výběrů Španělska dlouho spolupracoval s trenérem Čechů Santim Deniou.
5: Kromě toho, že je to nejlepší kouč na světě, nás váže velké přátelství. Těch 12 let jsme spolu nejen pracovali, ale i žili. V dobrých i špatných momentech, ani ve Španělsku není každý den veselo. I růst trenéra je postupný proces, takže jsme spolu získávali zkušenosti. Výsledky jeho práce jsou výborné. Děkuju mu za skvělé zážitky.
0: Utkání Česko-Španělsko začne ve 20:45.
1: Počasí.
0: Během dneška čekejte převážně jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 21 až 25 stupňů a vítr povane slabý až mírný jižních směrů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Silnice druhé třídy mezi Hošťálkovou na Vsetínsku a vrcholem Troják je zcela uzavřena až do dnešních 15 hodin kvůli rally Vsetín. Tolik zprávy Českého rozhlasu a teď už začíná sobotní dobré odpoledne.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno. Dnes máme sobotu 3. října 2026. Aktuální čas jsou 4 minuty po 14. hodině a co nás čeká v dnešním odpoledni, bude to už za několik minut telefonní hovor s brněnskými meteorology. Povíme si něco podrobně o počasí. Babí léto zatím vypadá velmi pěkně, tak uvidíme, jak dlouho ještě si jej budeme užívat. Čeká nás také soutěž, co tím chtěl básník říci, to chvíli před 14:30 a vrátíme se v té první hodince ještě také ke středečnímu dopolednímu vysílání, ve kterém byl hostem gastroenterolog Štefan Konečný. V Praze včera policisté řešili přes 170 přestupků a dnes v rámci tedy tuningového srazu, abychom byli přesní, dnes se tento ilegální sraz má přesunout do Brna. Součástí jsou upravená auta, stovky účastníků a zvýšený dohled policie. Na podrobnosti se podíváme s naší reportérkou po 14:30. No a to je to, co nabízíme zatím v té první hodině dnešního odpoledního vysílání. Písničky ty jsou samozřejmě připraveny taky. Rangers nebo také Plavci začnou a Činasky navážou. To budou tedy ty první dvě kapely, které dnešní odpolední porci hudby zahájí. U mikrofonu Janis Moras do 16. hodiny. Ať se vám daří a máte pohodové sobotní odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Máme 14 hodin 12 minut, já už jsem teď ve spojení s brněnskou meteoroložkou Jitkou Kučerovou. Přeji pěkné sobotní odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Já jsem na úvod říkal, že babí léto se nám zatím daří. Vypadá to tak i dnes, jaká je ta aktuální situace na Jižní Moravě?
2: Ano, je slunečno, buď to jasno, nebo jenom velmi malá průsvitná oblačnost nad prostorem Jihomoravského kraje. Teploty jsou většinou od 22 do 24 nebo 24,5 stupně už i na jihu Moravy, na tom nejjižnějším okraji. No a vítr ten momentálně fouká většinou mírný a směry má jako v minulých dnech jihovýchodní nebo jižní.
1: To máme tu aktuální situaci, jak to bude vypadat v hodinách následujících a potom večera v noci.
2: Na obloze se nic měnit nebude, během noci čekáme oblohu už úplně bez oblačnosti, ta vysoká oblačnost průsvitná by se měla postupně vytratit. Zítra k ránu se mohou v údolích vytvořit mlhy, ale jenom s takovou hodně malou pravděpodobností. No a teploty v noci, ty budou klesat docela nízko, 8 až 5 stupňů, i když oni už dnes byly poměrně nízké a v údolích to může být právě méně, místy kolem 3 a nějaké i slabé přízemní mrazíky, vítr v noci slabý, proměnlivý.
1: Když jsem říkal, že se to babí léto zatím daří, tak máte nějaký výhled, kdy bychom měli očekávat, že se to počasí přeci jenom zlomí směrem k podzimu více?
2: V podstatě ty teploty budou takovéto až do středy příštího týdne, kdy zase postupně krom zítřka a hlavně asi pondělí, kdy budou o stupeň o dva nižší, protože zítra, respektive v noci na pondělí, bude přecházet frontál, taková nevýrazná, která přinese už potom víc oblačnosti, tak v úterý a ve středu zase bude slunečno, jasno nebo na nejvýš skoro jasno a ty teploty opět k těm 24 stupňům a potom vlastně ze středy na čtvrtek a během čtvrtečního dne by měla přicházet další fronta, za ní už se bude ochlazovat výrazněji.
1: Za aktuální informace o počasí i výhled do budoucna děkujeme dnes odpoledne brněnské meteoroložce Jitce Kučerové. Těším se někdy příště, Jitko, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Já už jen doplním, že biozátěž je dnes a zítra bude také na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. Sluníčko nám dnes večer zapadne minutku po půl sedmé a ráno se objeví na obloze 4.

11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: mám rád. Tak jak to chodí, to nám řekl Jiří Štědroň v písničce Jak to chodí, stejnojmenné, máme 14 hodin 22 minut, posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno v sobotu 3. října. Za chvíli nás čeká pravidelná sobotní soutěž, co tím chtěl básník říci, takže za prvé připomenu telefonní číslo k nám do studia 726 46 5200. To ovšem platí jen pro ty, kteří od nás nemají cenu 2 měsíce zpátky. To je tedy jedna z podmínek pro to, abyste se dnes vůbec mohli zúčastnit. A pokud se zúčastníte, tak můžete vyhrát samozřejmě za předpokladu, že správně odpovíte na dnešní soutěžní otázku. A vyhrát můžete román s názvem Dcera z palírny. Autorkou je Donna Everhartová. Mimochodem autorka bestsellerů Vlaštovčí kopec a Až rozkvete jasmín, pokud by to někomu něco řeklo. Takže to je dnešní cena pro tu z vás nebo toho z vás, který nebo která správně odpoví na soutěžní otázku. Dnes se bude týkat, prozradím, že to byl hudebník, který se narodil dnes, tedy 3. října v roce 1946, sice v Chomutově, ale potom byl spojený velmi výrazně, významně s Brnem, ale obecně řekněme s Moravou. Takže to je taková nápověda, třeba někdo uhodne, třeba někdo ví, a pokud ne, tak to rozhodně nevadí. Já věřím, že tu správnou odpověď budete vědět i tak. Takže ještě jednou, studiové číslo je 726 46 5200 a můžete volat zatím, co budou zpívat Radek Tomášek a Helena Maršálková o Jeanové lásce.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Očimáj.

0: Tak džínová láska nám odešla, Radek Tomášek a Helena Maršálková dospívali a stále se nikdo nedovolal do studia na telefonní číslo 726 465200. Pokud to někdo nestihl, tak ten důvod toho telefonátu je pravidelná sobotní soutěž a na tento popud už to někdo zkouší. Pojďme se podívat, kdo to je. Tady je Český rozhlas Brno, u mikrofonu Janis Moras. Kdo je na druhé straně?
1: No zdravím, tady Laďa z Kobylí.
0: Já vás zdravím, Laďo, do Kobylí. Díky za to, že nás posloucháte a že voláte. A voláte, předpokládám, do soutěže.
1: Jo, jo.
0: Dobře, zeptám se, jenom pro jistotu, nemáte od nás náhodou výhru 2 měsíce zpátky z některé ze soutěží?
1: Ne, ne.
0: Nemáte?
1: Před rokem, tuším, no.
0: Dobře, tak to je. Daleko, daleko za 2 měsíci, to je v rámci tolerance úplně v pořádku. No a pokud dnes odpovíte správně na soutěžní otázku, čeká na vás román Dcera z palírny od Donny Everhartové z nakladatelství Jota. No ale to samozřejmě až poté, co správně, tedy pokud správně odpovíte na otázku. Já jsem tady dával trošku indicie k tomu, koho se bude dneska týkat ta soutěžní otázka. Říkal jsem, že to byl hudebník, který se narodil 3. října, tedy jakoby dnes v roce 1946 v Chomu. Ale potom byl většinu života spojený tedy s divadly, prozradím už tedy, že to je vlastně i skladatel scénické hudby divadelní, s divadly napříč republikou, ale zejména na Moravě, na Jižní Moravě a obecně na Moravě, tak tušil byste, o koho šlo?
1: Přemýšlel jsem celou písničku. Mám tady Kavča rozpitý, říkám si, no, kdo to může být už teda ze starší ročník, 46, je? Osmdesátník? Ne, zatím jsem nedošel.
0: Víte proč? Protože, a to už možná třeba vás navedu, ale stále nejsme ještě v té otázce, ono jde totiž o to, že tento muzikant zemřel předčasně, a to v roce 1993 u Prostějova 12. května, takže proto už vlastně není mezi námi dlouho a není to tedy osmdesátník, nedožil se tohoto věku, takže já už vás nebudu napínat, byl to Jiří Bulis. Říká vám něco tohleto jméno?
1: Bulis?
0: Jiří Bulis.
1: Moc ne, jak moc ne. Tu kulturu trochu brněnskou,
0: no.
1: Tam jak tak pan Junák občas no, to tam dosti něco vykládá, prostě správné věci, ale toto mě napadlo.
0: Tak Jiří Bulis byl český hudebník, skladatel a klavírista, autor filmové, divadelní a scénické i jazzové hudby. Nejvíce spolupracoval s Prostějovským Hadivadlem a brněnským divadlem Na provázku. Za všechny můžu jmenovat třeba legendární inscenace Am a Ea, Pepe, Trosečník nebo Šašek a Královna. No a z filmů, abychom tady navázali na Šaška a Královnu, tak stejnojmenný film v režii Věry Chytilové nebo také Dědictví aneb a tak dále.
1: Ano, od stejné
0: režisérky a od režiséra Juraje Jakubiska třeba filmy Lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný a Sedím na konáry a je mi dobré. Ale mě by zajímal název filmu, který režíroval Vladimír Sýs a napovím vám aspoň tolik, že byl natočen také podle stejnojmenné divadelní inscenace. Na vás bude doplnit chybějící jedno slovo, ten název je dvouslovný, je to poslední.
1: Co může být poslední, jo?
0: Zkusím ještě jednu nápovědu. Vy jste z Kobylí, to je nedaleko Brna.
1: Jo, jo.
0: Chodíváte, nebo chodíval jste někdy do centra města takhle jako na pivo, na popít a tak?
1: No, byl jsem na učení, kousek tam.
0: Já se ptám, protože tady v centru města je totiž hospoda, legendární by dalo by se říct, která má stejný název. Poslední? No tak nemáte co ztratit, prostě to zkuste.
1: Nemám. Poslední pivo.
0: No tak to bohužel není. Pravda, i když by to bylo velmi hezký název. Já vám děkuji, přeji do Kobylí pěkné odpoledne a uvidíme, jestli bude úspěšnější někdo po vás. Mějte se hezky, naslyšenou. Naslyšenou, naschledanou a podíváme se, jestli bude úspěšnější tedy ten následující pokus. Dobré odpoledne, tady Český rozhlas, Janis Moras u mikrofonu, kdo je na druhé straně?
2: Dobré odpoledne, Sára.
0: Sáro, já vás zdravím kam?
2: Zdravíte mě do Brna, do Líšně.
0: Do Brna, do Líšně, zeptám se vás, jestli od nás nemáte náhodou výhru 2 měsíce zpátky.
2: Ne, nemám. Mám to krásně překročené.
0: Jo, tak to vám. Blahopřeji poprvé a uvidíme, jestli budu moci i po druhé. Slyšela jste zadání soutěžní otázky?
2: Slyšela. Já bych řekla, že je to poslední leč.
0: Je to poslední leč. Znáte tu hospodu?
2: Ano.
0: No, tak pro vás to bylo snadné. Ano, je to poslední leč. Tím pádem vám mohu blahopřát podruhé. A je to opravdu Děkuji. Tak, poslední leč, tedy film z roku 1981 od Vladimíra Sýse. A k vám poputuje dcera z palírny, nezavěšujte, vyřešíme, jak si cenu ano. předáme.
2: Děkuji.
0: Zatím se loučím a ano, soutěž je samozřejmě dobrá věc. Leč, když jsme byli u té poslední, a teď pozor, leče nebo lči, nebo jak to vlastně skloňovat, můžete mi napsat na náš e-mail. Pojďme si pustit raději muziku, ta už nebude v češtině, takže tam se nemusíme o nic přijít. Smoky.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Brno 7 minut po 14:30 odpoledne. Posloucháte naše odpolední vysílání a já už jsem na začátku avizoval, že se podíváme na takzvaný tuningový sraz. To znamená upravená auta, stovky účastníků a také zvýšený dohled policie. Tuningový sraz se včera konal v Praze, kde policisté zaznamenali přes 170 přestupků a dnes se tento ilegální sraz má přesunout do Brna. Za chvíli o tom budeme mluvit v našem vysílání.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to byla Daša a její modlitba. V Brně se dnes večer očekává další část nelegálního celoevropského tuningového srazu. Policie je kvůli tomu v pohotovosti. Už včera se stovky upravených aut sjeli do Prahy, kde policisté zaznamenali 176 přestupků. Co přesně dnes čekají na Jihomoravě, si teď řekneme s naší reportérkou Aneškou Hlávkovou. Aneško, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Ví se, kde by se měl tuningový sjezd v Brně konat?
1: To konkrétní místo zatím policie nezná. Předpokládá ale, že si účastníci vyberou některé z větších parkovišť. Policie proto sleduje hlavní příjezdové trasy a místa, kde by se mohli motoristé začít scházet. Podle mluvčího jihomoravských policistů Davida Chaloupky může být dnešní večer stejně klidný jako včera ten v Praze. Ale charakter setkání se může taky proměnit, třeba skladbou fanoušků.
0: V Praze už policie sraz řešila včera, jak to tam vypadalo.
1: V Čakovicích se podle jejího odhadu sešlo až 1000 aut a zhruba 2500 lidí. Policisté zkontrolovali přes 1200 vozidel a zaznamenali 176 přestupků. Za část z nich uložili pokuty celkem za zhruba 270 tisíc korun. Jednoho řidiče taky zadrželi, protože řídil přes soudní zákaz. Vážnou nehodu ani zásadní narušení veřejného pořádku ale policie nezaznamenala.
0: Když se řekne tuningový sraz, co si pod tím vlastně představit?
1: Tam lidé přijíždějí ukázat upravená auta. Mohou mít například přemontovaný motor, výfuk, podvozek anebo kola. Samotný tuning přitom není nelegální. Problém je, pokud úpravy neodpovídají pravidlům pro provoz auta na silnicích. A policie zároveň upozorňuje na rizika spojená s velkým množstvím aut.
0: Jaká jsou tady ta hlavní rizika, kvůli kterým policie sraz tolik hlídá?
1: Policie se obává hlavně toho, že by se větší počet aut mohl přesouvat ve skupinách a někteří řidiči by mohli jezdit nebezpečně, závodit anebo třeba blokovat silnice. Právě proto policisté sledují nejen samotný sraz, ale i pohyb účastníků po Brně a na příjezdových trasách.
0: Tak to byla o nelegálním tuningovém srazu. Aneška Hlávková. Aneško, díky a přejeme si, ať to tedy všechno proběhne v pořádku.
1: Díky, pěkné odpoledne.
0: No a my pokračujeme v našem odpoledním vysílání. Prý se tomu říká láska, alespoň to tedy zpívá Lenka Filipová.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Requiem nám zpívala Lucie Bílá. 14:51 za chviličku posloucháte odpolední Český rozhlas Brno, ale jak většina z vás dobře ví, každý všední den po 11. hodině zveme do vysílání hosty, kteří dokáží buď dobře poradit s nejrůznějšími problémy, nebo nás mohou inspirovat svými neobyčejnými příběhy. Ve středu moderátorka Sandra Silná pozvala gastroenterologa Štefana Konečného. Tématem této zdravotní poradny byla biologická léčba zánětů střev. Pan doktor ale vysvětlil i to, jak probíhá diagnostika předtím, než se nemocný začne léčit.
1: Jak začíná tedy tohle pomyslné kolečko po lékařích, než se dostane pacient k vám?
2: Tak standardně asi by pacient měl vyhledat nejdřív pro svého praktického lékaře. Ten by měl udělat nějaký základní vyšetření, to znamená ideálně vyšetřit i stolici na nějaký obligátní střevní patogeny a třeba i nějaký klostridia, který bývá často právě po těch antibioticích. Pak eventuálně, pokud nezjistí příčinu, tak doplnit i ultrazvuk břicha, eventuálně i střev, jestli je tahle možnost dostupná v tom daném regionu. A pokud zjistí, že je tam nějaké známky chronického zánětu, tak pak odeslat pacienta za lékařem, specialistou, gastroenterologem.
1: A jaká vyšetření čekají pacienta u vás?
2: My většinou doplníme endoskopické vyšetření tlustého střeva a vlastně konce toho tenkého střeva, to znamená kolonoskopii. Většinou i s odběrem nějakých bioptických vzorků a na základě toho můžeme pak stanovit už definitivní diagnózu buď ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy nemoci.
1: Já bych se ještě moc ráda zeptala také na to, jaké je věkové složení vašich pacientů. Koho se nejčastěji dotýkají tyhle problémy?
2: Ten hlavní pík bývá kolem 20. až 30. roku věku, to znamená někdy po té pubertě. A pak druhé to maximum je někdy u těch starších pacientů ve věku 50 až 70 let. Takže obě ty skupiny pacientů bývají docela často zastoupeny, ale je i velké množství dětských pacientů, který pak vyhledají spíš ty dětské gastroenterologii a k nám se pak dostává vlastně, když překročí tu hranici těch 18 let.
0: Celou poradnu s gastroenterologem Štefanem Konečným, který přišel do vysílání krátce po 11. hodině ve středu 30. září, si můžete poslechnout na našem webu nebo v aplikaci a na webu můjrozhlas.cz. A na zajímavé poradny a setkání s pozoruhodnými osobnostmi se můžete těšit i v příštím týdnu. Už v pondělí to bude František Kotrba z České obchodní inspekce, který mimo jiné řekne, jak rozpoznat podvodné e-shopy. V úterý se vám představí malíř a včelař Jan Karpíšek a ve středu bude opět připravena zdravotní poradna. Ve čtvrtek se budeme věnovat tématu pečení chleba s Vilémem Ráčkem a Tomášem Kadlecem a v pátek v chovatelské poradně veterinář Zdeněk Knotek vysvětlí, jak začít s chovem hadů.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Do Brna dnes míří účastníci tuningového srazu. Centrum Uherského Brodu je kvůli růžencové pouti celý víkend neprůjezdné. Parlamentní strany mají podle předsedy Kupky vůči Rusku vystupovat jednotně. Během dneška čekejte jasno nebo jen malou oblačnost a nejvyšší teploty dosáhnou na 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V Brně dnes pokračuje nelegální celoevropský tuningový sraz Europe Illegal Season End 2026. Policie očekává, že během dne dorazí stovky upravených aut.
2: Jihomoravští policisté očekávají, že účastníci večerního srazu využijí v Brně některé z větších parkovišť. Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky ale zatím není jasné, jak bude večerní akce vypadat. Může být podle něj klidná jako včera v Praze, ale taky se může situace změnit. Například kvůli jinému složení účastníků a jejich fanoušků. Policie je proto v pohotovosti a sleduje hlavní příjezdové trasy i místa, kde by se mohli motoristé před srazem shromažďovat. Včera se v pražských Čakovicích podle policie sešlo až 1000 aut a 2500 lidí. Policisté při kontrolách zjistili desítky přestupků. Některým řidičům zakázali pokračovat v jízdě a jednoho zadrželi kvůli jízdě přes zákaz řízení. Větší problémy s veřejným pořádkem ale nezaznamenali. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: V sobotu a v neděli je v Uherském Brodě růžencová pouť. Každoročně na ní přijíždějí tisíce návštěvníků. Lidé musí počítat s dopravním omezením. Vjezd do centra bude až do pondělního rána uzavřen. Pro návštěvníky je připravený duchovní i kulturní program. V neděli bude hlavní poutní mše v zahradě dominikánského kláštera. Ta je spojena s krojovaným průvodem, který vyjde od místního gymnázia. Všechny parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně, řekl to v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení ale vizitkou současného kabinetu.
3: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česko jakkoliv zlehčovalo bezpečnostní rizika. Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce.
1: Počasí.
0: Během dneška bude v našem regionu převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Dnešní teploty v maximech vystoupají na 21 až 25 stupňů a vítr povane slabý až mírný jižních směrů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Nehoda osobního auta a cyklisty se stala na kruhovém objezdu v ulici Dědická ve Vyškově. Projíždějte tam opatrně. Zprávy končí a na řadě je druhá hodina sobotního pořadu Dobré odpoledne.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, 4 minuty po 15. hodině. Dnes máme sobotu 3. října 2026. Začínáme druhou hodinku dnešního odpoledního vysílání a pokud vás zajímá původ slov, proměny jejich významu nebo zkratky, tak právě pro vás bude jistě přínosné další zamyšlení amatérského jazykovědce Jiřího Trachtulce, zvaného Jiřík Trachťa, už po úvodních písničkách, které nestárnou. Budeme pro vás mít také řidičskou abecedu, rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a protože ve všední dny v podvečer vysíláme teď ještě volební speciály, tak Brněnská jedenáctka, tedy její nový díl, bude mít premiéru v dnešním odpoledním vysílání místo toho pátečního podvečera. Písničky jsou připraveny, Valdemar Matuška vystoupá po starých zámeckých schodech a jeho souputník Karel Gott ho následně vystřídá s písničkou Je, jaká je. No, není na lidovou moudrost. Janis Moras u mikrofonu ještě necelou hodinku, tak mějte pohodové sobotní odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tak, Karel Gott dospíval, máme 2 minuty před 3:45 a jste ve vysílání, odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Jiří Trachtulec se v pravidelném jazykovém okénku za chviličku zamyslí nad zkracováním slov. Co za chviličku, právě teď.
1: Dobrý den. Určitě jste si všimli, a já jsem to zde několikrát zopakoval, že lidová mluva má tendenci zestručňovat a zkracovat. A tak se to děje i s našimi jmény. Dobroslavům říkáme Slávek, Drahomírům Drahoš, někdy Mirek, a Květoslavě neřekne nikdo jinak než Květa. A stejné je to s příjmeními. Panu Kratochvílovi říkáme Kraťas a panu Mukenšnáblovi Mukec. I mne toto zkracování zasáhlo. Když jsem v roce 1974 přišel do Brna, začali mi říkat Jura Trachťa, přestože moje příjmení Trachtulec končí populární brněnskou příponou ec. Ale děvčatům, a to i brněnským, se však to Jura moc nelíbilo, prý je to takové hrubé. A tak mě začali říkat Jiříku. A to už mi zůstalo. S úsměvem se s vámi loučí, tentokrát Jura Trachťa.
0: I zítra vás touto dobou navštíví Jiřík Trachťa spolu s jazykovou dílničkou Teři. Tedy, abych byl úplně přesný, aby to bylo úplně správně, tak Jiří Trachtulec samozřejmě. No co asi, no vlastně, no, ne, tak teď jsem chtěl říct, co neskracujeme, ale zkracujeme, říkáme jenom prostě Stouni, takže teď nezahrajou Rolling Stones, ale prostě jenom Stouni.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Pondělí 5. října budou dobré rady na téma podvodných e-shopů. Jako host dorazí František Kotrba z České obchodní inspekce. Zopakujeme si, jaká pravidla platí pro seniory, aby se na internetu uměli bezpečně pohybovat. Jsou slevy vždy výhodné a podle čeho se dá poznat falešný e-shop? O tom všem si budeme povídat, to si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Pri Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas. Český rozhlas Brno, písni

0: Anna Zagarová nám zpívala v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno v sobotu 3. října. Za 7 minut máme 15:30. Už pár dnů, to je název písničky, která právě dozněla. My vám už pár dnů, já bych řekl vlastně celý měsíc, nabízíme takzvanou řidičskou abecedu. Je tedy čas osvěžit si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
2: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
1: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
2: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si v posledním díle řidičské abecedy povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. No a jak jsem říkal, tak v důsledku toho, že vysíláme ve všední dny v podvečer volební speciály, tak zazní premiérový díl Brněnské jedenáctky, tedy podcastu, tohoto podcastu, tak až dnes v odpoledním vysílání a to už za chviličku, tak se těšte, bude to už dokonce 127. díl.

to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šla hned a jak

0: Tak to bylo zpívání s Jitkou Zelenkovou, posloucháte Český rozhlas Brno, máme chviličku po půl třetí a na řadě je brněnská jedenáctka, tedy její nový premiérový díl. Hra z brněnské přehrady je pro všechny navíc než rok zavřená, neprojde po ní nikdo ani chodci, pro které to znamená nepříjemnou obchůzku. Na dodržování zákazů tam dohlíží policie a za neuposlechnutí nařízení hrozí lidem pokuta. I to je jedno z témat nové brněnské jedenáctky. Dozvíte se v ní od Tomáše Kremra a Hany Florianové také o návratu tygra do brněnské zoo nebo o vyšetřování případu zastřeleného orla. Ale také o jednom brněnském úspěchu na internetové videotéce Netflix a nebo o tom, co všechno se v Brně dá i nedá stihnout do voleb.
1: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
2: Zdravíme vás u brněnské jedenáctky radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno.
3: Zvířátka obvykle bývají v některých zpravodajských pořadech na konci, my je ale dneska dáme hnedka na začátek.
2: My to děláme jinak. Policie vyšetřuje uhynutí mláděte orla mořského, kterého kdosi zastřelil na Vysočině. A tam ho našli zvěrolékaři z brněnské veterinární univerzity.
3: Volali jim tam z Francie, odkud mládě loni v březnu vypustili do volné přírody.
2: Orel měl na sobě GPS zařízení, které se ale náhle přestalo hýbat a nepříjemné podezření na žádost francouzských kolegů nakonec potvrdili právě zmínění veterináři z Brna, kteří nehybného ptáka na poli našli s prostřeleným hrudníkem. Já jsem zvědavý, jestli se vůbec nějaký viník najde, jak se to celé mohlo stát.
3: Já doufám, že jo, tohle jsou věci, které neakceptuju. Ale abychom nestartovali tak smutně, tak ta druhá zvířecí záležitost, ta už je veselá.
2: Možná si vzpomenete, že v jedné z letních brněnských jedenáctek jsme popisovali, jak je těžké a jak to trvá měsíce či i roky sehnat do brněnské zoo tygra sumaterského, kriticky ohroženého. No tak teď už se to povedlo.
3: Dorazil tam v noci o minulém víkendu z německého Krefeldu. K tygrovi by měli později přibýt i další dva, které má brněnská zoo předběžně příslíbené v Indonésii. Jde ale o chovatelsky i diplomaticky trochu náročnější disciplínu, takže to asi ještě chvíli potrvá.
2: Uvidíme, jestli se tedy opravdu podaří chov těch kriticky ohrožených tygrů sumaterských v Brně obnovit. Na nového tygra už se každopádně můžete jít třeba o víkendu podívat, zatím je tedy ve výběhu uvnitř, ale později ho chtějí chovatelé pustit i ven. Jak bys pojmenovala člověka, Hani, který ano. Má rád brněnskou přehradu?
3: Třeba obyvatel Bystrce.
2: To nutně nemusí znamenat Kniniček.
3: Nebo Kniniček.
2: Nebo Prigle, mě napadl Priglař, že by to
3: Priglař,
2: mohlo být.
3: Aha.
2: No každopádně pro všechny obyvatele Bystrce, Kniniček, Priglaře a přehradáře máme špatnou zprávu, bohužel. Týká se teda hlavně těch, kteří chodí na přehradu směrem od přístaviště třeba na Sokolské koupaliště a dál tam tím směrem, protože povodí Moravy tento týden uzavřelo hráz, respektive most na hrázi přehrady, po kterém nikdo neprojde.
3: Ani myška?
2: Nikdo neprojde. A hlídkuje tam městská policie a zatím jenom říká ty, ale později budou dávat i pokuty. No představ si, že tam prostě stojí takový Gandalf brněnský a ty si ten Balrog a on ti říká prostě, že neprojdeš. Neprojdeš dál, on tě nepustí.
3: Já každopádně děkuju za takovou lichotku, ale já to oceňuju, protože jsem fanoušek Pána prstenů.
2: Hana
3: ale...
2: Balrog Florianová.
3: Třeba, hele, to zní ale docela
2: to
3: dobře.
2: To zní docela dobře, upřímně, rád se stalo, rád jsem ti polichotil. Podle vodohospodářů je už ten most nutné opravit a protože je úzký, tak není možné tam kvůli bezpečnosti pustit chodce ani lidi na kole nebo rodiče s kočárkem, no prostě nikoho.
3: Dokonce ani naši kolegyni Alenu Hesovou, která si tam zajela na své elektrické koloběžce.
4: A teď mě definitivně zastavilo schodiště. Koloběžku musím snést. Víc než to schodu. Tak bylo to docela náročné.
2: Od hráze přehrady vedou strmé schody dolů nebo nahoru, záleží, v kterém směru jdete. A pak se musíte vydat dál po proudu řeky Svratky, přejít přes Lávku a potom jít dál k přehradě přes obydlenou část Kniniček a nějakých 20 minut obchůzky. To možná se spíš vyplatí jet lodí.
3: To platí i pro auta, i když
2: ta loď,
3: trajekt tady ještě nemáme. Ale řidiči musí taky objíždět přes ty Kniničky kolem zoo. Takhle to potrvá do konce příštího roku, takže nic moc zpráva pro tu příští rekreační sezónu.
2: Já Já teď zírám, kolik se v září v Brně otevírá věcí a kolik se jich ještě příští týden stihne otevřít. Poslední týden před volbami.
3: No, tak to je klasika.
2: To tak asi vždycky ale bylo a taky bude. Někdy to samozřejmě tak vyjde, že se zrovna něco opravdu dokončí v takovém termínu. Někdy se tomu na radnicích trošku pomůže, někdy se to domlouvá dlouho dopředu, aby to takhle skončilo. Někdy je to prostě schválně takhle vymyšlené. Já ti tady můžu dát krátký seznam všeho nového jenom za pár posledních týdnů.
3: Tak to sip na nás.
2: Dětské hřiště, školní bazén, venkovní učebna, školy, kultura, dům pro zdravotně postižené, historický interiér bytu, kavárna, park, kotel, aréna, ještě nás čeká třeba nabíjecí centrum pro elektromobily a ono se ještě určitě něco objeví dalšího. A to vlastně ani nemluvím o tom, co se ještě všechno začne slavnostně rekonstruovat a stavět, aby to bylo pořádně vidět.
3: Ale třeba ta aréna na výstavišti, ta už sice se jakože otevírala, ale hotová ještě není.
2: Ano, to byla jenom taková víkendová prohlídka té arény, aby se dovnitř mohli zvědavci podívat, jak je rozestavěná, ale úplně upřímně tohle byla naprosto jasná předvolební akce.
3: Naše kolegyně Vlasta Gajdošíková na té prohlídce byla a říkala, že tam dokonce měli prakticky zakázané fotit na více než v jednom připraveném místě, takže oni vlastně ty fotografové nebyli úplně nadšení, protože všichni měli totožný záběr.
2: Přesně tak, ale co jsem zase tak pochopil, tak když tam ti lidé o víkendu opravdu přišli, tak nadšení byli, líbilo se jim to, lidí tam přišlo opravdu hodně, takže pro ně to byl zážitek. Viděli, jak se tam ještě všechno musí stihnout nachystat do začátku prosince kvůli evropskému šampionátu žen v házené, tak tam snad stihnou do té doby namontovat všechny ty sedačky nebo gastrostánky, co tam ještě chybí.
3: Další dodělávky jsou naplánované ještě na několik měsíců, takže naplno se ta aréna otevře spíš příští rok. Pár akcí už je ale oznámených, třeba v lednu tam má vystoupit José Carreras a Plácido Domingo, to jsou dva tenoři, dřív tedy byli tři tenoři ještě s Pavarottim.
2: A ještě předtím, myslím, 8. ledna tam má být Grand Opening s kapelou Jelena s Adamem Ďuricou, tak na to už se taky prodávají lístky.
3: No a ty si v tom výčtu zmiňoval ještě jiný projekt, ten kotel, konkrétně teda na Dřevní Štěpku v Maloměřicích, ten už je taky spuštěný, ale to už mělo být někdy dřív, že jo?
2: Ano, tohle byla spíš taková o rok opožděná otevíračka, nicméně ten kotel už funguje a v zimě tam má štěpku z lesu zhruba 100 km kolem Brna vozit vlak každý den, 18 plných vagónů toho dřeva nebo té štěpky, které se pak vysypou do skladu a tam budou mít zásoby vždycky na nějakých 5 dní dopředu.
3: 5. Nebylo by výhodnější třeba 7 na celý 11. týden?
2: Nebo 11. dní. Ne, teplárny Brno si to naplánovali podle takového krizového scénáře, který se jmenuje Vánoce, protože oni počítali s tím, že když se někdy stane, že budou 3 vánoční svátky a po nich ještě bude víkend, takže 5 volných dnů, kdy ty vlaky nepojedou, tak to je přesně těch 5 dní na to, aby jim štěpka na topení v kotli vydržela.
3: Ty jsi tam byl, oni to tam dřevem? Nebo jako třeba u táboráku?
2: No byl jsem tam, voní to tam hodně dřevem, mě to vonilo jako velmi krásně, tak jsme si skoro říkali, že by to bylo příjemné, by to vonilo i do okolí, ale ven nic nepronikne, což je tedy schválně. Teplárny to museli měřit a udělali to tak, aby to nikoho z okolí vlastně neobtěžovalo, protože ona je pravda, ta vůně docela intenzivní.
3: Takže si lidi musí doma pustit topení, na něj si potom dát nějakou svíčku nebo třeba takový ten osvěžovač, co bývá na záchod voní lesa, aby měli ten pocit, že vlastně
2: představovat si, že se jim topí to už
3: Že místo toho radiátoru mají krp třeba.
2: Přesně tak, že se topí dřevní štěpkou a samozřejmě i plynem, kterým se tady v Brně topí nejvíce. No co si ještě Brňané můžou taky tak pořád jenom trochu představovat, tak to je věc, kterou slíbili politici před 4 lety, jednotná mobilní aplikace města, kde si vyřídíte všechno možné z mobilu, nebudete muset chodit na úřad. Tak 4 roky trvalo, než radní vybrali firmu, která tu aplikaci naprogramuje.
3: A teď to potrvá 14 měsíců, to programování.
2: Tak snad se to stihne do voleb za příští 4 roky, ta aplikace, že ji budeme používat. No.
3: To, že se to snad stihne i do dalších voleb, to bychom mohli říct i o slibované lince do Frankfurtu, kterou si chce objednat a platit Brno společně s Jihomoravským krajem.
2: Na konci září vypršela lhůta pro dopravce, kteří se mohli hlásit o 3 miliony eur ročně na provozování toho pravidelného spojení, ale nikdo se nepřihlásil. Překvapivě, opravdu překvapivě pro magistrát.
3: Takže slibovaný jarní start linky se asi odkládá a Brno teď řeší, co s tím, jestli zkusí dopravce hledat ještě jednou, nebo třeba s upravenými podmínkami.
2: Třeba, že by Brno řeklo, že se může hlásit dopravce i na jiná letiště než do Frankfurtu, jestli o Frankfurt nebude mít někdo zájem, třeba do Varšavy nebo někam jinam.
3: A kam bys ty chtěla, aby se lítalo?
2: No všude.
3: Jo, z Brna všude.
2: Ne, já bych chtěl do Ameriky, ale to je nereálné.
3: To úplně nevíde.
2: Asi nevím, kdo by tím letal, no.
3: Na chvilku opustíme Brno a zamíříme do Nových Bránic u Ivančic.
2: Pacientská organizace Prokrok tam na konci září uspořádala speciální kemp pro lidi po amputaci nohy.
3: Jenom pro kontext, v Česku podstoupí amputaci končetiny asi 8 tisíc lidí ročně.
2: 20 takovýchto lidí se teď zúčastnila programu, kde se dozvěděli, jak s handicapem cvičit, sportovat, ale i jak lépe odlehčit zdravé noze, nebo si tam vyzkoušeli třeba jogu nebo fyzioterapii.
3: Natáčela s nimi naše kolegyně Hanka Novotná, mluvila tam i s Ondřejem Procházkou, který o nohu přišel v 6 letech.
5: Jako dítě tím nepredikovali úplně, že bych jako s tím mohl nějak extra sportovat nebo tak. Protetika se vyvíjí, medicína se vyvíjí, takže teď už pro toho člověka s protézou není nic, co by nemohl dělat.
3: Sám má rád cyklistiku, chodí cvičit, zvedá činky a zkoušel i turistiku nebo třeba lezeckou stěnu.
2: Já musím smeknout před takovým člověkem, už jenom třeba proto, že chodím na jogu a taky u toho hodně funím a to mám teda dvě nohy, tak to si domím představit s jednou. Až tam budu příště zase nadávat, že 3 vteřiny už nevydržím v nějaké pozici, tak si vzpomenu, že zatnu příště zuby.
3: Nebo břicho.
2: No, hlavně břicho, to máš pravdu.
3: Jedna ze světově nejúspěšnějších stolních her se nově dostala do televize.
2: A asi jinak, než byste čekali, v češtině ji znáte pod názvem Krycí jména a autorem této hry je Vladimír Vláďa Chvátil, autor mnoha dalších a dalších úspěšných deskoherních titulů.
3: A chlubit se tím může i Brno jako tak trochu herní meka, protože Chvátil je z Brna, takže my si tady tím můžeme trochu přihřát polivčičku.
2: A zároveň mu vlastně tímhle chceme pogratulovat, protože Krycí jména si vybral streamovací gigant Netflix, který už se dávno nezaměřuje jenom na filmy a seriály, ale postupně spouští i hry ve svém přehrávači na počítačích nebo v chytrých televizích.
3: Zatím jsou ovšem Krycí jména jako party hra u televize dostupná jenom ve vybraných státech v zahraničí, v Česku teda to ještě možné není, zatím těžko říct, kdy to teda bude.
2: Já jsem schvátil mu fenoménu hraní natáčel před 6 lety v brněnském deskoherním klubu v Králově Poli a tehdy mi říkal, že on skoro všechny svoje hry nejdřív programuje a vyrábí tedy jejich virtuální digitální verzi kvůli testování a až pak vznikají fyzicky.
3: Ovšem u Krycích jmen to bylo přesně naopak.
6: Krycí jména vznikly na nějaké herní akci, kde jsem měl nápad na hru a během asi 3 hodin jsem vyrobil prototyp a rovnou jsme hráli na stole.
2: No a na závěr ještě takové rychlé tipy na víkend. Jestli nás posloucháte v pátek nebo v sobotu, tak to ještě stihnete si večer zajít na světelný festival Prototyp do brněnských ulic. Většina programů a většina těch světelných instalací je zadarmo.
3: A nebo se můžete o víkendu i po něm vydat na úplně první festival brněnských nezávislých divadel, programy na webu brněnská.
2: A my jsme za týden zpátky s novým dílem, posledním dílem před volbami a pak už snad bude v Brně konečně trochu klid a čas i na jiná témata.
1: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tak to byl duet Jiřího Korna a Heleny Vondráčkové v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. Blíží se nám pomaličku 16. hodina, já mám pro vás závěrečnou pozvánku. Už v úterý 6. října v Brně začíná Mezinárodní strojírenský veletrh. Je to už 67. ročník a bude nabídne technologie, které ještě před několika lety působily jako sci-fi, dnes už ale postupně míří do reálného provozu. Jedním z hlavních témat proto bude propojení člověka, robotů, umělé inteligence a dat. K vidění bude mimo jiné humanoid robot George, kterého vyvíjí zlínská společnost a který je určený pro výrobu a logistiku. Tedy pro práci, která je monotónní, fyzicky náročná a na kterou firmy stále hůře shánějí lidi. Jde například o obsluhu strojů, vybírání dílů z přepravek, zásobování linek, kontrolu a třídění, paletizaci či vykládku. Letošní novinkou bude ocenění žena průmyslu určené pro osobnost českého strojírenství. Cílem tohoto ocenění je podle pořadatelů vyvrátit zažitou představu, že průmysl potažmo strojírenství je automaticky mužským oborem. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně potrvá do 9. října. Tolik dnes ode mě. Hvězdné návraty po 16. hodině jsou tu, co by do pěny svora se s vámi loučí. Těším se na vás opět někdy příště. Na závěr mám pro vás ještě Nedvědy a Bonnie M. No a ať se vám daří pěkný první říjnový víkend.

0: Ve středeční poradně pro zdraví 7. října přivítáme urologa Dalibora Pacíka a zaměříme se na problematiku kamenů v močových cestách. Jak tento problém vzniká? Jaké jsou současné možnosti léčby a dá se vzniku ledvinových a jiných kamenů předejít, například úpravou životního stylu? K poslechu srdečně zve a na váš poslech i dotazy se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pět finalistů usiluje v tajné fázi soutěže o titul Strom čtvrtstoletí. Muzeum regionu Valašsko připravilo tradiční festival ptactva. Rusko vyzvalo cizince a zahraniční diplomaty k opuštění Kyjeva. Přes noc čekejte převážně jasno s nejnižšími teplotami kolem 2 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Lidem zbývá posledních pár dnů na hlasování v anketě Strom čtvrtstoletí. Zvolit si mezi 5 kandidáty můžou do 5. října. Poslední fáze soutěže je tajná, takže počet hlasů na webu ankety není vidět. Za Jižní Moravu se o titul uchází Borovice ve Velkých Opatovicích na Boskovicku. Popisuje koordinátorka ankety Kateřina Bolečková.
2: Letos probíhá jubilejní 25. ročník ankety Strom roku. Uspořádali jsme takzvaný Strom čtvrtstoletí, takže jsme oslovili všechny předchozí vítěze ankety Strom roku a 13 z nich projevilo zájem se toho letošního hlasování zúčastnit. Postoupilo pouze 5 stromů, nazbírali nejvíce hlasů.
0: Na ranní procházku s pozváním života ptáků. S poznáním života ptáků můžou zítra vyjít lidé z okolí Valašského Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko připravilo tradiční festival ptactva. Jeho cílem je upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat. Sraz účastníků je v 9 hodin na vlakovém nádraží ve Lhotce nad Bečvou. Odtud se s ornitologem vydají k Choryňskému rybníku. Česko-diplomatickou misi z Kyjeva zatím nestáhne. Ministerstvo zahraničí tak reaguje na výzvu Ruska, aby zahraniční diplomati a cizinci opustili ukrajinskou metropoli. Moskva uvedla, že bude na Kyjev i dál intenzivně útočit. Za případné důsledky budou podle ní odpovědní ti, kteří její varování ignorují. Není to poprvé, co Rusko takto varovalo, připomíná i mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
3: Podobná varování ze strany Ruska nejsou ničím novým. Naši kolegové v tuto chvíli zůstávají v Kyjevě a případné kroky budeme přijímat v souladu s interními krizovými předpisy. Český velvyslanec ostatně dnes ráno absolvoval svůj obvyklý běh v jednom z kyjevských parků a v této aktivitě hodlá pokračovat i nadále.
0: Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu zásob pošlou na trh už během prvních 20 dnů. Ustoupili tak tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropě pohrozil zastavením dodávek americké nafty. Právě Spojené státy jsou pro Evropu jejím největším dodavatelem.
4: Dohodu oznámil Donald Trump na své sociální síti po telefonátech s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a dalšími lídry G7. Galon nafty minulý měsíc poprvé v historii přesáhl $6 a teď stojí v průměru v přepočtu zhruba 37 korun na litr. Po zprávě o dohodě nafta zlevnila o 5%. Americký ministr energetiky Chris Wright tlačí na rychlé uvolnění zásob kvůli sklizni a začínající topné sezóně. Analytici ale varují, že pokud válka na Blízkém východě a výpadky ruských dodávek potrvají, Evropa zůstane bez rezerv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na území našeho regionu očekáváme přes noc oblohu bez oblačnosti a k ránu se mohou v údolích vytvořit ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 8 až 4 stupňů. V údolích čekejte často jen kolem 2 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Pozor si dejte na silnici 57 v úseku u Podlesí ve Valašském Meziříčí. Bourala tam dvě osobní auta. Po zprávách Českého rozhlasu už je připraven Patrik Rozehnal a Hvězdné návraty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš reč.
2: No, jo.
4: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
4: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
2: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
2: No jo, to je vrýma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
2: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl nejstarší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž. To není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju o toho Jirku, to si nezažila ty úplný,
6: jsem
7: absolutní začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne? Že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
8: Tak si vzpomněli na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
8: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
8: a přišla
6: a prostě jsem tam
8: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněnej, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takový zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu

přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se z toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou se vzářka jsem. Tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem za druhou říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem za černoška tu si nechám. Protože, a takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šli, říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.

0: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
1: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenázyho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co

0: si přejete?
1: Přišla jsem se na vás podívat.
0: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To, co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervozněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná. A odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil, to jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo, ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušimí.
1: První byla tahle ta. Pane Šedru, prosím vás, rozbáte to. Očka svatojána.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučají děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...
2: My jsme jen
1: zpěváci toulaví. Co nám

0: Magdě, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
1: Trošku, to už pár let to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdaléno, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Aha. Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju. Já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám binec, to... To byla Lucka Krecerová.
1: Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anna K.
3: Anna K.
0: Anna K.
5: Teď se to pěkně bylo.
6: Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: Fakt? A zase tě nosili v
4: češtěji? No každý, co si zasloužil, že jo?
6: Proto jsem vydržela tak dlouho, že jo? Bánek mě střískal, že protože na jednom zájezdě se semaforem do Ústí nad Labem. Všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Pak mě Hrabánek jednou vrazil a mazala jsem spát.
0: No tak jsem měl pěkný fracek taky, jak jsi spomněla.
6: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
6: Všechno možný, ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
6: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
6: Jak to vysoko.

0: nevím ano, dát. Ano, jsem ano, holka, ano, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No
1: já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
5: No a víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alkalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak schválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetů nás stmelilo. Tam vůbec tak to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam že? Byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali. No.
3: Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: sama. Právě dohromady
3: no,
4: jsme hráli, no.
3: No, ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to je pravda.
5: Někde...
6: No,
5: to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
5: No, no, to
6: ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
5: Ty lidi už to... nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, takže, pane Suchý.
6: No, tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž... se tenkrát nosili. Adamky,
6: a to tak... se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže...
5: To jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A... tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla, to bylo špinavý, že jo,
5: ano.
6: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
5: A to bylo na těch žlutej?
6: A to bylo na žlutý.
5: Na těch žlutý.
6: Ano, na těch žlutý. Jsem si
5: tam... To jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
6: No. No, to, vy se budete divit, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku. Že?
5: Ano, takže se to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta. Český.

vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa.

až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tu

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel. A Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: Tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden, to byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc, bohužel. To nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on, ne, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se, a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a taky položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná. Tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička.
3: No, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál, dál.
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele, tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: A domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
4: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
5: No tak koně byly dva. Jo, Jiří Šlitr, Jiří Suchý. A nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
6: To je horší varianta.
5: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
7: I
5: to
7: trochu, je... Já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
5: Člověku běhal mráz po zádech.
7: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
5: No to vůbec ne.
6: Drželi se odstup pracovní, profesionální, od zbytku.
5: Oni prostě,
6: souboru.
5: Ale myslím, byli tací. No. Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se ani, stýkali mimo pracovně?
7: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
5: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
6: Zdravíme i jí a Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší,
5: no,
6: a hodně zdraví.
5: A víte co, hlavně aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas. Zprávy.
3: Mezi nominovanými na dnešní předávání ceny Itálie je také herečka z Zlínského městského divadla. Část Brněnské ulice Úvoz je kvůli opravám povrchu tento víkend neprůjezdná. Začíná sezóna respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíš lehčí virózy. Přes noc očekávejte převážně jasno s nejnižšími teplotami kolem 2 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. V Pražském národním divadle dnes večer vyhlásí letošní držitele cen Itálie. Šanci na jednu z nich má také herečka městského divadla Zlín Markéta Holcmanová, která se dostala do uší nominace. Odborná porota při hodnocení vyzdvihla především proměnu její postavy v průběhu inscenace Nora. Za jaký výkon může ocenění získat, říká mluvčí Zlínského divadla Zuzana Wernerová.
5: Markéta Holcmanová získala užší nominaci na cenu Thálie za ženský herecký výkon v kategorii činohra za stvárnění Nory ve stejnojmenném dramatu Henrika Ibsena. Inscenaci v Městském divadle Zlín režíroval Zdeněk Dušek.
3: Slavnostní předávání cen Thálie začne dnes ve 20 hodin. Ceremoniál bude živě přenášet Česká televize. Řidiči o víkendu neprojedou Brněnskou ulicí Úvoz v křižovatce s Tvrdého a Gorazdovou ulicí. Auta se tudy nedostanou k hradu Špilberg ani do Masarykovy čtvrti. Opravy potrvají do 4. listopadu. Uzavírky Úvozu a jeho okolí se budou postupně měnit. Po tomto víkendu zůstane silnice průjezdná vždy v jednom pruhu v každém směru. V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají také současné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazněji oteplí. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
6: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
7: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
6: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
8: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
6: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Sport. České fotbalisty čeká utkání s nejlepší reprezentací planety. Večer nastoupí v Oviedu proti Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům a jedničkám žebříčku Mezinárodní federace. Hlavní ofenzivní hvězdou jihoevropanů je 19-letý útočník Barcelony Lamine Yamal, který při 2 posledních výhrách dal 3 góly. Mluvil o něm záložník Alex Král.
9: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je 1:1 rychlost. My se připravujeme na Španěly jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
3: Utkání Španělsko-Česko začne ve 20:45.
4: Počasí.
3: V našem regionu očekáváme přes noc oblohu bez oblačnosti a kránu se mohou v údolích vytvořit ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 8 až 4 stupňů, v údolích čekejte často jen kolem 2 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Pro poruchu odstavené osobní auto máme hlášeno na dálnici D1 ve směru na Brno v úseku u Rosic v okrese Brno-Venkov. Počítejte tam se zdržením. Tolik zprávy Českého rozhlasu. Přeji vám pohodový poslech našeho dalšího vysílání.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
1: Kulturního magazínu Českého rozhlasu Brno Zelný ring jste slyšeli Evu Turnovou, hudebnici a autorku skvělých glos a fejetonů, které publikuje v knižní sérii Turnový háj. Text s názvem Urnový háj, v tomto případě ale psáno H a měkké I, tedy jako anglický pozdrav, byl ovšem napsán pro rozhlas. Neskončil na plusu, ale v Zelném rinku a já z toho mám radost. Pokračování příběhu za chvíli uslyšíte. Na 7. října připadá 140. výročí narození spisovatele a diplomata Josefa Palivce. Literární pásmo mu věnoval Zdeněk Grmolec a s herci Alešem Slaninou a Vladimírem Hauserem je natočil režisér Radim Nejedlý. Osmou částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy a v závěru si připomeneme 55. výročí úmrtí básníka a výtvarníka Bohuslava Reynka. K poslechu vás zve Alena Blažejovská. S Evou Turnovou jsem se v létě potkala na hudebním festivalu ve Frištáku. Na frištácký Malý svět jezdíme každý rok, protože dvoudenní akce na tamnějším farním dvoře má moc příjemnou atmosféru. Přesněji řečeno jde o dvůr domu Ignáce Stuchlého, prvního salesiánského domu v České republice, který za dva týdny v sobotu 17. října slaví 30 let své existence. Ale zpět k Evě Turnové. Na festivalu hrála s kapelou a taky přečetla pár svých textů. O jeden z nich jsem ji požádala a tady je.
0: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi. Když jsem měla před měsícem online debatu o překladu mých sloupků na Harvardské univerzitě, po skončení přišla Gage k monitoru, v ruce držela urnu a řekla mi: "To je John." A já se jen zmohla na překvapené: "Hi John." Dověděla jsem se, že John zemřel na rakovinu a Gage mě požádala, jestli bych nemohla popel Johna rozprášit na místech, kde by ještě rád pobyl. Třeba na koncertech, u mě na chalupě v Tatrách. Nezdálo se mi vůbec špatné, že člověk je po svém skonání ještě chvíli součástí různých koncertů, mejdanů, horolezeckých výstupů. Minulý týden tedy přiletěl z Bostonu náš společný kamarád Michael a předal mi od Gage lékovku s názvem Bylinný preparát svatého Jana, neboli česky třezalka tečkovaná. Tak tady ho máš, Evo. Já jsem použil tuhle lékovku, protože popel z mrtvých se letadlem převážet nesmí, takže jsme ho přesypali do kapslí. Vysyp to, kde uznáš za vhodný, já už s ním vymetl všechny pražský hospody. A sypej po větru, ať to nemáš všude, jako by Klebovský. Vysypala jsem část Johna v jezeře na Zřícenině, u cedule vesnice Rozkoš. Vyhnula jsem se naší zahradě s rozprášenou babičkou, která milovala dechovku a undergroundu, nikdy nepřišla na chuť. Pak jsem zavolala Michaelovi: "Hele, nevím, už mě nic nenapadá. Mám ještě pár zbylých kapslí, můžu je vysypat do přesýpacích hodin. Ale vím, že John trpěl závratěma a nechci si vzít na triko, že se bude na onom světě nonstop překlápět." "Tak dej jednu i Vráťovi Brabencovi, to byl jeho idol," odpověděl Michael. Dala jsem lékovku z poslední kapslí Vráťovi a vysvětlila celou situaci. "Bude to takovej šamanský rituál, chápeš?" "Jasný, chápu." jenomže Vráťa celý rozhovor během koncertu zapomněl a místo léku na bolest kloubů po koncertě spolknul Johna a zapil pivem. Druhý den mi volal. Tyjo, našel jsem v kapse nějaký bylinky, asi od tebe. Tak jsem je vyzkoušel a člověče, dneska mě vůbec nebolej kolena. Nemáš ještě pár těch kapslí? Ne, nemám to, to byla limitka. Výrobce už to zabalil, jako definitivně. Hned na to volá kamarádka. Tak co, jaký byl koncert? Ale Vráťa po koncertě spolknul fanouška. Aha, to byl asi zase úplně na prach, co?

0: Po příspěvku Evy Turnové jste slyšeli skladbu Pojď. Text Vratislava Brabence zhudebnila právě Eva Turnová. Hrála kapela Plastic People of the Universe. A teď je připraveno literární pásmo, které Zdeněk Grmolec věnoval spisovateli a diplomatovi Josefu Palivcovi. V režii Radima Nejedlého účinkují Aleš Slanina a Vladimír Hauser.
1: V životě jsem měl hromadu dobrých známých, dost kamarádů, ale jen 3 životní přátele. Poslední a nejstarší z nich byl básník Josef Palivec. Ještě před válkou napsal knihu Uhrančivě krásných veršů a přeložil Valériho básně. Jeho překlady jsou téměř tak dokonalé jako originál. Říkám-li téměř, pak to, co jim chybí, je rozdíl mezi francouzštinou a češtinou. Čeština je přece jen zcela jiná řeč, ale překladům to příliš nevadí.
2: Těmito slovy vzpomíná Jaroslav Seifert na Josefa Palivce, básníka pevného charakteru a přesvědčivého lidství, kterým se Palivec vzdor velice nepříznivému osudu vyznačoval. Básník, překladatel, esejista a diplomat Josef Palivec se narodil 7. října 1886 ve Švabíně, dnešní součásti Zbyroha. Jeho otec byl panským kočím, stejně tak jako otec Boženy Němcové a prezidenta Masaryka. Díky tomu měl Palivec u Masaryka otevřené dveře, aniž by se musel předem ohlásit.
1: Někdy jsem chodil až ke zbyrošskému pivovaru. Jednou jsem nedokázal odhadnout čas návratu a na zpáteční cestě jsem se ocitl v ovocném sadu. Myslím, že mi tehdy bylo 12 let. Posadil jsem se ke staré hrušni a najednou zjistil, že je tma. Tma, ve které jsem obsažen, voní a lucerničky svatojánských broučků jsou

0: jako kroky někoho, kdo s tebou jde ve sněhu. Bylo mi nádherně.
1: Tak to vyjádřil Josef Palivec jeden ze zážitků svého dětství. Po základní škole nastoupil na gymnázium v Rokycanech, pak v Plzni. Odtud byl ovšem vyloučen, jelikož otiskl ve školním časopise Hemeis článek, který se nelíbil profesorům. Poté se přihlásil na studia v Praze. Zde se mu podařilo dostat na půl roku místo písaře u Jaroslava Vrchlického. Po krátké publikační činnosti byl při mobilizaci 1914 zaznamenán jako dezertér a poslán na frontu v Srbsku. Ještě téhož roku byl těžce raněn a po více než ročním léčení pracoval od roku 1916 v pražské odbočce Rakouské informační kanceláře. Tajná úřední rozhodnutí přitom předával Národnímu výboru, což byl vrcholný orgán české politické reprezentace, který připravil vznik samostatného Československa. Po jednoletém externím studiu maturoval Palivec v roce 1918 na Vinohradském reálném gymnáziu a nechal se zapsat na pražskou právnickou fakultu. V roce 1919 byl ministerstvem zahraničí vyslán nejprve do Ženevy, založil tu úřad pro spolupráci se Společností národů a pak až do roku 1930 pracoval v Paříži jako tajemník, legační rada a konečně první tajemník československého vyslanectví pečující o kulturní propagaci. V roce 1928 byl vyznamenán francouzským řádem rytíře čestné legie. V Paříži navazuje mnohé kontakty s četnými francouzskými literáty, vědci a novináři. Je mezi nimi i Paul Valéry, jehož poezie má zásadní význam pro Palivcovu literární tvorbu. Palivec využije svých znalostí francouzštiny, španělštiny a angličtiny. Překládá především Paula Valéryho, jeho starší verše, sbírku Kouzla a Mladou parku. Dále překládá i Stefana Mallarméa, Louise de Góngora i Argote, Samuela Taylora Coleridge, jeho píseň o starém námořníku. Aby seznámil francouzské milovníky veršů s českou poezií, překládá i z češtiny do francouzštiny. Za své překlady sklidil mnohá uznání. Spisovatel Richard Weiner, se kterým se Palivec stýkal v Paříži, napsal do Lidových novin:
0: Buď se velmi mýlím, nebo se Vítězslav Nezval, čta Palivcův překlad své Noci a vějíře, bude rozpomínat, psal-li onu báseň původně česky nebo francouzsky.

Manželství, které Josef Palivec uzavřel s malířkou Stefanií Gverconiovou, není šťastné. Po 7 letech dochází k rozvodu. Palivec si však velmi oblíbí svou nevlastní dceru Denisu, která pak hraje v jeho životě významnou roli. Mezi ním a Denisou vzniká důvěrný vztah. Nazývá ji svojí Nizetkou. Oblíbil si ji natolik, že když dostal od svého bratra Václava 150 tisíc korun, proměnil je za franky, zajel do Francie k babičce Denisy, s jejíž matkou se v tu dobu rozváděl, a oznámil jí, že peníze, které jí dá, jsou na Denisino věno. Denisa se pak vdá za Teodora Stravinského, syna známého ruského skladatele Igora Stravinského, který žil i s rodinou na západě. V Paříži se Josef Palivec setkává s ovdovělou sestrou bratří Čapků Helenou, se kterou se pak v roce 1930 ožení. Je jim oběma 44 let. Pro Josefa Palivce nastává snad nejšťastnější období života. Svůj vztah k Heleně vyjádřil Palivec krásnou větou v jednom z mnoha dopisů. Jsem obsypán myšlenkami na tebe jako strom květy. V roce 1939 ovšem dochází k okupaci Československa Hitlerem, která

0: Do života obou manželů krutě zasáhne. Palivec se ihned zapojuje do protifašistického odboje. Byl členem odbojových organizací Úvod a Lípa, kde se přátelsky zblížil se spisovatelem Jaroslavem Kratochvílem. V lednu 1945 byl zatčen a až do konce války vězněn na Pankráci. Za okupace vydává v roce 1941 svoji básnickou sbírku Pečetní prsten, kterou věnuje své ženě Heleně.
1: Noc skříňku otevírá, noc devatera kvítí. Toť chvíle lani má, bys k prameni šla píti. Stín cídí zlatý nít na přesce z lapisů. Má duše, suň se blíž až k písmu nápisů. A přitlum vzdechy své, ať přízeň neodvějí, jež v stříbrolisté tmě se vzdává dychtivěji.
0: Pečetní prsten je výpověď ženské hrdinky o jejím vztahu ke světu a kosmu. Velkou roli zde hraje motiv stmívání, tmy a rozednívání. Jde o jinotajné vyjádření odporu vůči vpádu nacistů do naší země. Palivcova poezie plná symbolů, metafor, novotvarů a slov vytažených z dávné minulosti zamotala hlavu nejednomu literárnímu teoretikovi. Dočkala se příkrých odsudků, byla prý pouhou nápodobou Valeryho poezie, ale i slov uznání. Václav Černý o pečetním prstenu napsal:
1: Pečetní prsten lze interpretovat nejen jako obraz rodné země, obrozující se po útoku nepřítele k nové naději, ale i jako příběh pozemské milenky, která přestála pustošivý žal zklamané lásky.

0: Druhou Palivcovou sbírkou je Naslouchání. Její první sloka je nápodobou české hymny.
1: Co to chřestí po holinách? Kdo to pláče po dolinách? V sadě tmí se tichý tis, tiší sotva našel bys. To je řeholní ta země, která zajíká se ve mně, samomluvná šedozem.
0: Období po konci války si Josef Palivec určitě nepředstavoval takové, jaké nastalo. Měl se stát vyslancem v Paříži nebo Bukurešti, ale zásahem stále vlivnější komunistické strany byl tento plán znemožněn. Zklamaný Palivec se poté uchýlil do pohraničí na tvrz Brložec, kterou již nějakou dobu vlastnil. Přijal funkci předsedy Národního výboru a měl na starosti osídlování. V roce 1948 byl dán do výslužby. Rok 1948 pro něj znamenal, tak jako pro mnohé jiné demokraticky smýšlející jedince, změnu. Nesouhlasil s poměry, které nastaly, a vystoupil proti nim i aktivně. Odeslal do zahraničí několik zpráv o poměrech v komunistických věznicích. Za tento čin a ilegální činnost v prosinci roku 1949 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu v roce 1951 odsouzen na 20 let do vězení. Po jeho zatčení se rozpoutala vlna nenávistných projevů proti jeho osobě. Je to především Jarmila Glazarová, která napsala:
1: Na lavicích pankrácké porotní síně sedí sbírka nízkých vášní, oděná maskou měšťácké ušlechtilosti. Z doktorských titulů, intelektuálského slovníku, společenské hladkosti, z frází o svobodě, demokracii, liberalismu je utkán ten průhledný plášť, do něhož zločinci chtějí ukrýt svou nenávist, nezřízenou ctižádost, ješitnost, chamtivost, věrolomnost a zradu. Všichni jsou usvědčeni, že pracovali proti dělnické třídě, proti lidu, proti našim národům.
0: Naprosto absurdní výrok o Palivcově poezii vyslovil Ivan Skála. Palivcova poezie měla prý jediný smysl. Odvádět od skutečnosti, demobilizovat bojové síly odporu proti fašistickému vetřelci. Tyto věty napsal Skála o někom, kdo tvořil poezii namířenou proti nacistům, kdo proti ním aktivně vystupoval, kdo byl na konci války v kriminále a netušil, jestli jsou to jeho poslední dny v životě. Manželka Helena psala dopisy na všechny strany, mezi jinými i Martě Gottwaldové. Není známo, jestli se Gottwaldová za Palivce přimluvila. Převážná část lidí z kulturní sféry se snažila Josefu Palivcovi pomoci. Napsali dopis prezidentu Zápotockému, kde žádají o Palivcovo omilostnění. Byl mezi nimi Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, František Langer, František Hrubín, z herců pak Jan Werich, Růžena Nasková, Olga Scheinpflugová a další. Zápotocký Palivce neomilostnil, ale snížil mu trest z 20 let na 10. Palivec nastupuje dlouhou pouť českými kriminály, kde se setkává s významnými, jemu blízkými lidmi, s literárním vědcem Bedřichem Fučíkem, spisovatelem a literárním vědcem Zdeňkem Kalistou, básníkem Zdeňkem Rotreklem a dalšími. Ve vězení prožil Palivec dvakrát těžkou depresi. Pociťoval zoufalství ze ztraceného času a budoucnosti, která se mu jevila beznadějná. Převážně jsou však jeho dopisy z vězení psané vyrovnaným mužem, opírajícím se o čisté svědomí a morální převahu nad těmi, kdo ho odsoudili.

0: Koncem roku 1959 je Josef Palivec z vězení konečně propuštěn. Vrací se ke své ženě Heleně, která je ovšem velice nemocná a už 2 roky na to umírá. V dalších letech Palivec téměř živoří, jelikož mu sociální správa vyměřila minimální důchod. V těžké situaci mu pomáhá nevlastní dcera Denisa, která žije se svým manželem Teodorem Stravinským ve Švýcarsku. Josefu Palivcovi se podaří za ní vycestovat v letech 1964 a 1971. V roce 1969 Palivec vydává soubor esejů Poezie stále budoucí, kde se vyznává ze své dvojí celoživotní víry v národ a v poezii. Nalezneme zde také teoretické úvahy i vzpomínky na přátele básníky. V roce 1969 je také plně právně i občansky rehabilitován. V 70. letech je pak výrok o rehabilitaci Nejvyšším soudem zrušen. V posledních letech života byla jeho životní družkou básnířka a překladatelka Zdeňka Pavlousková. Josef Palivec trpěl v závěru života silnou nedoslýchavostí, což se mu stalo osudným 30. ledna 1975, kdy těsně popoledni vyšel z kavárny Savarin v Praze, kde chvíli poseděl se svými přáteli. Měl naspěch, protože chtěl ještě koupit kytici růží. Neslyší přijíždějící tramvaj. Odváží ho sanitka, která jela náhodou kolem. Z nevědomí se již neprobere. Básník, kterého filozof Jan Patočka nazval mužem přísné krásy, umírá. Blízkými přáteli Josefa Palivce byli i Josef Hejduk a Vladimír Holan. Ten první o něm napsal.
1: Měl v sobě nesmírné kouzlo, znásobené ještě francouzskou kulturou, kterou byl prozářen skrz na skrz. Jeho pohled, úsměv, každé gesto bylo v souladu s tím, co říkal. A on dovedl mluvit. Hovořil u nás jednou nepřetržitě 5 hodin a celá společnost, vesměs umělci, s napětím poslouchala.
0: Vladimír Holan poslal Palivcovi po jeho smrti pozdrav ve formě malé, typicky holanovské básně.
1: Umění. Památce Josefa Palivce. Škoda, že půjdeme do dálky, ale až v budoucnosti. Škoda, že je to tak daleko, totiž právě zde a teď. Život je dobře čitelné tajemství. Dobře, že neumíme číst.

Slyšeli jste literární pásmo, které Josefu Palivcovi věnoval Zdeněk Grmolec. V režii Radima Nejedlého účinkovali Aleš Slanina a Vladimír Hauser. Vzhledem ke vztahu Josefa Palivce k rodině skladatele Igora Stravinského jste slyšeli taky 4 krátké skladby z jeho cyklu Léseň Doa. Nahrál je v roce 2021 francouzský klavírista Michel Berov. A ještě připomínám, že toto literární pásmo, stejně jako ostatní příspěvky ze Zelného rinku, si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Brno.
1: Posloucháte magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje četba z knihy Jany Soukupové. Natočil ji režisér Josef Morávek s herci Věrou Zástěrovou a Romanem Nevěčným.
2: Jana Soukupová,
3: Brněnské mordy, díl 6.
2: Zábavy plotňáků a vražda dítěte. I když mají Brňané ke své variantě češtiny kladný či nostalgický vztah, protože jej v 70. a 80. letech minulého století vtipně oživil brněnský silák Franta Kocourek, ti praví plotňáci se na přelomu 19. a 20. století mnohdy projevovali jako sprostí loupežníci a vrazi. A jejich jazyk se vyvinul jako čistokrevný argot, kterým se dorozumívali spíš kriminální živly než svobodomyslní umělci. Idealizování vynálezců brněnského hantecu, tedy plotnbrudrů, neboli příslušníků takzvané brněnské plotny, není na místě. Brno mělo nejen svoje honosné měšťany, továrníky a prosté dělníky, své karbaníky, zloděje a všemožné jiné podvodníky a podvodníčky, ale i štricláky, plotňáky a plotnbrudry. Charakterizuje Josef Jeřábek ve své knize Brněnské mordy, násilnosti a jiné zločiny zdejší podsvětí, jež hojně zaměstnávalo tehdejší policii. A případy to bývaly většinou neřešitelné, protože prvním nepsaným zákonem plotňáků byla pochopitelně kolektivní mlčenlivost a nelítostně trestaná zrada z vlastních řad. Jejich tehdejšímu žargonu by dnešní znalec hantecu navíc už možná nerozuměl. Zkuste si přeložit třeba jeden z Jeřábkových příkladů. Špistr dá mouchu kolegovi, typlň a ňou a mšpeno. Což znamená, že plotňácká hlídka dá kolegovi znamení, aby šel na Špilberg. Třeba, aby tam někoho okradl, nebo prozrazením tajné schůzky vydíral náhodné milenecké páry. Existovala i další oblíbená místa k nekalé činnosti, což byl Pantalon neboli Františkov, tedy dnešní Denisovy sady, Klandy neboli Koliště, Augle čili Lužánky, Pilec, tehdy Císařský les na západním svahu Žlutého kopce, případně Somrvila, jak říkali plotňáci podchodu pod hlavním nádražím. A hodili se i zapadlejší ulice, případně okolí brněnských hotelů. Ze 3. října 1908 je tak znám případ, kdy banda plotňáků na lavičce u hradeb Špilberku přepadla ke 4. hodině raní mladou dvojici. Protože ani jeden z milenců neměl u sebe nic cenného, plotňáci děvče postupně znásilnili a mladíka vykleštili obyčejným kapesním nožem. V nemocnici mu sice zachránili život, ale mužství nikoliv. Podle znalého provedení kastrace se tak podařilo o pachatelích zjistit jen to, že jeden z nich býval nejspíš kleštičem dobytka. Dalším místem, kde plotňáci rádi lovili, byl park na Kolišti a okolí radnice. Tady totiž pánové s nákloností ke stejnému pohlaví oslovovali mladé muže a zvali je k sobě domů. Plotňáci Bílí a Řehulka zde nastražili Léčku, namovitého a kvůli své orientaci už před lety rozvedeného pana Kratochvíla z dnešní Soudní ulice. Bílý ho 12. června 1911 oslovil u zdejších veřejných záchodků a Kratochvíl ho pozval k sobě domů. Bílý se u něj krmil nabídnutým salámem, sýrem a houskou, když v tom zaklepal Řehulka a tvrdil, že ho Kratochvíl před časem přece také pozval. Po jistém váhání ho Kratochvíl vpustil a dal mu také najíst. A večer našli sousedé nebohého Kratochvíla polonahého v kaluži krve s rozbitou hlavou. Sotva dýchal. Kromě toho zmizela japonská skříňka s klenoty a veškerými úsporami. Kolem roku 1910 měla tato organizovaná banda svůj domovský útulek v jistém podniku na Františkánské ulici. Zmiňuje sídlo Plotny Josef Jeřábek a líčí, jak se zde hrávaly karty o velké peníze nebo o zlaté předměty z loupeží, případně se plánovaly další akce. A dělil se výdělek. A že se plotňáci dokázali pobavit i vraždou, dokazuje kauza zavražděného Hošíka. Stalo se to 30. června 1913, když se Plotnbruder Rudolf Budík hned po ránu setkal na ulici s kumpánem Františkem Zavilým. Prošli spolu několik hospod a když jim došly peníze, zastavili ukradený prsten v pivnici v tehdejší Bartošově, dnes Vackově ulici v Králově Poli. Získaných 5 korun pak propíjeli i jinde, odpoledne v Čechyňské ulici, kde se setkali s dalším kamarádem z Mokré čtvrti, Antonínem Starým. Výčepní Svobodová tady sice byla na různá individua zvyklá, ale tihle kumpáni byli i na ní moc. Odmítla jim nalít. A tak trojlístek pokračoval do čajovny v Mlýnské ulici a za hodinu dál pak po Dornichu, kde uviděli Hošíka, jak lepí vodou na zeď odlípnuté plakáty. Budík po něm bez řeči jen tak z dlouhé chvíle hodil kusem dřeva, které právě držel v ruce. Těžké poleno minulo chlapce doslova jen o vlásek, popisuje plotňáckou zábavu Jeřábek. U domu na Dornichu 55 zahnula pak banda do uličky vedoucí přes Mlýnský náhon do polí. A tam uviděli dalšího Hošíka, jak hází do vody ploché oblásky. František Zavilý ponoukl Budíka, aby chlapečka postrašil, že ho hodí do vody. Já strašit neumím, já ho tam hodím doopravdy. Opáčil Budík, popadl dítě a mrštil jím do hluboké vody náhonu. Překvapený chlapec ani nehlesl. Antonín Starý se jako jediný rozběhl, že chlapce vyloví, ale měl zmrzačenou pravou ruku a tak prosil kumpány o pomoc. Ať se utopí, prohlásil Budík a se Zavilým odešel přes lávku do polí. Otřesený Starý poprvé a zřejmě jedinkrát za život porušil první plotňácký zákon a udal pachatele policii. Stotožnění oběti bylo snadné, protože posluhovačka Hermína Doležalová z Dornichu oznámila večer četníkům, že se jí ztratil 7letý syn. Vodu tak začali hned ten večer prohledávat hasiči, bohužel marně. Tělíčko nevinného děcka vyplavila voda z vratky až po 2 týdnech poblíž Rajhradu.
3: Páter Augustín, smilník a vrah. K pohřbu slečny Hanákové z malého domku v Pisárkách, neboli v tehdejším Schreibwaldu, mělo dojít 2. května 1903. Těsně před jejím uložením do hrobu však dorazil na hřbitov policejní komisař se zřízenci pohřebního ústavu. Na místo věčného spočinutí byla u těla mladé ženy úředně nařízena pitva, k níž policii přimělo svědectví nejmenovaného souseda zesnulé. Kněz pohřeb nedokončil. Uvádí v historii českého zločinu Bronislava Jenečková a líčí, že tento kněz, kterému říkali páter Augustin, i hned poté urychleně odešel. Pitva ukázala, že slečna Hanáková zemřela velice náhle, a to po požití zatím neznámé tekutiny a za zvlášť choulostivých okolností. Pokračuje ve vyprávění Janečková a dodává, že onen neznámý svědek uváděl mezi dalšími fakty právě i jméno pátra Augustina civilním jménem Holečka. Další pátrání potvrdilo, že páter býval u Hanákové jako host prakticky denně a někdy odcházel až ráno. Navíc policie z pitevních zpráv věděla, že Hanáková byla těhotná a otcem nenarozeného děcka byl právě zmizelý kněz. Z dalšího šetření vyplynulo, že se Holeček pokoušel najít ve Vídni pro svou milenku nějakého andělíčkáře, jenže Hanáková byla už v tak pokročilém stádiu těhotenství, že tamní potratáři odmítli úkon provést. A tak se o zažehnání pokusil sám. Při zevrubném zkoumání páterovy minulosti policie zjistila, že během své kněžské služby v Prostějově přivedl do jiného stavu i jistou 16-letou panu. Dělníkovi, který pravidelně docházel na jeho bohoslužby, dal holeček 600 zlatých a ve zpovědnici ho přemluvil, aby se s jeho milou oženil. Ten splnil přání velebníčka, ač nevěděl, co vše s tím souvisí. To poznal až po svatbě, kdy páterovi návštěvy v nově vzniklém manželství byly stále častější. Novomanžel se raději se svou ženou odstěhoval do brněnských Husovic. Chtěl tak zabránit nejen návštěvám kněze u nich doma, ale také šířícím se klepům. Jaké však bylo jeho překvapení, když se i zde zakrátko objevil páter Augustin, který jen náhodou přišel na faru ve Františkánské ulici. Pokračuje příběh, jenž líčí i další a další návštěvy v Husovicích, o nichž sousedé dodatečně svědčili na policii. Kromě častých hádek se páter se zákonným manželem dokonce serval a přitom mu vyhrožoval, že ho zažaluje a jeho ženu odvede. V průběhu dalších let žena žijící trvale mezi Chotěm a knězem přivedla na svět ještě 3 děti, u nichž ani ona sama netušila, kdo je otcem. Každopádně Augustín při narození každého z nich přispěl rodině 600 zlatými. Dochovaly se také různé mravoličné či stýskavé dopisy, které své milé psal, pokud nemohl přijít. To víš, že velmi nerad píši dopisy, ale z lásky k tobě přece tak činím. Tak se mi po tobě stýská, když musím ve svém pokoji celý večer samojediný sedět. Tedy se dobře vyspi a v pondělí po mši se uvidíme. Nejmilejší, vím, že nemyslíš dále. Žiješ jen pro přítomnost a nemůžeš si představit, jak často bolest působí člověku, který vinou jiných upadl v lehkomyslnost. Žena musí rozeznat zlo i dobro lidského srdce a dává zlu přednost před ostatními. Tak zní některé pasáže z páterových dopisů. Jak ale jeho milenka stárla, našel si Augustín o mnoho let mladší slečnu Hanákovou. Potkali se při procházce pisáreckými poli, když se Hanáková vracela podél svratky domů. Nejdřív se vysokého muže jdoucího proti ní polekala, ale pak v něm poznala svého zpovědníka z kostela, kam právě chodila. Ulevilo se jí a s úctou políbila knězi ruku. Ten jí však k sobě přivinul a začal jí líbat a šeptat o své lásce a že už bez ní nemůže žít. Na její námitky o věčném zatracení, které je čeká, jí poučil, že se má v jiném kostele vyspovídat bez podrobností, o jakého kněze šlo, a bude jí odpuštěno. Protože Hanákové nedávno zemřeli oba rodiče a ona po nich zdědila domek v Pisárkách, měli se milenci kde scházet. Protože šlo o návštěvy skutečně hojné, neušli pozornosti sousedů, kteří pak oddálili slečnin pohřeb, když kněze udali na policii. Prokázalo se tedy, že Augustin je vrah. Po prvním nápoji pro vyhnání plodu dostala Hanáková velké horečky i bolesti, od níž jí kněz pomohl dalším nápojem, jímž se definitivně otrávila. Ale potrestán patrně nikdy nebyl. Nebyl totiž k nalezení, takže policie případ nakonec odložila.

To byl osmý díl četby z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V režii Josefa Morávka četli Věra Zástěrová a Roman Nevěčný.

Nakonec vysvětlím, proč jste dnes slyšeli dvě zhudebněné básně Bohuslava Reynka. Vzpomínku na samotu zhudebnilo duo Hukl, tedy Petr Hudec a Karel Kloupar. Píseň Holubice neúprosná zase Jiří Nohel, ano, vám dobře známý lesník, který ji nahrál se svou kapelou Listověj. Básník a výtvarník Bohuslav Reynek totiž zemřel v Petrkově 28. září 1971 před 55 lety. A právě to jsme si chtěli oběma písněmi připomenout.

Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: V Brně dnes začíná Mezinárodní festival soudobé klasické hudby. Zámek Holešov připravil pro děti nový edukační program o místní barokní zahradě. Česko podle ruské velvyslankyně zmírňuje protiruskou rétoriku. Koalice to odmítá. Přes noc čekejte převážně jasno s nejnižšími teplotami kolem 2 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Brněnská filharmonie zahajuje festival s názvem Expozice nové hudby. Hudebníci z Česka, Španělska, Japonska a dalších zemí v následujícím týdnu předvedou 6 koncertů soudobé spektrální hudby. Vysvětluje mluvčí filharmonie Brno Kateřina Konečná.
4: Například v jednom z koncertů bude figurovat encefalogram, což je přístroj na snímání mozkové aktivity. A výstupy z tohoto přístroje budou přenášeny do sálu a budou vlastně určovat podobu hudební skladby, kterou my uslyšíme.
2: V zámku Holešov na Kroměřížsku připravili pro letošní podzim nový vzdělávací program pro děti z mateřských a základních škol. Jmenuje se Tajemství zámecké zahrady. Průvodkyně a autorka prohlídky Irena Peštová Českému rozhlasu řekla, že malí návštěvníci poznají barokní památku s využitím 5 smyslů. Pomocným průvodcem je pak dřevěná loutka italského architekta zámku i zahrady Filiberta Lukézeho. Rusko si podle své velvyslankyně v Praze Anny Ponomariovové všímá mírnějšího protiruského přístupu české vlády. Řekla to v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti. Zmínila třeba konec financování muniční iniciativy z rozpočtu Česka nebo podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Vláda tvrzení odmítá.
5: Kabinet podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoje vůči Rusku nijak nemění. To potvrdil taky ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
6: Já skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům. Vnímáme Rusko jako agresora.
5: Jiného názoru jsou naopak opoziční poslanci. Podle předsedy ODS Martina Kupky jsou slova Ponomariovové vizitkou současného kabinetu.
7: Jisté zmírnění té protiruské retoriky, to se určitě děje. Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala.
5: Předseda starostů Vít Rakušan uvedl, že vláda nemá rizika ze strany Ruska podceňovat. Premiér má podle něj svolat jednání o bezpečnosti i za účasti opozice. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Dobrovolníci večer symbolicky rozsvítí kostel svatého Michala v zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese. Po odsunu Němců a ostřelování městečka Československou lidovou armádou po druhé světové válce zůstaly z kostela jen základy. Dobrovolníci se o místo starají už několik let a dnes tam pořádají festival s přednáškami, promítáním a koncerty.
3: Počasí.
2: Na území našeho regionu očekáváme přes noc oblohu bez oblačnosti a kránu se mohou v údolích vytvořit ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 8 až 2 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Kolony se tvoří na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku u Brna. Počítejte tam se zdržením. Dále máme hlášenou nehodu motocyklu na silnici u Křtin v okrese Brno-Venkov. Zprávy Českého rozhlasu končí. Následujícím pořadem Blahopřání s písničkou vás provede Květa Navrátilová. Přeji vám klidný večerní poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které...

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Krumsíňanku a polku Františka Kohoutka, Richarda Plachého, Pojďte, přátelé. No a já vás samozřejmě vyzývám, abychom šli, abychom poslouchali pěkné písničky, abychom si užili tuto podvečerní hodinku. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Bohumil, na Slovensku slaví své jmeniny Stella. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200 a teď už písnička. Stanislav Mášik, Miroslav Irša, Vyletěl z Křivánek a Lančočanka.

0: Krásný valčík nám dozněl a pojďme si poslechnout paní Marii z Čekyně. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pěkný pozdrav vám, paní Navrátilová, a všem posluchačům tohoto pořadu. Pěknou písničku Zanotování bychom rádi poslali k svátku našemu milému strýci Bohumilu Jemelkovi ze Sušic u Přerova. Milí strýci, přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, nechci šťastný v kruhu svých blízkých, kteří tě mají rádi a ty máš rád je. Každý den přejeme drobnou radost, potěšení a hlavně posíláme mnoho božího požehnání do těch dalších dnů. A za všechny přeje Maruška, Miruška, Pepík, Stanička s rodinami a určitě se přidají i ty tvý nejbližší děti, vnuci, pravnuci. Měj se moc hezky a písničku si zanotuj. Děkuju, paní Navrátilová.
0: Ano, ano. Já vám přeji pěkný večer, ať se vám daří. Nashledanou.
1: Nashledanou, děkuju.
0: A teď se podíváme do Pitína. Já vítám paní Květinku. Dobrý
2: pěkný
0: večer.
2: Podvečer.
0: Alebo podvečer.
2: Zdravím Český rozhlas Brno a Zlín, vás paní Navrátilová, zvukového mistra a všechny posluchače.
0: Děkujeme.
2: Dnes má svátek ve Starém Hrozenkově švagr pan Bohumil Vaculík. Štěstí, zdraví, boží požehnání přeje celá tvoje rodina. Také z Pitína se připojují švagrová a švagr. Zítra má svátek pan František Urbánek z Křepic. Štěstí, zdraví, pohodu, zdravíme manželku Jarušku. Pěkný taneček na dvorečku, to vzkazuje Vilém. Písničku manželovi, panu Broňkovi Uhrovi do Dolního Němčí, zdravíme jeho maminku a všem našim přátelům. Děkuju, paní Navrátilová, a někdy nashledanou, ale ještě mám dodatek.
0: Ano.
2: Ale 8. října mají svátek Věrky v Boršicích, paní Věrka Hrošíková, štěstí, zdraví a se ti daří. Boží požehnání přeje Kmotřenka a Vilém. Zdravíme celou vaši rodinku. Děkuji, paní Navrátilová.
0: Také, přeji vám pěkný večer. Nashledanou.
2: Nashledanou, děkuji.
0: A já tady připojím e-mail, který tady máme. Tak hudební dárek, ať zaletí na Slovensko a potěší tam pravidelnou dlouholetou denní posluchačku, mladou paní Ellen od Krásného Dubu k dnešním narozeninám. Jelikož jmenovaná je plná energie elánu do života, tak i rok narození 1972 může být prozrazen. A tak naša milá Ellen, vše dobré, to ti přejem v pěkných dnech, zvláštních dnech i v těžkých dnech. Ve všech dnech a právě dnes. Vše dobré přichází z hůry. Z hůry znamená z nebe. A nebe je tam, kde bydlí sám Bůh. Protože nás Bůh miluje, je dobré, abychom si uvědomili, že nikdy nejsme zcela sami a On je každý den s námi. Tak krásný narozeninový den od srdce ti Ellen přeje Věra a Pavel z Kochavce. Závěrem píseň, ať potěší k letošnímu významnému životnímu jubileu tvoji drahou polovičku Vicky na Krovinu, milovanou maminku Angelu s přáním pevného zdraví, prostě celou vaši rozvětvenou rodinu z jedné i druhé strany od Ellen i Vickyho, vám, naši milí, přejeme v tento podzimní den s tímto malým, skromným hudebním dárkem od srdce. Tak předali jsme a hrajeme tedy písničku Osedlejte chlapci koně, Stanislav Esterka a Bojané.
3: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Marii z Moravce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová. Zdravím vás a vašeho kolegu nebo kolegyni, nevím, kdo tam je, a všechny posluchače tohoto nádherného pořadu. Chtěli bychom nechat poslat písničku do Lanžota, Marušce Uhrové a její rodině, do Mimice, Marušce a Mírečkovi Koktavým a jejich rodině, její dceři Janičce Smutné a její rodině, do Miroslavy Aničce Hlávkové a jejímu manželovi a do otnici Jardovi Wolfovi. Všem jmenovaným přejeme krásný a pohodový podzimní večer, prožití v klidu, v pohodě a hlavně ve zdraví. To jim přejí Marie a Zdeněk z Moravce a to samé paní Navrátilová přeji vám a vašemu kolegovi. A příště zase někdy naschledanou.
0: Ano, budu se těšit, ale představte si, že já tady mám přání. Vy jste zmínila Marii Uhrovou z Lanžhota. Já věřím, že to je asi pro ní. Já tady mám přání. Prosím o pěknou písničku pro paní Marii Uhrovou z Lanžhota z Olbrachtovy ulice. Tak nevím, jestli to je ono, která dnes slaví své krásné kulaté narozeniny. Tak
1: ne, to není.
0: Tak to bude někdo jiný. Vše nejlepší a hodně zdraví přeji kamarádi z ulice. Dobře, tak vidíte.
1: Ne.
0: Ještě, že jsme to takhle spolu skonzultovali, protože jste přála, jo, takže... tak jsem si říkala. No jo, tak ono těch přání je hrozně moc. I těch jmen poměrně dost stejných, ano. Takže člověk někdy váhá, jak to tedy je. Tak dobře, tak přeji vám krásný večer a nashledanou.
1: Vám taky, nám podobně. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak já tady ještě připojím psaná přání. Dnes má svůj velký narozeninový den paní Jaroslava Vašátová ze Znojma. Zdravotní sestřička, domácí zdravotní péče, oblastní charity Znojmo. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a kilometrů bez nehody do dalších let přejí Ludmila a Saša Muzelovi ze Znojma. A ještě k našemu narozeninovému přání přidáváme velké poděkování za tvoji odbornou péči, laskavost a obětavost, kterou si přinášela a stále ještě přinášíš nejenom nám, ale i ostatním pacientům na celém okrese Znojmo. Tak předali jsme jedno přání, pojďme ještě na další, které tady mám. Dnes má narozeniny také milý zeť, pan Petr Suský. Peťo, přejeme ti mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchu a prosíme o pěknou písničku, přeje babička a děda. No a já ještě připojím jedno. Prosím, zahrajte písničku, protože dnes oslavují své 50. narozeniny dva členové hasičského sboru v Bratčicích, pan Aleš Ferenci a pan Michal Paladajny. Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat za jejich práci pro sbor, kdy nechybí na žádné akci, kterou hasiči pořádají a že jich není málo. Aleš je ještě ke všemu velký úspěšný trenér našeho ženského družstva na soutěžích v požárním sportu, kde se pravidelně umísťují na medailových místech. Do další 50. jim oběma přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ve svých rodinách a ještě mnoho radosti z úspěchů ve sboru. Hoši, děkujeme a kdo netančí, není Čech, hasiči z Bratčic.

Takže to je, a omlouvám se, že jsem ta jména tak trošku zkomolila. No, jsou to docela náročná jména. Ferenci a Michal Palajdani. Tak děkujeme pěkně a my se tady budeme věnovat další písničce, která tady je přichystána. Valašská lidová, Valaši, Valaši, Jarmila Šuláková a Jan Rokita, starší cymbál, a Jan Rokita, mladší, taktéž cymbál.

0: Vítám ve vysílání paní Darinu a můžete nám říct další vaše jméno, příjmení a ještě odkud voláte.
1: Dobrý večer, tady Darina Palachová Bojkovice.
0: Vítejte.
1: Chtěla bych nechat zahrát pro našeho tatínka Bohumila Polácha z Bojkovic, který dneska slaví svůj svátek, a chtěla bych mu popřát za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, spokojenosti a všeho krásného. A tomu ze srdce přeje dcera Darina s rodinou, syn Luboš s rodinou, manželka Věruška, A vnoučátka, pravnoučátka, a přejeme mu, aby byl furt tak úžasný, veselý a rozdával furt takový ten optimismus, který má v sobě pořád.
0: Výborně. Tak to je fakt skvělé, že to tak je.
1: Je.
0: Ano, takže máte takovou úžasnou posilu.
1: No ano. Třeba, na které si nikdo nespomněl, tak všem bohouškům všechno nejlepší a hlavně to zdravíčko.
0: Ano, dobře. Výborně, tak přeji vám pěkný večer. Naschledanou.
1: Děkujeme, mějte se krásně. Naschledanou.
0: No a já si tady vezmu napřímo další telefon. Tady blahopřání s písničkou Navrátilová. Kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý večer, Matějíčko, vás Bystřice pod Lopeníkem.
0: Tak vítejte, prosím, už jste ve vysílání.
2: Zdravím vás tam všech a všech posluchačů. Já mám také Františka, zítra mají určitě Františky svátek. Tak já bych chtěla popřát Františkovi Matějíčkovi z Bystřice pod Lopeníkem.
0: Ano.
2: Přejeme mu hlavně do zdraví, štěstí, lásku. Hraje rád tenis, tak aby ještě dlouho mohl ten tenis hrát, aby byl zdravý.
0: No
2: tak
0: ano.
2: Tak tomu se přejí manželka, děti Michal s manželkou Andreou, dcera Zuzana, s manželem Karlem a vnučky Andrejka, Nelínka a Meliska a malý Oskarek, to už je pravnuček, mu posílá dědečkovi pusu.
0: Ano.
2: Tak moc děkujeme paní Navrátilová.
0: Ano.
2: A tak. Buďte také zdravá, nashledanou.
0: Děkuji moc, nápodobně, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Pěkný večer. No já tady připojím naši e-mailovou poštu, tak pojďme na to. Dobrý večer, chtěli bychom zahrát našim důchodcům Rosťovi a Vlastině Náležínským z Hovoran k jejich dnešním 56. výročí svatby. Přejí Rosťa, Simča, Petruška, Sofi a Moňa. A tím to klape i do budoucna. Takže přidali jsme tady toto přání. No a já mám tady ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych ráda pogratulovala k narozeninám paní Ludmile Zahradníkové z Brna, která právě dnes slaví své narozeniny, a také k svátku panu Bohumilu Marténkovi z Velkých Pavlovic. Takže k svátku i k narozeninám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Jsme velmi rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. No a jak se říká, na zdraví a živio. Tak předali jsme tato dvě přání a budeme hrát písničku V té kloboucké hospodě. Václav Maňas mladší a Stanislav Pěnčík a Valaška.
3: Český rozhlas Brno.

Přátelé, máme tady vzpomínky. Vzpomínku na Františka Hubátku, rodáka z Dolních Dubňan, ale s láskou a úctou vzpomínáme na Františka Hubátku, rodáka z Dolních Dubňan, který zůstává v našich srdcích a vzpomínkách. Čas plyne, ale vzpomínky na člověka, který byl součástí našeho života, zůstávají. V srdcích těch, kteří ho znali a měli rádi, má stále své místo. A jeho památka žije dál v našich vzpomínkách, v tichých myšlenkách i ve chvílích, když si na něj s láskou vzpomeneme. S úctou a láskou vzpomínají celá rodina Jonášova, Šajnerova a rodina Černých. Tak to jsem předala, tady tuto vzpomínku. A já tady mám další vzpomínku, kterou ráda předám. Krásný podzimní večer. Dnes je tomu dlouhých 20 let, co nás opustil náš milovaný tatínek, pan Rudolf Páviš z Vlasatic. Milý tatínku, moc nám chybíš, děkujeme ti za lásku a vychování a pozdravuji v nebíčku naši drahou maminku. Kdo jste tatínka znali, prosím, vzpomeňte s námi. Děkuje syn Lubomír Páviš. Takže to jsme předali a hrajeme písničku. Tak doletěla holubica. Miroslav Irša a Moravěnka.

Krásná písnička nám dozněla a pojďme na další přání, která tady mám. Tak tedy zítra, tady se píše, 4. října má svátek František. A prosím o blahopřání s pěknou písničkou pro mé kamarády Františka Hrdinu a Samsonka Stopolné, Františka Dostálka z Nedakonic, Františka Suchánka z Uherského Hradiště, Františka Brzicu z Vážan u Polešovic, kamaráda rybáře Františka Maštalíře z Kroměříže, Františka Bajgara ze Žalkovic a všem Františkům, které jsem nejmenoval a které znám. Všem v tomto čase hlavně hodně zdraví, boží požehnání, spokojenost v osobním a rodinném životě a pěknou oslavu přeje Václav Liška z Bezměrova. Tak a děkuji za odvysílání. Takže to bylo jedno přání, pojďme dále. Tak dnes slaví také své 63. narozeniny pan Zdeněk Kučera z Hřivínova Újezdu u Luhačovic. Vše nejlepší do dalších let života, hlavně hodně zdraví, jubilantovi přejí dcery Kateřina a Marie. K přání se připojuje babička Marie Zábojníková. No a jdeme na písničku. Za naším okénkem Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a Dambořanka.

0: Tak přátelé, pojďme tady na další vaše e-maily. Posílám pozdrav Petru Vejrostovi z klubu českých turistů Nedvědice. Právě dnes se mi dostala do rukou jeho kniha z Nedvědice také na konec světa, vydaná v roce 2012. V úvodu autor píše, že ji věnuje všem, kteří ho v průběhu poutí povzbuzovali a dodávali tak sílu pro cesty další. Přeji mu hodně zdraví, štěstí, radosti z pohybu za každého počasí. Příští sobotu 10. října bude jistě opět účastníkem již 56. ročníku tradičního pochodu Tišnovská padesátka. Přeji vám hodně zdraví všem a pozdrav posílá dlouholetý věrný posluchač z Tišnova, pan doktor Jan Boleslav. Tak to bylo jedno přání. Tak a mám tady další přání. Tak dobrý den, v úterý 6. října oslaví životní jubileum pan Ivan Metelka z Daskabátu. Srdečně ho zdravíme, přejeme pevné zdraví, spokojenost a mnoho síly zvládat vše, co život přináší. Těšíme se na každé setkání s ním při písničce. A děkujeme za písničku. Ano, a my ji rádi posíláme, takže až pojedu orat a u Svatobořic Fanoš Mikulecký a Joška Černý za doprovodu Brolnu.
1: Český rozhlas Brno.

Jožka Černý dospíval a pojďme se věnovat vašim e-mailům. Tak zdravíme do studia a zdravíme také všechny posluchače, píše se v dalším e-mailu. Poprosím o písničku pro pana Františka Sukovitého ze Zástřizel, který zítra oslaví svůj svátek. Hodně zdraví, štěstí, pohody přeji i jeho manželce Aničce. Tak a děkuje Marie Kročilová a písničku pro potěšení posílá manželům Koktavým do Nivnice a Marušce Jiřábkové do Kostic a děkuji. Tak to bylo jedno přání, pojďme tady na další. Zahrajte prosím pěknou písničku pro Andrejku Ptáčkovou z Uherského Hradiště k narozeninám. Vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí, přejí popůvky a děkujeme. Takže ano, tak to máme další přání. Takže dáme písničku Tak než dubská věž a Tu faranka ze Šakvic.

parádně zaspívaná a zahraná, vidíte, lidová, ta Kněžupská věž, tu Faranka ze Šakvic, no a my už tady máme už jenom jediné přání, které ráda předám, takže krásný večer, zítra slaví svátek milý pan František Matějíček z Bystřice pod Lopeníkem, vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a radosti přejí Maruška a Mirek z Nivnice. Poděkování posíláme i manželům Hanákovým do Moravce a přejeme krásný večer všem. Takže poslední písnička, kterou si dáme, Zdeněk Gurský, Není pěkný rozmarínek, otextovala Miloslava Gurská a Gloria.

0: Vážení a milí, skončil pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těším opět já a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka, která se nazývá Zasněná, a hraje to pro nás mistříňanka Antonína Pavluše. Takže přeji vám krásný a hlavně pokojný večer.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší.

0: bylo 19 hodin. Český rozhlas. Zprávy. Zlín zahájil celkovou revitalizaci sadu Svobody v centru města. Do Brna dnes míří účastníci tuningového srazu. Země G7 uvolní po nátlaku amerického prezidenta část nouzových zásob. Přes noc čekejte převážně jasno s nejnižšími teplotami kolem 2 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Ve Zlínském sadu Svobody začala první etapa jeho rozsáhlé přestavby. Město chce více než 3-hektarový park postupně proměnit v místo pro odpočinek, setkávání i kulturní akce. Práce rozdělilo do 2 etap, aby nemusel být celý park uzavřený a část zůstala přístupná veřejnosti. Celkově má obnova stát zhruba 268 milionů korun.
1: První etapa se soustředí na okolí zámku. Dělníci tam vybudují nové inženýrské sítě a technické zázemí. Ve druhé etapě se promění zbytek parku. Současné parkoviště u zámku nahradí pobytová předzahrádka, přibudou vodní prvky i prostor pro koncerty a festivaly. Hotovo má být v roce 2029. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: V Brně dnes pokračuje nelegální celoevropský tuningový sraz Europe Illegal Season End 2026. Policie očekává, že dorazí stovky upravených aut.
2: Jihomoravští policisté očekávají, že účastníci večerního srazu využijí v Brně některé z větších parkovišť. Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky ale zatím není jasné, jak bude večerní akce vypadat. Může být podle něj klidná jako včera v Praze, ale taky se může situace změnit. Například kvůli jinému složení účastníků a jejich fanoušků. Policie je proto v pohotovosti a sleduje hlavní příjezdové trasy i místa, kde by se mohli motoristé před srazem shromažďovat. Včera se v pražských Čakovicích podle policie sešlo až 1000 aut a 2500 lidí. Policisté při kontrolách zjistili desítky přestupků. Některým řidičům zakázali pokračovat v jízdě a jednoho zadrželi kvůli jízdě přes zákaz řízení. Větší problémy s veřejným pořádkem ale nezaznamenali. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu zásob pošlou na trh už během prvních 20 dnů. Ustoupili tak tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropě pohrozil zastavením dodávek americké nafty. Právě Spojené státy jsou pro Evropu jejím největším dodavatelem. Sport. Čeští fotbalisté večer nastoupí v Lize národů ve Španělsku proti nejlepšímu národnímu týmu světa podle žebříčku Mezinárodní fotbalové federace. Španěli dovedl k titulům na Euru i nedávném světovém šampionátu kouč Luis de la Fuente, který 12 let spolupracoval s aktuálním trenérem české reprezentace Santim Deniou. Zápas mezi Španělskem a Českem ve 3. kole Ligy národů začne v Oviedu ve 20:45. Počasí. V noci čekáme převážně oblohu bez oblačnosti a k ránu se mohou v údolích vytvořit ojediněle také mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 8 až 4 stupňů, v údolích čekejte často jen kolem 2 stupňů a vítr povede slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Osobní auto srazilo zvěř na silnici mezi Pornicemi a Morkovicemi Slížany na Kroměřížsku. To byly zprávy Českého rozhlasu a teď už začíná pořad Utajené poklady regionu. Přeji vám pohodový sobotní večer u poslechu našeho vysílání.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. Byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
1: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
3: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné hory až po Kačinu.
1: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
2: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy, a to založení je opravdu královské. přes 250 metrů. Na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě, pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura, sloupy. Však se také Kačině říkalo v době chodků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my, když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů. Ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
3: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOem, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno, a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina těm proslula. A pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků. Oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu a to bylo třeba bruslení.
0: A my se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny Jana Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela

0: Skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene. I díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo do prostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy od kojení, vidíme tam před kojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne. Jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: Já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek. A že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřilo novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval. A novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora a vlastně na konci té obory na kopečku uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground, no pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí a ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tedy tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal to arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku, tak to se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme.
2: Tak byl to osvícenský

0: Šlechy, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel, posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to taky je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
1: Ono, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
0: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn na jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci v Ryžinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřelo, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty intrukované dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
1: Takže to byla vlastně propagační akce.
0: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodaři tak abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
1: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
0: Já vám děkuji, naslyšenou.
1: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
2: Je to jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch hraběc vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
1: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže Tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch opon, jak to tady ze spodu vidíme.
2: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich malbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
1: My jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jdu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
1: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
2: Připomenu jednu věc a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat, nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
1: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goránka Oljača. Dnešní téma rozhovoru by mohlo být slavnostní, protože jsem ho natáčela u příležitosti oslavy 20. narozenin organizace, která podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání. Bude tomu tak? O jakých metách mety můžeme mluvit u dortu s 20 svíčkami? Meta oslavuje 20 let působení. Všichni říkali, ano, je to 20 let práce, je to 20 let změn, ale jednoho poslání. Jaké je to poslání? To je otázka pro ředitelku Zuzanu Papáčkovou.
2: Poslání nebo vize, něco, o co nám jde, proč jsme metu zakládali, je, aby každé dítě, každý mladý člověk, který chce, bez ohledu na to, odkud pochází nebo jaký je jeho první jazyk, tak aby měl možnost studovat, dostat kvalitní vzdělání a rozvíjet potenciál.
1: Meta se 20 let nevzdávala své vize pomoci a podpory. To, co se měnilo, jsou podmínky a způsoby. Třeba 15. narozeniny Meta oslavovala s 15. dorty, živou hudbou a s novou kampaní Jako ty. Letošní 20. oslava je jiná. Sladkosti sice stále chutné i skvělé a pogratulovat přišlo i hodně klientů, partnerů a spolupracovníků. Ale debata o přístupnosti středních vzdělání pro mládež s migrační zkušeností dala oslavě skoro pracovní ráz.
2: To téma je naše advokační priorita, takže kde můžeme, tak to tematizujeme.
1: Debatu realizovali spolu se Združením pro integraci a migraci, ze kterého Meta v roce 2006 vznikla.
2: Tak jsme vlastně spojili příjemné s dvakrát užitečným, protože užitečné je to téma a užitečné bylo to, že vlastně jsme mohli se rozdělit o ty náklady. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak na tom budeme v příštím roce, tak nám přišlo vlastně nepatřičný utratit 10 000 za oslavu, ale zároveň jsme to chtěli nějakým způsobem oslavit, což se stalo.
1: A bylo i letos veselo. Vážnost údajů vztahujících se k přístupnosti středních vzdělání pro mládež s migrační zkušeností to nesnižuje. Martina Škrdlantová, vedoucí advokačních oddělení v Metě, nezapomíná zmínit, že v minulém školním roce 25-26 je ve věku 15 až 19 let 74 135 mladých migrantů. Z toho je na středních školách jen 29%. Takže 7 z 10 mladých lidí s migrační zkušeností v tom věku není u nás na žádné střední škole.
3: U českých dětí víme, že asi 90%, možná i více z nich, pokračuje po základní škole na střední.
1: Proč se to děje? Oni nemají zájem nebo nejsou schopni?
3: Na vstupu do té střední školy stojí obrovitá bariéra v neznalost toho jazyka. A to je ten veliký problém, kde se ho máte naučit, protože u nás v našem vzdělávacím systému není žádný prvek mezi základní a střední školou, který by umožnil dětem se naučit jazyk rychle natolik, že by byli potom schopní se o to středoškolské studium ucházet.
1: Zvláštním problémem je jednotná přijímací zkouška, která je prý nespravedlivá pro všechny sociálně znevýhodněné uchazeče.
3: I ty děti, pokud se na nějakou školu dostanou, ale nemají ani tam dostatečnou podporu, tak to studium nezvládají, ztrácejí motivaci o něj, předčasně opouštějí ten systém nebo opakují roční. Ty školy nedokončují.
1: Přestože se pomoc a podpora ve vzdělávání ukrajinských dětí uprchlíků legislativně povedly, tato opatření, která spoléhají na Lex Ukrajina, otevírají zároveň několik problémů.
3: nejsou potom dostupné dětem s jiným mateřským jazykem a stejně tak nejsou dostupné ani ukrajinským uprchlíkům s jiným typem pobytu, kteří se potom neřídí vlastně lexem Ukrajina. No a my potřebujeme najít způsob, který by byl spravedlivý pro všechny a který by všem umožnil rovné příležitosti ve vzdělávání.
1: Ten způsob Martina Škrdlantová a tým Mety vidí v úloze krajů.
3: Potřebujeme, aby se co nejrychleji do systému zavedla jazyková příprava na přechodu mezi základní a střední školou, aby ty kraje byly schopné vykonávat tu moc potřebnou koordinační úlohu.
1: Účast bývalých žáků, kteří se dříve učili česky na přípravném ročním kurzu v Metě, byla na oslavě 20. narozenin zvlášť zajímavá a dojemná. Spokojený a klidný výraz měla třeba absolventka roční jazykové přípravy Anna Fotescu.
4: Když jsem přijela tady, tak jsem měla jenom dobrý den a nashledanou.
1: Když přijela do Čech, opravdu měla jenom to. Roční jazyková příprava, pomoc učitelů, matčina péče a vlastní úsilí se podepsali na její dnešní jazykové a vzdělanostní úrovni.
4: Řekla bych, že k tomu patří úplně všechno, co se teď zmínila. Každý k tomu měl takovou kapku, která vyplnila pak nakonec moji osobnost nebo do čeho jsem se dokázala dostat. Opravdu to bylo jako pro mě těžký celkově tady tu jakoby dobu překonat nebo i tu jazykovou bariéru a tak, takže vzpomínám si na to teď s úsměvem, ale s tím, že vím, že to bylo jakoby opravdu hodně těžký pro mě.
1: Uplatněný, jste spokojená s tím, co děláte?
4: Ano, momentálně jsem zaměstnaná, dělám teď obchodní referentku a jsem s tím úplně spokojená. Zvládám jakoby práci na jedničku, komunikuju každý den jakoby se zákazníky, starám se o obchod, používám i to, co jsem si naučila ve škole, takže je to v pořádku.
1: Jestli se rodina už rozhodla o budoucí cestě mimo Českou republiku, nebo jste se zastavili tady?
4: Maminka říká, že by chtěla se vrátit zpět do Moldavska, kde prostě bude mít její klid a tak. Já zatím až na takovou dálku nepřemýšlím, když jsem už takovou cestu prošla, určitě bych ráda zatím zůstala tady v Česku.
0: My a oni.
1: Debata přiblížila podmínky a reálný život migrantské mládeže, která se uchází o střední školu. Ředitelka Mety Zuzana Papáčková nám teď přiblíží, o co letos tato nevládní nezisková organizace usiluje.
2: To, o co my usilujeme, je, aby systém nějakým způsobem nabídl všem, kteří chtějí se dál vzdělávat, tu jazykovou přípravu v rámci ať už nějakého ročního kurzu, což je ten model, co my teď už po 10. budeme realizovat, nebo typem 0. ročníku, nebo nějakým typem 10. ročníku základní školy, ale prostě, aby to nemuseli dělat neziskové organizace, nebo si za to ty rodiny platit 10 až 100 000.
1: Co ten vzdělávací systém udělal během tohoto roku? Kolik pokročili ve vztahu k těm žákům?
2: Jsou nějaké studie od PAK Research, že člověk, který má dokončenou střední školu za svůj život, přinese do státního rozpočtu řádově o miliony korun víc než člověk, který má dokončenou jenom základní školu. To je třeba náš velký argument, že to je pro Českou republiku do budoucna výhodné a přínosné, aby to v tuto chvíli řešila. Střední školy zřizují kraje. My v tuhle chvíli se hodně snažíme i komunikovat s kraji. Takže třeba v Jihomoravském kraji podalo Centrum pro integraci cizinců projekt do azylového migračního fondu, kde ten kurz je a dostali ho, takže ty budou ten kurz teď realizovat. V Plzni vlastně se už tím rokem snaží ten kurz nabídnout mladým lidem. Máme teď nového partnera v Pardubicích, Most Pro. V tuto chvíli snažíme se propojovat s organizacemi, které neřeší začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, ale začleňování dětí s jiným typem znevýhodnění. Třeba ve vztahu k jednotné přijímací zkoušce na vlastně výzvu ministerstva školství ve spolupráci se SOFA a Člověkem v tísni navrhli úpravu jazykového znění matematického testu, aby vlastně ty děti, jejichž není rodným jazykem čeština, anebo děti, které mají nějaké znevýhodnění, byly schopny pochopit to zadání, protože ten jazyk je velmi v tuhle chvíli komplikovaný. To je i taky teď hodně naše cesta, že se spojujeme víc do různých koalic a platform, protože vnímáme, že potom ten náš hlas bude silnější, chtít upravit jednotné přijímací zkoušky pro všechny děti s nějakým znevýhodněním je průchodnější.
1: Následující spolubesedník je také mladý, ale patří k řadě odborných pracovníků Mety. Zajímalo mne, co věděl Matyáš Havel o vzdělávání cizinců na začátku práce.
5: Mě do Mety převedla moje vlastní zkušenost, protože já jsem původně studoval čínštinu a rok jsem žil na Tchaj-wanu. Vlastně mám tu zkušenost člověka, který je cizinec v nějaké zemi, musí se naučit ten jazyk, aby mohl nějak fungovat té společnosti. Já jsem studoval na vysoké škole, tak byly momenty, kdy jsem se prostě cítil sám, když jsem vlastně neviděl moc, co mám jako dělat, jak zapadnout do té společnosti. Tahle ta osobní zkušenost mě dovedla k práci s cizinci a potom k učení češtiny jako druhého jazyka.
1: A nakolik můžete teď srovnávat svoji osobní zkušenost s tím, co jste zažil ve vyprávění mladých cizinců? Je to totéž?
5: Já jsem měl spoustu výhod z té pozice, že jsem studoval na vysoké škole, kdežto oni studují na střední škole a myslím si, že ten český vzdělávací systém v mnoha ohledech není tak vstřícný vůči někomu, kdo nemá češtinu jako rodní jazyk, tak je tam, myslím, spousta bariér, které prostě ti mladí lidé musí překonávat a často myslím, že jako na to zůstávají sami nebo vlastně si neumí v té situaci poradit.
1: Můžeme ta poskytnout rady a pomoc všem?
5: Snažíme se hlavně prostřednictvím poradenství pro pedagogy, protože to nám přijde zásadní v tom tématu podporovat pedagogy nebo poskytovat poradenství, protože od těch pedagogů se to potom přesouvá na ty studenty, takže to je jedna z těch cest, kterou se snažíme dělat.
1: Vaše osobní vnímání mladých žáků, kteří nemají češtinu za mateřský jazyk?
5: Každý má ten pomyslný batoh jako naplněný jinými zkušenostmi. Pochází z různých prostředí a s těmi studenty, se kterými pracuju já, tak vnímám vždycky nějakou velkou motivaci se v té češtině neustále zlepšovat. Vnímám prostě nějakou energii a to mě samotného potom dobíjí.
0: My a oni.
1: Dobrý večer, co vy tady?
6: Alena, moc se mi tady líbilo, naprosto skvělá atmosféra, velmi zajímavá diskuze.
1: Proč vás to téma zajímá?
6: Já jsem sama jako dítě uprchlík, který tady prošlo českým školstvím a když jsem to byla malá, tak jsme neznali tu podporu, kterou já třeba znám teď jako osoba pracující s migrantama a přišlo mi hrozně důležitý sdílet vlastně ty zkušenosti a i vlastně si poslechnout ty příběhy těch studentů, kteří mají podobnou historii jako já, ale měli to těžší tím, že třeba přišel ve starším věku a tak.
1: A dál máme paní?
7: Oksana. Hodně pracuji právě v tom tématu podpory dětí a mládeže, který se snaží dostat na střední školy. Hodně jsem se jako pobavila těmi vyprávěními těch mladých a jsem ráda, že nestrácí naději a budu budoucím studentům přát, aby opravdu nestráceli naději a že je spousta organizací, které můžou jim s tím pomoct.
1: Mně se zdálo, když jsem u vás byla, že tam moc smíchu nebylo.
7: Jo, na tu dobu možná smíchu moc nebylo, ale teďka jsem strašně šťastná, protože všechny naše děti, které byly v bezpečném přístavu, dostaly se nejenom na střední školy, ale i na vysoké. Jsem ráda, že byly takový jako trpělivý a urputný a opravdu už vědí, co by chtěli možná dělat dál. Teď tím, když jenom začínali u nás, tak to pro nich bylo opravdu těžké.
1: Naše meta je, aby meta nemusela existovat. vtipný závier, ktorým autori smety ukazujú, že majú blízko k jazykovým chríčkám. Tak, ať sa im tráni splní. Na príští požad Mia Oni sa teší Goran Kaloljačan.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Český premiér Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Čeští fotbalisté si v Lize národů zahrají večer ve Španělsku s mistry světa. A zítřejší počasí z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Všechny české parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to dnes v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Ruská federace všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení vizitkou současné vlády.
3: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česká republika bezpečnostní rizika zlehčovala. Dopravní podnik města Děčín bude moci lépe organizovat konkrétní spoje a linky v průběhu dne. Získá totiž přehled o počtu cestujících v jednotlivých vozech. Umožní to nové sčítací rámy v nových elektrických autobusech, vysvětlil vedoucí IT oddělení dopravního podniku Petr Turek.
4: Který zasílají online data, takže lidi, kteří s tím pracují, vědějí, kolik lidí je aktuálně ve voze, jestli je ten bus přeplněný, jestli je potřeba v té dopravě počítat výpravou nějakých posilových vozů. Sport.
2: České fotbalisty dnes večer čeká utkání s nejlepší reprezentací planety. Večer nastoupí v Ovědu proti domácím Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. Hlavní ofenzivní hvězdou jeho Evropanů je 19-letý útočník Barcelony Lamine Yamal, který při dvou posledních výhrách vstřelil 3 branky. Nejen o tom mluvil před večerním zápasem český záložník Alex Král.
5: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěly jako na celé. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
2: Utkání Španělsko-Česká republika začne v Ovědu ve 20 hodin 45 minut.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno a chladno. K ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě republiky ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. A na západě ojedinělé se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy směr Brno opatrně za sjezdem na Domašov na kilometru 175 se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až na kilometr 194, kde se v omezení projíždí jen pravým pruhem. Osobní vozidla zastavují na kilometru 190. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v Krabici. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej Byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: životě ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Skupina Dimitry zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na 4. místě je stejně jako rok předtím a celkově po 10. Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David a v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.
2: Vzpomínám na první setkání, ten večer jsme šli do kina.

první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Noid Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Noid Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na výměnu součástky bude muset v České republice asi 200 tisíc aut, většinou se jedná o škodovky. Fotbalisté Anglie v Lize národů rekordně zvítězili na hřišti Chorvatska a počasí v Česku zítra polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu, a to kvůli výměně jediného šroubu. V České republice se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou se jedná o značku Škoda. České televizi to dnes řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně se jedná o modely vyrobené mezi lety 2013 a 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný vyjmenoval možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
3: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně pro kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
2: Činoherní studio v Ústí nad Labem poprvé v historii uvede přehlídku všech 5 premiér z minulé sezony. Od zítřka až do čtvrtka tak diváci uvidí například Sluhu dvou pánů nebo Válku smloky. Součástí 5denního maratonu je také doprovodný program, upřesní dramaturgyně divadla Veronika Linka.
4: Budou workshopy pro studenty, různé kulaté stoly, spolupracujeme i s dalšími ústeckými kulturními organizacemi a ten showcase cílí právě na praktickou nebo odbornou veřejnost nejen z Česka, ale snažíme se sem nalákat i německé zájemce o nějaké potenciální spolupráce.
2: Ještě aktuálně z Pražského národního divadla cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře dnes večer získala Lucie Žáčková. Cenu za nejlepší mužský výkon získal Stanislav Majer. Sport. Fotbalisté Anglie rozdrtili v Lize národů v Rijece domácí Chorvaty 7-0. Chorvati tak utrpěli nejtěžší domácí porážku v celé historii. Druhé utkání ve skupině A3 mezi Španělskem a Českem začalo v Oviedu zhruba před 15 minutami. Počasí. V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno, k ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě ojediněle mlhy. Nejnižší teploty mezi 9 a 4 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě, během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Pozor teď na jihu Čech, přesněji v Českých Budějovicích, na průjezdu městem v ulici Na Dlouhé Louce brzdí provoz nehoda. U výstaviště havarovala 3 osobní vozidla, je tam hustý provoz, zpomalte. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář a botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: Pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu a mohou být i v létě, v zimě. Myrtata tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarina samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
1: A máme tady další dotaz.
2: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
1: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
3: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschlá listy, vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschlá, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku. Tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou. A hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru. Tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesně, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějakého květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran a zasaďte do stejného květníku a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, aha, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších.
2: No. No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: A teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrií a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky, z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a sýkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zasklo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a srzávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vidět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice začíná sezona respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíše lehké virózy. Rodiny, školy i knihovny po celé republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V České republice se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají také současné výrazné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se otepluje. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
2: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
2: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
4: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace. Třeba s dýcháním.
2: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy v celé České republice se mohou zapojit do Týdne čtení dětem. 16. ročník tradiční akce potrvá do středy. Pokračuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
5: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Na zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku opravují střechu takzvaného horního zámku. Střešní krytina byla v některých místech poškozená a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek v republice zatékalo. Opravy budou stát 15 milionů korun. Řemeslníky čeká také demontáž zvonové věže, která je ve velmi špatném stavu. Upřesní stavby vedoucí Jan Grebeníček.
6: Bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi místo původního zinku a ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ráno na severozápadě Čech přibývání oblačnosti a ráno hlavně na západě republiky ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojedinělé i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku jasno až polojasno. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo a hlavně na západě ojedinělé se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lochkov a na Písnici. V tunelech se projíždí vždy jen jedním tubusem. Je to kvůli údržbě v tunelech. Projíždí se bez výraznějšího zdržení. Omezení bude trvat do zítřejšího poledne. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
8: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle to... Tak jo?
7: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
8: No a kde jsem to...
7: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
8: Já už to mám.
7: To jsem rád, takže můžeme začít.
8: Tak ještě jednou, prosím.
7: Podívejte, nemáme moc času.
8: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
7: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
8: To ale blbost.
7: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
8: Rozumím.
7: Rozumím? Tak šup, jděte na pódium. Huš!
8: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
9: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
10: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
7: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
7: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
11: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
12: No ale vy jsem ho tady nikdy neviděla.
11: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
13: Tak já už tam pojedu.
14: Vlázni, kam by si chodil?
13: Ty se tvoje přišel, člověče, posadit se něco si dáš pít, ne?
15: Jenže máti mi kladl na srdce, abych tady nic nejedl.
14: A co ti má máti, co klas na srdce, tady poroučím snad já, ne?
15: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
14: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
16: No. Zrovna tady stála, jo?
14: Jídlo, je tam nějaký?
16: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
14: No a dál.
16: Pak by tam byl ještě turistický sámeček.
14: A je ty brev to něco teplýho,
16: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
14: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
16: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
14: Nech tak to, neposlouchej jí. To je takový trdlo venkovský.
15: No ale já musím ty
14: svým. No ale posaď se, mečíš jak medák, akorát na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
15: No, očem.
14: Očem, to je divnej očem. Co mistr?
15: Nějaký mistr.
14: Máte snad nějakýho mistra?
15: Jo, máme.
14: No, vidíš, tak ten, co dělá.
15: No, tak co s ním má bej?
14: Já ho neznám, znáš ho ty?
15: Jo, znám. No a co?
14: Ale nic.
7: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
17: Mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
18: A máma?
17: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
18: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
17: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
18: No jo, slábečku, když ty by si chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdobí, ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
17: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Ožením se a šmitec.
18: Tak tenhle výraz bych nadal slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty, vždycky mi radíš a teď seš ticha, ten chlapec má pocit nestrannosti, promluv, no.
19: No, já vám přece do toho nemůžu mluvit.
18: No proč pak?
19: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
18: Ale ty už seš taky skoro jako rodinná záležitost.
19: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
18: No, výborně. Poslední.
19: To si vezmi sváteční šaty.
18: Za prvé.
19: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit, řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
18: Ty hambáři.
7: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
18: Už seš doma?
20: Tak co škola?
17: Normálně.
20: A ty? A byly už nějaký známky?
17: Ne. A ty?
20: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. A tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
17: Jo, měli.
20: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
21: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
20: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
21: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
20: Hm, správně. Jak?
21: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
20: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
21: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
20: Vidíš, tady u té žádný znamínko není.
21: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
20: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
21: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
20: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
21: Ty mě.
20: Proč to? Vidíš, to co ti to jde? Ovšem, neusnout na vavřínech.
7: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
20: Už abych šel.
22: No jo, máme nejvyšší čas.
21: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
22: Ano.
20: Vy taky někam jdete.
22: Jdeme na rodičovské sdružení.
20: Stačí snad, že tam budu já, ne?
22: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
20: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
21: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
20: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů. A přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
21: Já jsem přítel školy.
7: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
23: Jiří, vy jste studoval, že?
24: Ano, i tak se to dá nazvat.
23: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění obor herectví.
24: Ano.
23: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
24: Ano.
23: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
24: Ano.
23: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
24: No snad.
23: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
24: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
23: To jsme si všimli.
24: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová a on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vyhudíte, zavařujete. Co manželka nesní, to lednice.
2: Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane strávče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
5: Než přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane strávče, ostatně si dohovoříme, zasedat si síň.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
6: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, vy jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
7: Jirko.
6: Jirkova. Ale opravdu to je člověk, který má figuru.

0: Já to, to není, na tom není jisté, prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
1: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch postřiženách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vašariu, nebylo to tak?
0: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, jestli byl ty.
2: Dalším filmem Jiřího Mencla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
3: Jsem nebyl k nehodě přivolán.
4: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic nestalo.
3: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
4: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
3: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
4: Co můžete?
2: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
5: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte, tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné, nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
6: Ne.
5: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
6: Nemám.
5: Aha. Čtete si?
6: Jo.
5: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
6: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
5: Před chvíli bylo 6.
6: A kolik je teď?
5: Pořád 6.
6: Že by se zastavil čas?
5: Už jo.
6: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
5: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
6: Víte, že vy vypadáte jak ten... romantik.
5: Jo.
6: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
5: Já, jistě, samozřejmě.
6: Pro mě?
5: No ovšem.
6: Třeba dát mi pusu.
5: Co? Tady chodí lidi.
6: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
5: No a nemohla byste omdlít?
6: Já? Proč?
5: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. To je takovýho zdravotníka.
6: Já ho znám, Lapiducha, no.
5: No, Lapiducha. No, a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala? No. Potom...
6: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
5: Halo. Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy... To nejde!
6: Tak ne.
5: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by...
6: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
5: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
6: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
5: No, a co?
6: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle.
4: No pojď sem, nekňuruj a pojď sem, pejsánku, pojď, máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď,
5: a uajs! On řekl z do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Vždyť jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí,
3: fóry. Dej tu ty ruce pryč, co si to... Vy jste ale dotěrnej chlap. No tak, blbečo jede. Puste mě, pro Krista pána.
5: A neječ, nebo ti napazuj pokutu, že ten tvůj rátlik znečišťuje trávník.
6: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
7: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
8: Opakujte po mně. 29.
7: 29.
8: 37.
7: 37.
8: 22.
7: 21.
8: To máme taky.
7: 22.
8: No to už jsem říkal.
7: 15. 28. A dodatkové 28. číslo 27.
8: Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
9: Tak jak?
8: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
9: A vyhrá se?
8: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu vy... Ale čistě teoreticky vyhrál první.
9: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
8: Ne, to, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
9: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
8: První jste vyhrál, dědo.
9: První.
8: Pane Vaňku, pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
9: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
9: Tak naschledanou.
8: Naschledanou.
9: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Mudrzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych se, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla, pod sebou máš těch 3,5 tisíce no. metrů, no a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Zakloň... Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: Počkej,
2: musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi.
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš, no a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout, no. Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím! Neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vysílá Jarka Barboříková a jsem moc ráda, že dnešní večer můžete strávit se mnou. Podzim je zvláštní roční období. Možná trochu tiší, trochu pomalejší, ale také plné vůní, které člověk snad ani nedokáže zapomenout. Vlhké listí pod nohama, les po dešti, jablka uložená ve sklepě, houby v košíku, kouř z komína a vůně prvního zatopení v kamnech. A někdy stačí opravdu jenom malý okamžik, jedna známá vůně a najednou jsme zase někde úplně jinde. Třeba u babičky na zahradě, na cestě ze školy, v lese s rodiči nebo doma v kuchyni, kde se pekl koláč. A právě za těmito vzpomínkami se dnes v noční lince vydáme. Budeme si povídat o podzimu našeho dětství. Opouštění draků, sbírání kaštanů, houbaření, zahradách, zavařování, pečení i o obyčejných chvílích, které jsme tehdy možná vůbec nevnímali jako něco výjimečného a dnes bychom je tak rádi vrátili, alespoň na chvíli. Tak si zkuste vzpomenout, jak voněl podzim u vás doma, co jste jako děti milovali a existuje nějaká vůně, chuť nebo podzimní tradice, která vás i po letech dokáže během vteřiny vrátit zpátky? Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka přímo pod téma a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a příjemný poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 5 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o podzimu. O podzimu, jaký si ho pamatujeme z dětství. Co se vám vybaví jako první? Je to drak na obloze, košík hub, kaštany v kapsách, nebo něco úplně jiného? Ptám se pana Jardy, který volá z Kladna.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou napřímo. Přesně jak to Jaruška řekla, přesně to si představuju. Ty vůni hub, ty takový to... Já teda jako takhle, já podzim moc rád nemám, jo, jako takovej, ale až tu druhou část, takovou tu, kdy už jsou ty plískanice, kdy ty větry podzimní honějí, to mokrý listí po ulicích, to už nemám rád, ale tenhle ten začátek podzimu, ten říjen, to je prostě opravdu něco krásného, protože ty dny jsou ještě nádherně teplý. Dokonce se dá, minulý týden se dal ještě i do bazénu, protože ještě byly teploty 23, 25. A to je opravdu příjemný. A ty silný rána, to se vydrží, to se přežije. A jinak opravdu houby, jablka, česání jablek, že jo, všechny tyhle ty zahradní, co jsme pěstovali doma s rodiči, jako, my už teď nepěstujeme nic, vypěstujeme trávník, který v létě jsme rádi, že byli takový hice, že uschnou, že se nemusí sekat, no.
0: A, Jardo.
1: A jinak houby, co se týká, tak hub, tak letos teda nic moc, no.
0: A pamatujete si na svůj největší houbařský úspěch?
1: No, tady u nás jsou křivoklátské lesy. My to máme do křivoklátských lesů kousek. Ovšem, dostat se do nich, křivoklátské lesy jsou takový dost nepřístupný, protože se tam nedá zajet a už nemáme fyzičku na to, aby jsme tam došli. A co chodíme tady do těch lesů přímo kolem nás, tak ono je docela opravdu sucho. No, na ten... Jako párkrát zapršelo, ale počasí je teď hezký, ale na ten les je to prostě málo. Ten les by potřeboval tý váhy víc. A to, že mizí spodní voda, to je pravda. To je jako, já antiekolog musím přiznat, že tohleto vysychání, to tady prostě skutečně máme a musíme se tomu nějak přizpůsobit, no. Bohužel. A jinak podzim, jak říkám, jezdil jsem na kole, jo, to výborný, ještě i motorka se dá použít, když je takhle, takže to je paráda, no, a takže
0: Jardo,
1: podzim...
0: Můžu zůstat, ano? Ještě u těch hub, je nějaké jídlo, které jste dřív jako dítě miloval, které se vařilo pravidelně a dnes už ne?
1: No, houbová omáčka, ovšem moje máma ji dělala takovým způsobem, žádný maso v tom, čistě něco podobně, jako se dělá, tak to dělala i moje manželka, jak se, prostě stejný způsob, jako se dělá guláš, jo, to znamená základ hodně cibulem, nějaký kmín a tohle, a na to ty houby, prostě místo masa houby. Ano, takže je to v podstatě takový tmavá omáčka, žádný do toho dávat nějakou smetanu nebo mlíko, to už je pro mě potom nejedlý, protože mlíko a smetana, to je pro mě smetaný, ne, to je ciankáli. Takže je takhle, a k tomu jsem jako kluk, když jsem jako byl v pubertě a prepubertrend od těch 12 let, že jo, to, tak jsem k tomu dokázal sníst i 30 koláčků knedlíku. No.
0: Počkej,
1: takže to je rozhodně moje neoblíbenější houbový jídlo.
0: 30 knedlíků, to vám nevěřím, Jardo.
1: Prosím?
0: Vy jste říkal 30 knedlíků nebo nějakých speciálních?
1: Ano, 30 knedlíků. 30 koláčků houskovýho knedlíku k tomu, ano.
0: No, to si vás teda teď snažím představit, jestli jste to jí dával pravidelně, tak to teda...
1: No, to... já si teď dávám knedlíku 5, když teda... A děláme takový dost, no, mají průměr asi tak jakých těch 8 cm, že jo? Skoro 8-9 cm průměr centiák silný.
0: Pojďme zpátky k těm houbám. Třeba houbový kuba, skrup, sušený hub, česneku, majoránky. To bylo dřív běžnou součástí jídelníčku, dnes už ho zná hodně lidí, třeba jenom jako vánoční jídlo. To se u vás jídá?
1: No, to ne. To ne, to určitě ne. Obovy, Kuba, ne. Já tu obovou omáčku a potom třeba kotlety na houbách, jo, když je k tomu masu přijde trochu hub. Bramborečka, polívka, když se do ní přidají houby, no to je pochoutka, to už nemusí být ani druhý jídlo. K tomu si ukrajit dva krajíce chleba a dám si dva talíře, ty bramboračky s houbama a jsem naprosto spokojený. A co se týká toho ještě dalších čistě houbových jídel, tak miluju smaženici. Tu si umím udělat sám samozřejmě. Takže houby, zase cibule, kmín, česnek, s tím se to ale nesmí přehánět, aby se nepřibyla ta chuť těch hub. A vajíčko. Zamíchat pěkně s vajíčkem, no to je kousek chleba k tomu, no to je pochoutka všech pochoutek, pardon.
0: Jardo, tak děkuju za milé povídání, za dnešní otevření noční linky. Přeju vám, ať ještě letos nějaký krásný úlovek v lese najdete a ať vám podzim dělá radost.
1: Já zdravím ještě jednou všechny posluchače. Užijte si podzimu krásnýho, dokud je krásnej, no a potom ho ta zima, no, to už, musíme nějak to přežít zase do toho jara, no.
0: Ano, to už bude jiná písnička, ale najdem si na ní to hezké. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Byli jste spíš děti lesa, zahrady a kaštanů, nebo jste podzim raději sledovali z tepla domova? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu, protože právě vůně podzimu je dnešním tématem. Pan Jiří je s námi, volá z Jesenické.
1: No, to je pro mě.
0: Tak povídejte, povídejte, už jsme v éteru.
1: No, tak vy se bavíte o houbách, že?
0: Ano, no to...
1: No, tak mám před sebou atlas hub, ročník 62.
0: No, nebo obecně, bavíme se o podzimu, Jiří, abychom to ujasnili, ale i houbaření k tomu patří.
1: Krásný podzim, krásný baví léto, pěkně, pikobelo. No, máte to na zemi, to krásné léto. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem dneska byl na těch houbách se podívat, protože jsem nevěděl, co mám dělat s časem. Já jsem žil na hřivy a nazbíral jsem krásné křemenáče ostikové. Haló?
0: Ano, posloucháme, takže křemenáče sbíráte dobře. Co z nich potom doma kuchtíte?
1: Já to s tím kuchtím? No tak jako každopádně jsem projížděl od tý Mnichov, tady u Vodna pod Pragerem, a každý se mi podíval do košíku a nakonec jsem o ty houby přišel. Takže asi musím zase znovu nazbírat
0: houby. Jakože jste je rozdál, tak to jste dobrý
1: houbář. No, rozdál.
0: No. Máte svoje tajná místa, předpokládám, kam chodíte už spoustu
1: ano,
0: let?
1: Ano, už 35 let. Krásné tajné.
0: Sušíte houby?
1: No, suším houby. A víte, na obyčejných novinách ještě staré rudé právo.
0: Víte no. Co? V dnešní době už houbařům pomáhají různé aplikace a internet. Já vždycky říkám, že nevím, jestli bych se na ně ráda spoléhala, na ty mobilní vymoženosti internetové. No, no a vy jste začal tím, že máte doma atlas. Nosíte ho sebou, nebo si vezmete tady někdy
1: mám,
0: nějaký úlovek a až doma zkoumáte, o co jde, když vás to zrovna zaujíme?
1: 1962.
0: Ano.
1: Nosím ho sebou do lesa. Víte proč? Protože já jsem tak hloupě chtěl na hřibky se podívat a já jsem vždycky sbíral 5 druhů hřibu. To znamená praváka, podubáka, křemenáka, bedlu, jedlou a teda bedlu vysokou a bedlu. A jednou jsem si vzal, já mám totiž 2 ty atlasy huby, a jednou jsem si vzal ten druhý atlas hub, ten modernější, a šel jsem do lesa a jsem se rozhodl, že budu sbírat holubinky. No ale ten atlas jsem měl sebou, tak jsem to pozbíral sebou a přišel jsem domů a já jsem se z 5 druhů holubinek si udělal smaženicu večer.
0: No.
1: Vajíčko. Přidává se do toho krupice. Bacha na to, jo. Krupice, dětská krupice. Se přidává do toho. No a ráno o 8:30 už mě vezli do špitálu. Silná otrava. Týma houbama, no. Prostě jsem tam zamykal tu mokomorku zelenou. Takový maličký vírusek
0: no,
1: jenom.
0: Teda. To máte štěstí, no, Jiří, že jste v pořádku. Ano, ty holubinky jsou zrádné. Já bych to taky ráda sbírala, ale taky k tomu mám respekt.
1: Nalili do mě 4 litry nějakého pečiva, jejich lékařského. Ale za 2 dny už jsem se procitnul po kapačkách a byl jsem dobrý, no. Dneska tu rádi žiju.
0: No ano, tak mochomůrka zelená je smrtelně jedovatá, takže to máte
1: no,
0: teda štěstí.
1: No,
0: já
1: ho nepoznal v těch holubinkách, no. Ona byla maličká. No a já jsem měl 5 druhů holubinek. Podle atlasu jsem poznal, že všechny jsou dobré ty. Holuby jsou dobré jedle. No jenomže ona byla taková maličká, ale to bych chtěl i posluchačům říct, že a si dávají pozor, že můžou najít holubinku, tak jak mně se to stalo jako v životě. No a ona je zrádla tím, že vás otráví. No a dneska jsou na jako invalidním důchodě a nějak mi nepracují leziny ani játra, no, ale každopádně už 5 let žiju, pořád je to dobrý. No.
0: Dobře, no tak holubinky no. Nikdy nemají prsten, to je asi takové základní pravidlo. Možná jich dneska přidáme víc, jestli zavolá nějaký další zkušený houbař. Děkuju, Jiří.

0: jeho jméno. Tak kolega Honza mi právě před malou chviličkou poslal fotku košíku plného hub, takže to vypadá, že i on ví, kam vyrazit a vypadá velmi spokojeně. Tak škoda, že teda nemáme my tady nějaký komunikační kanál, kde bychom mohli sdílet fotografie. No tak alespoň si budeme telefonovat. 731 800 900, volejte, čeká na vás Jarka. Jiří, s vámi se loučím. Naslyšenou.
1: Jo, po ránu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kapela Elán, Láska moja v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme dál v povídání o vůních podzimu. Pan Olin z Kopřevnice se teď přidává. Tak těšíme se na diskuzi s vámi. Vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně po dlouhé době, asi 2 týdnů, nebo 10 dnů, nebo 5 dnů, nevím. Dobře. Podzim, to je jasné, houby. To nebude nikdo diskutovat, že to není pravda. Ale samozřejmě taky jsou jiné vydobytky. My několik roků sportovní klub, turistický oddíl v Novém Jičíně, pořádá pro, už bych řekl, takovou uzavřenou společnost, nebo to se tak nedá říct, skupinu lidí, kteří se pravidelně na podzim kolem svatého Václava vydávají na turistický výlet kamkoliv. Jezdívali jsme hodně Vysoké Tatry, pak jsme to začali střídat, tak jsme jezdili Malou Fatru, Velkou Fatru, Jeseníky, Krkonoše a teď před 14 dny jsme byli v Nízkých Tatrách na Chopku, tam už byl sníh, takže máme pár foteček se sněhem. No ale jak jsem říkal, i ty houby, já jsem s rodinou a ještě s kamarádama jezdil do Račkové doliny, do autokempu, to je u Pribiliny. Západní Tatry, tam jsme chodívali na hřiby. Vždycky se jezdívali na týden, tam měla Tatra Kopřivnice takové unibubuňky, vedle byly unibubuňky zemědělského družstva Petřevald, to je tady kousek od nás. Takže tam jsme se potkávali s dalšími jako spěchskou rodáky. No a když jsme tam jezdívali, tak jsme jeden rok jsme koupili, nebo kamarád koupil Atlas Hub a rozhodli jsme se, že uděláme ten den, nebo to odpoledne, nebo ten den od rána, my jsme chodili po snídaní a chodili jsme přes oběd a byli jsme kolem 2-3 hodin zpátky, že budeme sbírat úplně všechno. Fakt jsme, co jsme našli, to jsme vzali do košíku. Pak jsme přišli do toho autokempu, zabrali jsme jeden stůl tam před těma chatkama a vyložili jsme tam všechny ty houby. Samozřejmě mezi tím byly i ty jerovaté, ale my jsme právě měli ten atlas a dělali jsme takzvaný výzkum a průzkum. Tam lidi chodili, odbraceli oči, říkali, no to snad nemyslíte vážně, že to budete jíst. Tak jsme prostě rozdělili. Pravá levá strana byla jerovatá, levá strana byla dobrá, tak jsme samozřejmě ty jerovaté zlikvidovali, ale podařilo se nám tam objevit houbu, jmenoval se to nějaký slizák fialový nebo něco podobného. Bylo to jako klouzek, ale toho slizu na té houby bylo strašně moc. Ale byla velice chutná, dělali jsme s ní smaženici, bylo to výborné. Jeden večer jsme taky, jak jsem si teď, jak přede mnou mluvil ten pán o těch holubinkách. Holubinky jsou vynikající, opravdu vynikající. Co se jako jedno z poznávacích znamení, aspoň holubiny, které my jsme uplatňovali, že chytnete nožičku té houby jako mezi palec a prst a vydloubnete. Tam musí prostě dojít k takovému vykrojení té nožičky, nesmí tam zůstat žádný otřep. Když to není holubinka, tak ta noha je takový, z takových vláken, takových podelných po celé té délce stopky. A to už není holubinka. No ale nicméně podařilo se nám udělat vynikající smaženici večer, teda k večeru. Ale bohužel nevím, čím to bylo. Jedli jsme to 4 dospělí a 2 z nás, ti dospělí, začínali kolem 10. hodiny večer takzvanou venkovní turistiku. Vybíjeli ven a co v nich bylo, to z nich letělo. Mm-hmm. Horem dolem, jak se říká, prostě měli jsme teda strach, že to chytne, jak se říká, játra a podobně, ale nakonec to bylo nějaká, nevím, jestli to přehnali tajně, chodili na nějakou štampru nebo něco podobného, což asi ne, ale prostě nesedlo jim to, ale dostali jsme se z toho.
0: No tak holubinky, to už opravdu chce zkušené oko.
1: Poznat, ano, opravdu znalce na ty holubinky. Tam.
0: A kdo vás učil sbírat houby, poznávat houby?
1: No tak mě to učil tatínek. U nás na Jižní Moravě jako těch možností tam začíná. My jsme jezdívali vždycky s ním na motorce do chřibů. Chřiby, to víte, Buchlovice, to je takový před těma chřibama kousek. Ve Vřesovicích, tam jsme vždycky přijeli na motorce odpoledne. Zapadli jsme do lesa. Byly tam takové místečka, o kterých jsme věděli. nazbírali jsme plnou tašku křemenáčů, jelo se domů, sušilo se, smažilo se a bylo to vynikající. Ještě k těm Tatrám bych jednu věc, měl jsem tam, když si, já mám, pořád mám nějaké bejsky, teď mám Korinu a tak dále, tak to je jedno, ale tenkrát jsem měl Alku, to byl německý ovčák, fenečka, a měli jsme ji vždycky na volno, ona byla poslušná, protože jsem s ní měl i zkoušky udělné, tak jsme tam chodili po těch houbách, najednou se rozběhla, a v dálce jsem viděl medvěda, tak jsem zavolal Alko zpátky, stůj ke mně, přišla teda a my jsme se tak dekovali z toho místa, že houby nehouby, otočili jsme se a valili jsme pryč. Protože ten medvěd tenkrát nebyl tak rozšířený, jako jsou teď. Takže to nebezpečí na těch houbách, hlavně v těch Tatrách, tam je to jako dost veliké a výrazné. Takže na to si taky člověk musí dávat trošičku pozor.
0: Dobře, Olene, no tak měli jsme to...
1: A teď ještě já jenom v momentích. Byl jsem předevčírem na Hřibech na Horní Bečvě. Tam mám kolegu, to je, jak já říkám, že to je starosta myslivců, on to tam zná všechno pěkně, takže ukázal mi jedno místečko, no úžasné. Je fakt, že jsem tam byl před 14 dny, nic, ale teď jak jsme tam byli jsme čtyři dohromady, vzal jsem kamarády nějaké, všichni my jsme měli plné košíky.
0: Olene, tak já vám přeju, ať vám dál holubinky dělají radost, ať chutnají, ať košík nezůstává prázdný a podzim je přesně takový, jaký ho máte rád. Děkujeme za zavolání a loučíme se.
1: Taky, to přeji taky všem, ať mají plné košíky a hlavně těch pravých hub.
0: Přesně tak.
1: Ono, každá houba je jedlá, některá jenom jedenkrát, takže pozor na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady další část dnešní noční linky, věnujeme se vůním podzimu. Zatím jsme nejvíce mluvili o houbaření, uvidíme, o čem bude vyprávět pan Bohumír. Vítejte.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: No tak jak vypadal dříve obyčejný podzimní víkend u vás doma? Práce, výlety, návštěvy, pečení?
1: Na Krchově, my vidíme, jak se říká, na Krchově, kolem nás je les. Do lesa to mám tak, já nevím, tak kilometr, no přes pole. Ale já už jsem v pokročilém věku, tak já akorát chodím na mez. A to jsem vždycky jistý, že na té mezi něco najdu. Letos jsem měl velké štěstí na bedle. Hoši jeli na Jeseníky, na jakousi modrou stezku, dovezli pár praváků a takové ty psuchořiby, ale já nemám rád, když ty suchořiby jsou třeba staré nebo velké a mají to zelený podhoubí takový, a já tomu říkám marast. No, takže základ byl, že už z kraje jsme dovezli hoši, takže se nasušilo. To, co dovezli nedávno, tak z toho jsem udělal vynikající, mám recept na pomazánky, na topinky, nebo na sádlo, na chleba jako. A teďka ty bedle to dělám většinou jako přírodní řízek, kmín, sůl na oleji to, a to mám velice rád. A když jich je hodně, těch bedel bylo hodně, tak vezmu pecáčky, nastrkám to do toho, vždycky jednu, zavřu sáček, dám pět vrstev prostě, aby když tu várku vezmu, aby z toho měli aspoň dva, tři lidi něco. A teďka jsem, jo, a včera kluk šel domů, on chodí přes pole, tak donesl, hlásili, že našel 49 křemenáčů. A tak ty sušíme. Já dneska svítilo sluníčko, tak máme takové velké plechy, tak se to dalo na sluníčku. No, možná zítra má být zamračeno, tak to máme tu sušičku. Když to nepůjde, tak to vhodíme do sušičky. Takže letos máme hub dost. Ja?
0: Tak, ale to je dobře.
1: Nacha, no. Nacha je zahradnice soukromá, tak ta nám dělá různé kytice a to já mám hrozně rád.
0: No a přesně na to jsem se teď chtěla Bohumíra zeptat, to snad není možné, jak mi čtete myšlenky. Jestli si pamatujete, jak jsme třeba dříve dělávali podzimní výzdobu ve škole, nevím, jestli ještě dnes se to dělá, že jsme dělali různé výrobky z kaštanů, žaludů, šípků, barevných listů a podobně. Pamatujete a děláte ještě i teď třeba tu výzdobu?
1: No jistě, bez toho to nejde. Já jsem z vesnice, já pocházím z vesnice a syn, co má manželku jako Štěpánku, tak ta právě to je pravá aranžérka, ta to krásně umí, všichni uchválí. A tak vždycky, když má někdo narozeniny u nás doma, tak donese hlavně babičce krásnou kytici lučního skvítí. Neříkám, že by voněla, ja? Ale tam je všecko, co máme ten na louce, nebo u lesa, jako já. To je krásná kytica a ona ty kytice dělá i pro na zakázku, jako já, nebo i svatební kytice dělá, truhlíky zdobí a takový. No, to jsou vám věci, co se dají dneska dělat a co vás, jak si pohladí po duši, já, a voní, ta láska hlavně z toho, ta láska, ta práce, kterou děláte z lásky, tak ta voní, víte?
0: No, to jste řekl hezky.
1: Co by vám ještě řekl?
0: Možná manželka, mi můžete říct, jestli jste dělali u vás doma z podzimních plodů nějaké syrupy, marmelády, čaje?
1: No jejda. Loni jsem potkal dlouholetou kamarádku ve Štarnově a ona měla plný tašky čehosi. A já říkám, prosím tě, Majko, co to máš? No šipky sbírám, šipky suším celé rodině. Ja? A jak to děláš? No mlýnek na maso dá velkou šajbu, ty šipky tam rozdrolí, potom dá plech, pečící papír, to tam vysype a na 100 stupňů, 2 hodiny, nechá to pak ustát, no tak jsme to udělali, jako já s manželkou. A na druhý den, myslím, 50 minut a taky jenom tak do 100 stupňů, vynikající, vynikající. Řeknu vám, že 2 sklenky Omnia a já většinou ten čaj přírodní, já mám asi 49 druhů čajů, jako já, bylin, jako. To většinou si dělám ty čaje já. Manželka kupuje, to je plná harmara těch kupovaných čajů, ale já si dělám, máme takové sítko do hrnka, já, no, to jsou vám krásný čaje. Kaštany taky sbírám, já si dělám z kaštanů tinkturu. Já už do lesa nechodím, protože já mám velký pády. Víte, mě stačí jenom zakopnout o nějakou ostrižinu plazivo a mě bývám, já bych vám z kůže vyletěl, jak mě zabolí v koleně.
0: No, dobře, Bohumíre, no tak hlavně na sebe buďte opatrný, nikam neskákejte, naopak, pohodlně se usaďte, zejména večer se nechte opečovávat třeba námi, že vám budeme dělat společnost, hrát hezké písničky, jestli u sebe máte někoho, ať vám udělá dobrý čaj. A pojďme si společně vychutnat písničku od Karla Plíhala. Dlouho jsme ho nehráli, tak si ho pojďme připomenout, jeho akordy právě teď. Ať se vám daří, loučíme se.
1: Naslyšenou.

0: třeba co mají.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte si, jak jste jako děti poznali, že už opravdu přišel podzim? Podle počasí, školy, zahrady, nebo se u vás doma dělo něco výjimečného? Paní Anička z Miroslavy bude odpovídat. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný večer, nebo krásnou noc přeji vám, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům. No a já bych nerada, aby se to zvrtlo jenom na ty houby, na podzim, protože já si vzpomínám, jak jsme opravdu neměli jsme ty pytle, jak to je v těch na hlavách, jak to je v těch hladových obrázcích, ale pekli jsme ty brambory na tom bramborovém poli. A hlavně si vzpomínám, jak jsme měli takovou sýpku a tam byly hromady obilí, protože maminka i bratr pracovali jako dítě, když jsem byla, pracovali v jednotném zemědělském družstvu a byli deputáty a taky jsme měli záhumenek, kde jsme pěstovali obilí a do toho obilí se dávaly hrušky, které tam uzrály. No a nejkrásnější vzpomínky mám na to, protože v žádné domácnosti, co si pamatuji z naší ulice, kde jsem z venkova, nesměl chybět v kamenném hrnci povidla, která se vařila v tento čas. A já si vzpomínám, jak tady u jedněch sousedů pán měli takovou komoru na dvoře a tam to měl speciálně upravené kotel a takové míchadlo, to se jenom drželo a tam a zpět a dole se točila taková hvězdice dřevěná, opracovaná z dubového dřeva, tvrdého, a tím se míchalo, prvně se uvařila taková rozvárka a ty sousedky všechny tam přišly s košíkama těch švestek a s košíkem dřeva. No a věnovali se, a už to paní Koupková měla rozpis, kdy která žena přijde s těmi švestkami a uvaří se ta povidla. A to bylo pro nás, to byly pro nás hody. Pan Koubek nám ze dřevěných třísek, které tak trošku ohobloval, ořezal smírkovým papírem, to opracoval a měli jsme z toho lízačku. My jsme do toho kotle pořád strkali ty špejle. No a lízali jsme tu rozvárku, což bylo parádní, u toho se povídalo a bylo to příjemné. A taky si vzpomínám, že jako děcka jsme dělali draky. No ale tehdy jsme nekupovali nějaké papíry speciálně, nebo že by se to dalo koupit, to si nepamatuju tehdy. Tak z novinového papíru, doma jsme měli režnou niť, špejle jsme svázali, já nevím, 3-4 špejle se svázali, no pak se to udělalo se z hladké mouky a z vody takzvaný kvásek a to se zlepilo, ty noviny se omotaly, ty špejle se tím pokryly těma novinama, no a tím kváskem se to přilepilo, no a pak se tam provázek nějaký a na to se uvázali takový ty střapce z novin nastříhané, no a špulka s tou režnou nití a už jsme šli pouštět draky za humny. Takže to jsou takové moje vzpomínky. Říkám, to ovoce se sklízelo a já jsem teda už v mém věku nebo v mým ještě před 2 roky, protože letos teda švestky nebyly vůbec, ale tak jsem sušila doma švestky a jabka jsem sušila a pokud bych to měla, tak bych to dělala i teď. Jo, a taky jsem si dělala výzdobu ze kukuřičného šustí a pěstovala jsem na zahradě takové ty oranžové, já nevím, mochyně se to jmenuje, takové kloboučky nebo srdíčka uzavřená a z toho jsem si dělala kytice a k tomu z toho šustí se dělala taková krajka, se to ohlo a svázalo se to, no byla to nádherná podzimní kytice.
0: Tomu se říkalo židovská třešeň, mochyně.
1: Ano, ano, mochyně, tak. No, takže to jsem pěstovala a to jsem vázala si potom to tom kytky a vím, že jsem i jednou to sousedce nesla a to jsou takové ty a dělávala jsem si taky takový stromeček, to jsem měla základ v květináči s sádrou zatavený takovou hůlku a na tom byla z pletiva, králíkářského pletiva, takový udělaná koule, v tom bylo seno nebo sláma a do toho jsem potom spichovala různé ta, tu jsem měla omotané jutou, ten květináč, aby to bylo takové a ovázané mašlou a to jsem měla před domem líst. V tom byly kaštany na špejlí, různé šípky, lupe, listy z javoru a prostě takovou podzimní výzdobu. Tak to jsem si všechno dělávala taky. A víte, co jsem měla velice ráda na podzim, když jsem ryla zahradu. Já jsem to milovala. Mně se to tak velice líbilo, když ta zahrada byla zrytá, tak ta půda byla taková pěkně navrstvená, jeden rýč vedle rýče, jo, je tak položená ta půda. No bylo to, a ta vůně toho té zryté půdy čerstvě, no byla to paráda. Ráda vzpomínám, pokud byl takový ten podzim, nebyly ty plískanice, nebylo takové to lezavé, jak se říká, počasí, tak ten podzim jsem měla ráda a mám ho ráda. No ale už nějaký ten křížek na bedrech a ledas, co je omezené, no takže jsou už jenom vzpomínky.
0: Ano. Já myslím, že to je dobré vzpomenout právě ty práce na zahradě, hrabání listí, sklizeň, zazimování rostlin, možná příprava dřeva, i to patří k podzimu.
1: To všechno k tomu patří. Takže takhle to je. No, tak je.
0: No a vy patříte zase neodmyslitelně k naší noční lince, paní Aničko. Tak vám děkuju, že jste se zapojila i tentokrát, že jste nás pozdravila, přenesla jste nás do času, kdy se vařívala povidla. Já jsem si úplně vybavila tu vůni, kdy se to celou noc vařilo v tom kotli venku. A
1: ano.
0: Vlastně ano. Ani nevím, kdy to přestalo a kdy už...
1: Ale víte, a teďka už se to dělá z toho taková atrakce, protože jsem slyšela zrovna, myslím, minulý týden na brněnském rozhlase, že někde tam na Hodonínsku nebo tam někde tak ženy takový nějaký spolek a dělají z toho atrakci vaření povidel. Dřív to byla normální činnost, jo, v tom, té domácnosti. Hospodinky měli starost, aby zajistili rodinu na zimu. Zelí se nakládalo, že jo, všechno. A to taky dělám a snažím se na ty způsoby dřívějšího života nezapomínat a co můžu tak praktikovat. Takže se mějte krásně a dobrou noc a hezké dny.

0: Máme 5 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že jste pořád se mnou. Dnes si společně připomínáme podzim takový, jaký si ho pamatujeme z dětství. Houby, zahrady, první chladná ráda, práce kolem domu, podzimní jídla i drobnosti, které člověku zůstanou v paměti po celý život. A budeme pokračovat i dál. Zajímá mě, co pro vás bývalo na podzim typické. Co jste doma dělávali každý rok? Co z těch starých zvyků vám dnes možná trochu chybí? Zavolejte mi se svou vzpomínkou do zlínského studia. Na vaše příběhy se těší Jarka Barboříková. 731 800 900 je telefon. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo na rozhlas.cz/linka. Napsal třeba pan Václav. Krásná vůně podzimu z dob školních braných cvičení. Podzimní krajina, mokré listí, směs gumy, plastu a potu. Pláštěnka, holínky, plynová maska při pochodu. Když svítilo slunce, výstroj se zahřála a její vůně byla ještě výraznější. A často zůstávala cítit ještě několik dní. Dnes se stačí ucítit gumu a hned si na to dávné brané cvičení vzpomenu. Václave, děkujeme za originální příspěvek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci, tady je noční linka Českého rozhlasu a téma vůně podzemu. Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo? Bylo to prvním svetrem, tmou po škole, deštěm nebo začátkem topení? Na to se teď můžeme zeptat další návštěvy. Halo, halo, kdo pak tam? Slyšíme se? Halo, halo. Tak vypadá to, že máme nějaký menší problém s naší telefonickou linkou, ale když mi dáte pár sekund, tak já ho vyřeším, protože jsem ho identifikovala bezprostředně. Volala nám paní Aneška z Prahy, ta už se teď nedovolá, ale můžu zkusit zvednout.
1: Dobrý večer.
0: Jinou telefonní linku a tam nás čeká...
1: Pan Robert Olomouce.
0: Pan Robert Olomouce, tak vítejte a povídejte.
1: Mně se vybavuje, co bylo na tým podzimu hezkýho a je hezkýho, barevné listy, je takový kouzelný. Tak se mně vybavuje opečený brambory v popelu, to bylo taky primo. Tak když pouštíme občas se synem draka, to je taky primo. No a ještě se mně vybavuje teda ty houby, o tom mluvilo, dneska jsem, jako našel jsem mají. Ty žampiony a bedle, takže mám na mražáku, kamarád to našel to ostatní, takže jsme se tak vyměnili, takže bylo by to na mražáku.
0: Dobře, tak kdybychom měli teď houby nechat stranou, tak vzpomínáte se na nějaké podzimní školní dny? Cesta do školy, mokré boty, družina, první chladná rána. Co u vás doma vlastně znamenalo, že je tady podzim, jak jste to poznal?
1: Tak konec prázdnin, jako, protože to si budem vyprávět, no ale jinak vzpomínám si na takové ty výlety někdy ze školy, když se někam jelo, tak to bylo taky takový zajímavý.
0: Mm-hmm. Nosili jsme šípky do školy.
1: Jo, pak se nosili kaštany.
0: A pekl jste je někdy?
1: Co?
0: Pekl jste kaštany?
1: No, našel jsem ty jedly, oni jsou totiž dva, jedny jsou normální, jedny jsou jedly a ono to má podobnou chuť jako všechny. Nevím, jestli jste to někdy jedlo, jako.
0: Jedla. A buď byly nesprávně upravené, nebo mi nechutnaly z jiného důvodu, ale nebylo to nic pro mě. Vám to chutnalo?
1: Mně to připomnalo, mě to trošku připomnalo vlašský ořech, jak by se smíchali s liskovem, ale že to mělo takovou zvláštní chuť, jako.
0: S čím jste říkal, smíchané? Mě to asi přeskočilo ten telefon.
1: No, vlašské ořechy a máte liskový ořechy a když to smícháte, tak takovou nějakou podobnou chuť to mělo. Jak kdyby od každého trochu se ořechu, protože to jsou dva typy ořechy.
0: No a nebo mi možná někdo připravil ty běžné lesklé kaštany, které máme sbírat na figurky a které jsou nejedlé a které jíst nemáme. No,
1: to jsem neskoušel.
0: To, ani to neskoušejte. Ale možná je dobře, že jste připomněl, že my můžeme připomenout, že kaštanu není rovný, jedle jsou plody kaštanovníku setého, zatímco toho běžného, kterého známe právě z těch škol, tak na jídlo ne.
1: A víte, co se mě Jaruško vybaví?
0: No.
1: Mě se vybaví písnička dva bylo Daňka Listopad. To je strašně krásná. A pak se mě vybaví ještě písnička, nevím, kdo to složil, barevný stín, to dříve než přestí ty horcletí s nich, barevný stín, a tak to pokračuje, strašně hezká písnička. No a pak se mě vybaví mohelní čas, co jsme tam byli ze ženou, která už teda není, jsou vdovec, to není žádné státně tajemství, 3 roky to je. No a to se mě vybaví na ty mohelní čáku, takový to romantika, když jsme šli spolu do lesa, poslouchali jsme nespotremskou muziku, drželi jsme se za ruce a nejlíp bylo večer, to jsme oba spali v jedném spacáku, žena mě hladila, to bylo tak nádherné, že jsem vždycky spal v náruči, já jsem mu hladil taky, protože tam bylo úplně nejlíp na světě.
0: Dobře.
1: A oni tam tak spali všetci, no.
0: No, tak to jsou krásné vzpomínky. Děkuju za ně, děkuju za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Poslouchejte dál, teď píseň od Lucie Bílé, Karla Gotta, Sen v nás zůstává.
1: Jo, tak moc vám děkuji. Na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Měli jste nějaké jídlo, které se u vás dělalo hlavně na podzim a dodnes ho máte spojené s domovem? Vzpomínáte si na podzimní školní dny? Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo a přichází podzim? I na tyto otázky může odpovídat paní Naďa, která volá noční linku Českého rozhlasu od Brna.
1: No, já za první všechny pozdravuju moc, co poslouchají ještě. Já jsem ročník 33, takže já jako mám trošku jiný vzpomínky. Pocházím z venkova a tak si vzpomínám, že kopání brambor, rytí řepy, dovezení do domu, teď všecko to muselo se uklízet jako do sklepa. Napřed se chodili sbírat trnky, potom se to vařilo, tak jak paní říkala, tou tyčkou, tomu se říkalo kotulka na míchání těch švestek. Že když se vařili, my jsme říkali trnky, že se vaří, no tak to jsme taky chodili jako, jak se říkalo, na lízačku k tetičce jako, no to trvalo skoro 2 dny, než se to uvařilo. No a pak hodně vzpomínám taky na to, to už jsem byla jako starší, už jsem možná chodila do první, do druhé třídy, že pěstovali se tam jako cukrová řepa, tak ta se jako odvážela do cukrovaru do Hodonína tehdy. No a když se to odevzdalo, tak zase, jak se to, jako ten cukr z toho, nevím, jako ten postup, jak je, tak se zase ti, co to odevzdávali nebo vozili tam, tak měli možnost si od nich brát na krmení jako dobytka, tomu se říkalo řízky, to byla už ta postrouhaná řepa. No a pak to dovezl tatínek jako na voze, byla udělaná v takové malé zahrádce, byla udělaná jama velká, do toho se to házelo a jak se ořezávala ta řepa, ta druhá zase nakrmení, co byla, tak jak se to ořezalo, to listí, tomu se říkalo krky, tak vždycky se nasypalo do toho, naházel tatínek do té jamy těch řízků z té řepy, na to se naházely ty krky zase z té druhé řepy a my jako děcka jsme to zašlapávali. No a tak se to dělalo, až se doplnila úplně navrch a zakrylo se to pak jako většinou co zbyde, když se pozbírá kukuřice, jako, jste tam?
0: Ano.
1: No já jsem myslela, že neposloucháte. No a to se s tím přikrylo, na to se hodilo trochu hliny a bylo to potom na celou zimu, se ho bral tatínek jako krmení pro krávy. Takže my jsme na venkově měli takový jako zábavy. Ne jako normálně zábavy, ale museli jsme pracovat. Jako. A bylo to takový všecko pěkný. Jako. Já ještě, když jsem chodila začala chodit do školy, tak jsem ještě doma jsem dělala úkoly jenom při Petrovelové lampě. No a psávala jsem na tu břidlicovou tabulku. Takže to bylo taky jako dětem, když to

0: jako aj se dělávali z toho velký kufry. Tak tam je takový jako malý kufříček, jsem z toho měla a do dneska ho mám schovaný teda.
1: Aha, no, tak to je teda. No. To, ta tabulka, já se pamatuju, že jsem to viděla, když se na půdě, ona měla takový okraj dřevěný.
0: No, dřevěný rámeček. Aha. Ano, v jedném rožku, v tom rámečku byla dírka a v té dírce byla provlečená takový kožený, jakoby tenký proužek, pázek, na tom byla uvázaná, tomu se říkalo kamínek, čím se psalo. Aha. A malinkatá houbička, anebo jako z té jelení kůže takový, a tím se to umývalo, jako ta tabulka. A z jedné strany byla jako hladká a z druhé byla linkovaná. A to mám dojem, že ještě v první třída a ještě v druhé třídě do pololetí, že jsme na to psávali. Jako bylo to takový zajímavý, no. No a ty podzimní práce, že to jako děti museli jsme pomáhat rodičům. No, to se nedalo nic dělat, to se jako rušky se sušily, maminka sušila jako třešně, švestky. A co bylo, co jako se dalo posušit, tak to na Vánoce se uvařilo, vždycky říkala, uvařím vám suchánky a budete to mít celý den, abyste viděli zlatý prasátko.
1: Tak to už je vzpomínka na úplně jinou dobu, psát na břetlecovou tabulku, úkoly u patrolejky.
0: To jako úplně něco jiného.
1: Ale víte, a tak, co, říkat, zní to pohádkově, ta práce byla tvrdá, život byl těžký, ale...
0: Ano, ale bylo to krásné. Krásný. Celý den jsme byli po ulici, hráli jsme se, nás vychovával zkrátka celá vesnice. Když jsme něco udělali, tak buď nám lépli hned jednu, když to bylo škaredý, anebo by řekli ty, já to řeknu tátovi. No a to jako stačilo tatínek, jenom když se na mě podíval, tak už jsem věděla, že jsem něco vyvedla. Protože byl takový přísný, ale já říkám spravedlivý. Velice jako, sice dostala jsem od něho jenom jedenkrát trošku přezadek, ale jinak jako stačilo, když jsme jedli a mně se něco nelíbilo a on položil jako lžičku do talířku. A jak to trošku kleplo, tak já už jsem věděla, že se něco děje. Tak už jsem byla poslušná. To víte, bylo co? Úplně něco jiného, jak teď. Jako,
1: já jsem byla o prázdninách na zámku, myslím, že Milotice se to jmenovalo.
0: A já jako my jako na venkově tak neexistovalo, tam nebyla školka, tam žádná družina. To jako naopak ještě měla jsem mladší sestřenici, no a chodila jsem do první třídy, no a neměl ji kdo hlídat, no tak jsem si musela vzít sebou jako do školy. To jako tam tak bylo, jako že když měli jsme tam 4 třídky, akorát, že to byly společně vždycky 2 a 2 ty ročníky. No a když neměl kdo hlídat sestřenice, no tak museli ty starší děti si vzít jako děti do školy, ty mladší.
1: Tak to je neuvěřitelné, to si neumí představit, že by někdo udělal v dnešní době. Paní Naďo, moc děkuju za vaše povídání, bylo to moc milé, originální vzpomínky jste přinesla do dnešního nočního vysílání, budu se těšit, že v tom budeme, v tom hezkém vyprávění pokračovat příště.
0: A nedovolala jsem se.
1: Opatrujte se a zase někdy.
0: Mějte se moc krásně. Všetky zdravím a těch máte zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejných podzimních vzpomínkách. Co jste jako děti dělali pravidelně každý rok? Paní Eva je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, já děkuji za přivítání a zdravím všechny, kdo poslouchají.
0: Tak si zkuste vybavit jeden podzimní den vašeho dětství. Kde jste byla, s kým jste byla, co se tehdy dělo?
1: Mě nedá vybavit, ale jako úplně malá si pamatuju, u nás bývala vyloženě jako domeček sušárna na švédskej. A to okolo tak strašně vonělo. A my jsme jako děti vždycky chodili okolo a oni nám dali takový ty pečárky. Takový ještě ty teplý, rozpečený švédsky. A to bylo něco tak strašně dobrýho. No a potom tady to, jako, protože já jsem vyrůstala ze zemědělství, takže tam pochopitelně byly ty zemědělské práce, že jo. A brambory, to bylo samozřejmě, že když se sbírali, tak se pekly potom v té natě, když se pálila nať, tak se tam pekly ty brambory z menej fousy a ždovíkám. A my jsme měli aleje se švestkama, tak to se trhali švestky a vozívali. Tenkrát Marila z Rokycan je vykupovala. Jo, tak to se tady to všechno. No ale víte co, my jsme taky zelí, o tom nikdo nemluvil, zelí se taky nakládalo. No.
0: Někdo zmiňovala, ale paní Evo, můžu se doptat, vy jste zmínila švestky a pak pečárky, ale pečárky to jsou přece žampiony a neřekla jste pečárky?
1: No, ale
0: švestky.
1: Tohle to byly ty rozpečený švestky, ty ještě nedosušený.
0: Aha, a vy jste tomu říkali pečárky.
1: My jsme jim říkali pečárky, no. Oni byli ještě teplý, takový šťavnatý, měkký, jo, nebyly to vyloženě dosušený švédsky ještě. No a my jako děti jsme chodili vždycky okolo té sušárny. Já už si ani nepamatuju, kdo z té vsi to tam sušil tenkrát, že jo, protože jsme byli malí. A všechny ty děti jsme chodili takhle okolo té sušárny, aby jsme dostali ty švédsky. A oni nás kolikrát vzali dovnitř a my jsme tam koukali, oni tam byli takový palandy, jo, a na tom byly ty švédsky, protože to se sušilo pro celou vesnici. No, ale říkám, to byla taková vůně, to úplně cítíte, ještě teďko si ji dovedete představit, tu vůně prostě těch švestek, to je něco, no. No, právě potom zase, tak jsme nakládali to zelí, no, protože my jsme byli 4 děti, tak jsme toho zelí dělali docela dost. No a jako dneska vyndáte brambůrky, tak my jsme na talíř vyndávali kyselý zelí anebo přinesli košíček jablek. Jo, že se celou zimou se takhle...
0: A teď, paní Evo, rozumím tomu, že se bavíme hlavně o podzimu našich dětství, ale teď děláte něco z toho, o čem mluvíme?
1: No, to víte, že zelí nakládáme. Teďko zrovna příští týden jedeme do Křimec pro 30 kilo zelí a už půjde do flašek nakládat.
0: Ano, taky jsem to zkoušela, dala jsem tam víc kmínu, než bylo potřeba. A dáváte tam ještě ty jablíčka? Jak se...
1: Ne, jenom sůl a kmín, jo. A přišla, protože si ho teďko nechávám nakrájet, protože jinak jako na tom cetlíku ho to neuděláte tak jemný, jako oni ho nakrájí. No a přišla jsem na to, že když si ho hezky přivezu, prosolím ho, prokmínuju a nechám ho do druhého dne v hrnci, tak ono je takový krásně jemňoučký a pak teprve ho nandám do těch flašek a zapáhnu a hotovo. No,
0: tak budete zdravá.
1: Dávám to do flašek.
0: Tak no. ať vám chutná, ať vám zdraví slouží, díky kyselému zelí.
1: No 30 kilo, ale každým rokem zmizí.
0: To je dobře. Ano.
1: No, je výborný, to jako prostě domácí kyselý zelí, to je něco. No,
0: už
1: a
0: má letitou tradice.
1: No, to červená řípa naložená a kyselý zelí, to je něco, no. To patří k podzimu. No. A jinak já teda jako houby taky to, ale u nás jako, protože říkám, já jsem byla ze 4 dětí a 3 bráchové, že jo, takže ty chodili spíš s tátou na ty houby. A je pravda, že já, když jsem se tam 3x otočila, tak jsem nevěděla, kde jsem, takže já chodila jenom okolo cesty. No. Ale jako vždycky jsme houby přinesli, no. A teďko tady zase chodí mladí na ty houby a baba nakládá a suší.
0: Pani Evo, děkuji za to, že jste nám zavolala. Děkuji, že jste s námi teď vysílala chvíli noční linku Českého rozhlasu. Těšíme se na vaše další návštěvu.
1: A vy se mějte hezky všichni a dobrou noc.
0: To bylo krásné slyšet, jak to dřív bylo, jak se dřív žilo. Vidíte, já těším se na další vaše příběhy, protože některé tradice zkrátka stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Podzem má své nezaměnitelné vůně, barvy i chutě. A mnohé z nich nás dokážou během okamžiku vrátit o desítky let zpátky. Vůně lesa, spadeného listí, jablek, hub nebo prvního zatopení v kamnech v sobě často ukrývají vzpomínky na dětství, domov i chvíle strávené s rodinou. A právě za těmito podzimními vzpomínkami se dnes vydáváme v noční lince a volá nám pan Miloš, aby se s námi povídal. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Já bych vám chtěl připomenout, tady už bylo skoro všechno řečeno, jo, ale ještě se zapomnělo, nebo nemluvilo se ještě o tom, že se taky pálila slivovice na podzim, což taky byla veliká vůně, jo.
0: No a nejenom vůně to, i radost.
1: Vyrábělo se trnkové víno, ale to nebylo ze švestek jako strnek, ale z trnek, takových malých kuliček černých. Z toho se vyrábělo víno, ze šípku se vyrábělo víno, z rybízu se vyrábělo víno, takže to byla taky taková podzimní činnost.
0: Počkejte, můžu se u toho zastavit, takže vy jste ze švestek nedělali jenom slivovici, ale i švestkové víno? Protože...
1: Ne. Nebo... Trnkové víno, ale trnka je něco jiného než švestka, ale na Valašsku se říká švestka trnka.
0: No, ale to už se dnes neslyší tak často. Jak to chutnalo?
1: No, chutnalo to velmi dobře. To bylo nejlepší víno. Taky z borůvek se dělalo víno, jo, to bylo taky dobré. No, tak teda, to byly vína prostě, ale ještě
0: to je úplně už zapomenuto, že?
1: No. Podzimní vůně chryzantem nebyla připomenuta. Chryzantem je spojené s, jako hřbitovní kvítí s podzimními návštěvami hřbitovů. Tak to jsou taky. A potom podzimní lovy. Na podzim se lovili zajíci, lovili se bažanti a my jako děti jsme dělali nadháněče. Za to jsme dostali nějakou trofej potom za odměnu. Takže to byly takové podzimní věci, anebo sjíždění mládeže na internáty po prázdninách jsme se těšili a jsme jeli na střední školu z celé republiky, jsme se sjížděli, tak už jsme se na sebe těšili, pak jsme byli jak jedna rodina.
0: Sjíždění mládeže na internát, trnkové víno, dušičky versus chryzantémy. No, potom lovy, vy jste studnice podzimních vzpomínek, Miloši, no. Ale ty lovy, to byla tehdy událost pro celou vesnici. To ano. Si taky neumím představit, že by se dnes tyto akce pořádaly. Dneska se samozřejmě na lovy chodí, ale ta atmosféra a účel je taky úplně jiný, vidíte?
1: No, tenkrát to bylo zajímavé na těch lovech. Prostě, jak říkáte správně, celá vesnice se toho zúčastnila. Děti dělali nadháněče s klackama v rukách a lovci lovili, že a tak dál. Pak se to vezlo, ty úlovky byly veliké, jo. No a oni šli do hospody a tam se pěkně napili ti lovci, ale neslyšel jsem, že by se nějak ranili mezi sebou, nebo že by byly nějaké problémy.
0: No, na to jsem právě chtěla reagovat, že si neumím představit, že by někteří dnešní rodiče pustili vlastně ty děti, aby dělali ty nadháněče.
1: Ano, ano. Bylo to trochu nebezpečné.
0: No, trošku víc možná, no. No, tak je hezké, že jste to zakončil tím, že se žádná událost nestala, která by...
1: Žádná událost se nestala, bylo to jako v pořádku většinu. Teda já jsem na nic tak špatného nepamatuju. Jinak ještě k těm bramborům bych se rád vrátil. Chodili jsme na brigády ze školy na brambory. Jo, tak já jsem třeba například měl za úkol ve sklepě schrnovat to, co mi tam nasypali, prostě dávat to nahromady, jo. To byla taková silná vůně z těch brambor, že to do smrti člověk nezapomene. No a potom jsem měl brambory taky rád na svoji zahrádce, když jsem je tam vypěstoval a rukama jsem to vyhrabal ze země, tak to tak příjemně vonilo, ty brambory, člověk z toho měl úžasnou radost, taky jsem to měřil, kolik to bylo v loni, kolik je toho letos, jo. No a ještě jako hodně malé dítě, kolik mě mohlo být, tak 7 roků, tak jsem chodil na sklízení řepy. Ta řepa se sklízela kdysi tak, že se to vyoralo, že? Potom ta vyoraná řepa se osekávala. To už bylo obyčejně za mrazu, takže mrzly ruce u toho, tak člověk měl strach, aby se tou mačetou neseknul do té ruky, která držela tu řepu. No a z těch řep jsme taky jako děti potom dělali, teď se to dělá z dýní, ty halloweeny, jo, ale tenkrát jsme to dělali z řepy, že se vydlabali řepu, v ní ten obraz nějaké příšery, do toho se dala svíčka, nosilo se to prostě a strašili jsme se s tím. Většinou ta řepa byla ta červená, ona nebyla červená, ale říkalo se jí burina, taková žlutá řepa, která se používala na krmení, jo. Tak ta svítila nejlepší.
0: Já bych vás poslouchala i dál, já myslím, že vy byste to i dovysílal do té jedné hodiny. Děkuji, Miloši, jsem ráda, že jste se k nám dnes přidal, rádi jsme vás poznali. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, byli bychom rádi.
1: Děkuji, bylo to pěkné, moc pěkný program. Ano, a ještě vám musím pochválit za hudbu, kterou tam dáváte, protože ta hudba mě osobně se líbí. Dneska rozhlasové stanice, to je jedna veliká diskotéka, ale upřímně řečeno, nemám z toho radost. Kdežto tady se vám podařilo vybírat pěkné melodie mezi tím.
0: A víte co, za tu pochválu si teď můžete vybrat, jestli mám pustit Valdemara Matušku anebo Jiřího Korna.
1: No, to je těžko teď rozhodovat. A dejte mi toho Korna, ten je méně častý.
0: Dobře, je váš. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu se pomalu chýlí ke konci. Mluvili jsme o vůních podzimu a dnešní díl noční linky ukončí, završí paní Ema, která volá z Javorníku u Jeseníku. Haló, slyšíme se?
1: V první řadě bych chtěla pozdravit vás a všechny posluchače a hlavně posluchače z Valach, protože jako podzim pro mě nemám ho ráda. Já jsem rak, mám ráda teplo, slunce a podzim pro mě začínal tím, že v potoce, kdy jsme se koupali, zašly takové zelené řasy, to už jsme měli zákaz od rodičů. Teď maminka měla velikánskou zahrádku a upravovat záhony na podzim. Já jsem to tak nesnašel, úplně jsem byla to alergická, tak jsem radši šla satníkem sekat dřevo, sklízet uhlí. Když se u nás krouhalo zelí, šlapat zelí půl dne do velkého sudu, no to se byla úplně na to na nervy. Tak jsem to nesnašala, to krouhání a šlapaní. Ale to jsem milovala strašně. Když jsme přijeli na paseky na Valach k babičce, oni měli takovou klasickou dřevěnou pec. Tam byly rošty, sousedí nosili ovoce, jablka, hrušky a to se tam sušilo. A to tak krásně vonělo a to křížali se tomu říká na Valachách. A to bylo tak dobré. A to jsem zbožňovala tam u té pece skládat na ty rošty. Tam bylo třeba 5-6 roštů. Sousedí donesli pytle ovoce na krajeno a jsme to skladali. A to jsem milovala, jak se to jako sušilo, tak jsem zobala. No to je jediná věc z podzimu, na který ráda vzpomínám a milovala jsem tady to strašně.
0: Ano, já se to snažila vybavit, jak jste říkala, tu pec z rošty, to měli doma, nebo to měli někde vedle ve stodole?
1: Ne, to měli takový, no vedle domku byl takový přístřešek
0: takové
1: udělaný.
0: Takové sušírny.
1: Z jedné strany se topilo a z druhé strany byly ty rošty.
0: Ano, tak to.
1: A tam se sušilo to ovoce pro celé Valašsko, říkám vždycky.
0: Byla jsem v Bílých Karpatech teď před 14 dny v jedné sušírně, jenom mě přijde škoda, že teď je to tam jako atrakce, na kterou se chodí turisté dívat a předtím to byla běžná součást života. Událozu, které se sešla vždycky celá vesnice.
1: Díky a představte si, že to pořád funguje. Ta sušírna pořád tam je na těch pasekách, jo, a když tam přijedu, tak mi to třeba v létě tak se nesuší, že ale na podzim, musíš přijet na podzim, říkám, když to půjde, přijedu a zase budu skladat to ovoce a zobat to. To jsem strašně milovala tady to.
0: Dobře. Paní Ema, musíme se rozloučit, protože čas pokročil, bude 1 hodina, budeme se přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy, takže děkuju. Doufám, že máte radost, že jste se ještě dostala do vysílání.
1: No, bylo to konečně, jsem se zase dovolala časově, protože já přijedu pozdě z Prahy, jsem moc potká a když je čas, zavolám. Hodně mám štěstí, že se dovolám.
0: Tak. V tom případě se uslyšíme opět příště. Ať se vám daří.
1: Krásný podzim všem, i když já ho moc nemusím kvůli té zimě. Mám radši slunce, vodu, teplo jako rak, že? Ale už se těším, až pojedu zase příští rok na Valachy, letos mi to nevyjde. A budu to ovoce sušit a zobat to, ježiš, a tu půlní. To je něco nádherného, opravdu.
0: Paní Emo, děkuju. Dnes jsme společně s vámi otevřeli spoustu podzimních vzpomínek. Od hub, zahrad, zavařování, přes zelí, slivovici, chryzantémy až po chvíle, kdy spolu lidé na vesnici žili možná o něco více než dnes. Moc vám děkuju za všechno, za volání, příběhy i vzpomínky, které jste s námi sdíleli. Přeji klidnou noc, hezkou neděli a ať vám letošní podzim přinese co nejvíce příjemných chvil. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barbuříková a uslyšíme se ještě v tomto týdnu jednou, a to dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
2: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
1: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
2: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
1: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
2: Tak se pochlup.
1: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
2: A kdože?
1: Vašek Vidra.
2: Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix,
2: že
3: dokonce... Felix, říká to já taky?
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky, pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, je schody, a proběhl jsem se po nich nahoru a dolů a když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu, že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach. No tak představte si, co jak jí muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
4: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda.
5: Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
4: A je vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalny?
5: Kolik je 2×2?
4: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
4: Že nevím, součeli, no.
5: Mě to oslovuješ, Vidra.
4: Sorry, vole, pančeli, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
4: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
4: To náhodou vím.
6: Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, to on do bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš? Příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
6: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
7: Je, pane učitel! Já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
7: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
7: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
7: No?
5: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil Lišku Bystroušku?
7: Jako, myslíte, kdo tu Lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu Liška Bystroučka?
7: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
5: Lišku Bystroušku složil Leoš?
7: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
7: Jo, Janáček, no jo. Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
6: Je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie. Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
7: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
7: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře?
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
7: Ano.
5: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzný ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
8: jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bejvalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat kdy chce, co chce. taky prodat, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akurát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisti,
2: no
3: že jo,
2: mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějaký 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
4: Kamarád potká kamaráda a říká mu, Čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl Vocílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch dvoje zkoušek. Přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.

0: Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
1: Pan spisovatel.
2: Dobrý den.
1: Pan spisovatel.
2: Tady, mám to nesvět. Tady.
1: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
2: No, vy jste vteřinku počkal, mohle to tak. Hodně.
1: Ano.
2: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
1: Ano, ano. Děkuju vám. Bohužel plodnej, ano.
2: Ano.
1: Bohužel, ano. No podívejte si, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
2: Špalek.
1: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
2: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky, jednak je to jako špalek veliký a
1: ano.
2: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
1: No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
2: Šest půlek pohádek.
1: Ano, šest půlek pohádek, ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
2: Šest půlek.
1: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaší novou knihu, víte?
2: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
1: Samozřejmě.
2: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
1: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času, to je naprosto jasný. Helejte, já jsem to četl samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
2: No a co?
1: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
2: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, to jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
1: ve Sluníčku, no. No, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
2: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
1: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
2: No a co?
1: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. Kruté zimně omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
2: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
1: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
2: No.
1: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
2: Já půjdu nebo mít problémy, že jo?
1: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
2: Kolo.
1: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
2: To je dobrý, že jo?
1: V kapitole o Jiníčkovi a Mařence. Kdo si to tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že jo, aplikovat. No, to přece nemůžou číst děti.
2: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? V podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukl, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
1: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunilově stavební spořitelny?
2: A víte vůbec, jak ty lišky plišový, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo?

0: Parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
1: Ovšem, ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
0: No,
1: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mě přines svět, prostě nejde.
0: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral, jsem se nějaký páral, nebo co?
1: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
0: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
1: Já nevím,
0: a tady
1: co?
0: Mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knižka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já, když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: A podědil jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dorůstám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No, musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval, jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám půl osmí.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Jseš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči,
6: no,
5: víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor, ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bysme se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo.
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně si mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat.
5: Ty jo!
6: No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bejt. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuji.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužke nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sex bomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před barákem nechoděj.
6: Co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
5: Ježiš, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšila facku? Jak to na bláchovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jo?
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
5: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
6: Já tě zvu na slavnostní večeři.
7: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
6: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
7: Ty jsi blbej.
6: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
8: Bordel erotický.
7: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
6: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
7: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
8: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
7: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
6: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem. Taky podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, hlejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol.
6: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuji vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez poz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.